0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku, ale

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

0: že jsem kuchti s pasem královským.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Když se

se znám i Popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den, já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin, dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro sluňata porcelát. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej! Ve svém kotli lektvar.

0: to mě zase loupá v kříži.
1: Rádio Junior.

dočká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, máš jí očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Lámovi moje teta,

klidně slona, anebo aspoň sluně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau. A kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější sever.

0: Rádio Junior.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc o

Ahoj a čau. Opět jsem se nořila do moře sociálních sítí a z mojí tašky síťovky odkapává červené želé, čouhá z ní obrovská vodní pistole, vesmírné vozítko a taky z ní teče krásně čistá voda. Proč? Tentokrát jsem ulovila jednoho z nejúspěšnějších influencerů na světě. Jmenuje se Mark Rober. Mark je americký inženýr a vynálezce. Miluje vědu a techniku a chce dětem ukázat, že věda může být zábavná. 9 let pracoval jako inženýr v NASA, podílel se i na kosmické sondě Curiosity Rover, tedy na vozítku, které zkoumalo povrch planety Mars. Pracoval taky pro firmu Apple a v roce 2022 založil vlastní firmu Crunch Labs. Ta vyrábí speciální vědecké sady pro děti, které vás naučí myslet jako inženýr. Markovo nejúspěšnější video na YouTube je o tom, jak si splnil svůj sen a postavil největší bazén plný želé na světě. Ano, slyšeli jste dobře. Video o bazénu plném želé je už 6 let staré a má na YouTube 198 milionů zhlédnutí. A na YouTube Shorts dokonce 554 milionů zhlédnutí. Mark Rober pracoval na bazénu plném želé půl roku. Společně s bratrem vařil želé tak dlouho, až přišel na tak akorát hustou konzistenci, jakou si představoval. Bratři použili 6 speciálních barelů, postavili je na hořáky a želé zahřívali na požadovanou teplotu. Pak z barelů pomocí kohoutků vypouštěli teplé želé přímo do bazénu. K ochlazení hmoty jim pomohlo dubnové počasí. Zjistili si, že v dubnu jsou u nich venku podobné teploty jako v ledničce. K dubnovému počasí pak přidali ještě chladič. Ten stál vedle bazénu a foukal na jeho hladinu studený vzduch. Když želé stuhlo, mohl si Mark splnit sen a skočit po břiše do bazénu plného želé. Ale neudělal to a nakonec dal přednost dětem. Jako první skočil po břiše do bazénu jeden kluk. A jak to dopadlo? Želé ho udrželo na hladině a jen tak ho houpalo. Další kluk na hladině želé dokonce válel sudy. Do bazénu se dalo i ponořit a červené kusy téhle podivné hmoty jste pak měli všude na sobě. Mark vlezl do bazénu až kolem poledne, kdy už bylo želé řidší než ráno. A jaké to pro něj bylo? Bylo to slizké, kluzké, měl pocit, jako by ho to pohlcovalo a želé se mu dostalo do nosu i do uší. Prý to bylo jako plavat v hlenu. Mark Rober se proslavil i tím, že sestrojil největší vodní pistoli na světě, nebo vymyslel třpytkové bomby. Třpytková bomba je vlastně taková pomsta pro zloděje, kteří kradli doručené balíky lidem z verand jejich domů. Když zloděj ukradne tenhle speciální Markův balíček a otevře ho, vyletí na něj spousta třpytek. Vystříkne na něj prdící sprej a ještě ho u toho natočí mobilní telefony, které jsou v balíku ukryté. Mark vymyslel taky nekonečné jezdící schody, po kterých může chodit pružina, taková ta hračka, kterou určitě znáte. V jednom videu radí, jak co nejlépe tipnout, kolik barevných želé fazolek je ve sklenici, nebo si upravil bowlingovou kouli tak, že ji mohl na dálku ovládat a dal po každé strike, tedy schodil všechny kuželky. Udělal i podvodní bludiště pro chobotnici nebo bludiště na zahradě pro veverky, které po zdolání všech překážek na konci získaly vlašské ořechy. Mark Rober měl v září 2025 71,1 milionu odběratelů na YouTube, na Facebooku 5,5 milionu sledujících, na TikToku 3,8 milionu sledujících a na Instagramu 2,7 milionu sledujících. Co se mi na Markovi nejvíc líbí je to, že společně s mistrem Beastem, nejúspěšnějším youtuberem na světě, o kterém už byly asi 2 síťovky, zorganizovali velkou sbírku s názvem Team Water, tedy Team Voda. Spojili se s dalšími 1000 influencerů a dali si za cíl vybrat 40 milionů dolarů, aby za ně mohli zajistit 2 milionům lidí přístup k pitné vodě. Pomůžou například lidem z Bangladéše, Kambodži, Kolumbie, Nigérie, Rwandy, ale i z dalších zemí. Mark Rober a Mr. Beast už dřív vybrali 20 milionů dolarů na sázení stromů a 30 milionů dolarů na odstranění odpadků z oceánu. Využít svůj veliký vliv na sociálních sítích k něčemu tak užitečnému a dobrému je prostě pecka. Nemyslíte? Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám, přitom jedí. Náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Piraňa je obyvatelkou Jižní Ameriky. Není to žádná obrině, ale to neznamená, že z ní nejde hrůza. Každý rok se totiž objeví jeden až dva případy, kdy piraně zabijí člověka. Tahle vcelku nenápadná rybka je tedy poměrně nebezpečný predátor. Jde o sladkovodní rybu z čeledi tetrovitých. Žije v mohutných řekách, třeba v Amazonce. Největší ze všech žijících dravých piraní je piraňa stříbřitá. Ani ta ale nemá více než 30 cm a váží kolem 3 kg. Ta si pochutná i na rostlinách a ovoci. Její příbuzná, piraňa obecná, se však živí výhradně čerstvým masem. V mládí si vystačí s hmyzem a drobnými korýši, ale později loví ptáky, hlodavce a další savce. Hejno piraní dokáže zdolat i mnohonásobně větší zvíře. Pro člověka je tahle zubatá ryba nebezpečná hlavně v období sucha při nízké hladině řek a nedostatku přirozené potravy. V těchto chvílích se dokonce uchyluje i ke kanibalismu. Piraňa není schopná kousat a tak maso trhá a poliká v celku. To, že by ale jejich hejno oholilo člověka po pádu do řeky za chvilinku na kost, je opravdu jen výjev z amerických filmů. U menších živočichů to ale dělají běžně. Veškeré maso strhají za pár minut. Mají totiž plnou tlamičku ostrých zubů a pod nimi pak další zcela novou sadu, která okamžitě nahradí ty staré, které dosluhují. Piraňa si dokonce zvládne přeskupit staré zuby na jednu stranu a uvolnit místo pro nové. Tím se vysvětluje, proč odborníci při výzkumech upozorňovali na časté vypadávání zubů u piraní hlavně na jedné straně. Jak ale přesně obměna zubů funguje, se zatím neví. Co se ale ví jistě je, že pořádný stisk pomocí ostrých zubů je další věcí, v které piraňa opravdu vyniká. Největší druh zvládne vyvinout i 30-kilový tlak. A představte si, že piraně zvládnou pomocí svých plynových měchýřů dokonce vydávat zvuk podobný štěkání, aby odehnali ostatní ryby. V repertoáru mají i kvákání a zvuky podobné bubnování. Jak to přesně dělají? K měchýři mají připojený sval, který stahují a ten pak rozvibruje měchýř. Možná byste to nečekali, ale jde o celkem bojácné ryby. I proto loví převážně v hejnech. Piraně se taky rychle rozmnožují. Jikry připevňují ke stromům ve vodě a zhruba za 10 dní se vylíhne potěr. Chtěli byste si piraně prohlédnout naživo? Do řeky za nimi neskákejte, ale můžete se mrknout třeba v zoo ve Zlíně, Plzni nebo Brně. Moji milí zvídavci, pokud chcete o hrůzostrašné pověsti piraně někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

plínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Tak hele.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: tehdy ono to tak bylo, to je fakt. Aspoň nějaký čas. Jenže v teplých krajích byla opravdu vysoká teplota a na fíka už to bylo jaksi moc.
1: S tímhle kožichem, říkali mu tam cestovatelé, byste se hodil spíš kamsi na sever.
0: A tak se jednoho příliš teplého dne vydal fík na sever do Alp.
2: Kudy se dostanu do hor?
0: Zeptal se tam ve městě.
3: Jodlady, pořád tamhle nahoru,
0: dobře mu poradili. A jak tak stoupal do hor, byl mráz pořád větší a větší a potom už mrzlo až praštělo. Občas se kolem fíka přehnal lyžař a rozvířil sníh, za ním potom zůstala lyžařská stopa a takových stop tam bylo všude plno. Takhle skoro úplně nahoře, ale spatřil fík ve sněhu i jiné stopy. Podíval se na ně zblízka a opravdu, byly to pravé psí stopy a vypadaly na dost velké psy. Celý šťastný, že se setká s kolegy, rozběhl se fík po stopě. Netrvalo dlouho a už je viděl kousek před sebou. Byli to dva dost velcí bernardíni, i když ovšem Maxi psovi se rovnat nemohli. Na zádech měli dečky s červeným křížem a pod krkem zavěšené soudečky. Dřív než je dostihl, vešli do jakési budovy, na které byl taky namalovaný červený kříž. Fík tam vběhl hned za nimi, ale u vchodu ho přísně zarazil úředník.
3: No tak kampak, tady nejsme žádný holubník, tady je záchranná stanice, člověče.
2: No právě, řekl fík, chtěl bych taky někoho zachraňovat. Podívejte, jakou mám sílu.
0: Dodal a zvedl pultíky s úředníkem.
1: No,
0: zamručil chlapík, když ho fík zase postavil na místo.
1: No, sílu to byste teda měl, no. Jaké je vaše jméno, no?
2: Maxi pes fík, prosím.
1: No, a národnost?
2: Česká.
1: No, a původní povolání?
0: Vyptával se úředník dále a Maxi pes popravdě odpověděl.
2: Mistr světa ve skoku pro něco? Dělejte si poznámky, nebudete si to pamatovat. Hlídací lev, náčelník vesnice a tak všelijak podobně. Už tady navíc, jak koukám, stejně nemáte místo.
0: Úředník to všechno zapsal a řekl.
1: No, dobrá, běž si vyfasovat výstroj.
0: Chtěli dát fíkovi tentýž soudek, co nosili bernardíni, jenže na Maxi psovi vypadal směšně malý, spíš jako zvoneček.
1: Vyvalili mu tedy ze sklepa pořádný soudek a místo dečky mu dali na záda rovnou prápor s červeným křížem.
0: No a do toho soudečku samo sebou mu načepovali záchranný nápoj. Fík bloumal se soudkem svědomitě po horách sem a tam a hlasitě vyvolával.
2: Teplé mléko,
0: tu a tam spadla někde lavina a fík hned spěchal na místo a pátral po zasypaných. Jak zahlédl trčet ze sněhu lyži nebo ruku, hned nasadil mocný psí dech a sotva párkrát pořádně dýchl, sníh kolem človíčka roztáhl. Fík vytáhl nešťastníka ze zbytku laviny, dal mu napít teplého mléka, hodil si ho na plece a upaloval k hospicu, tedy na základnu. No, ale přišlo jaro. I v Alpách sníh pomalu roztál a všechny laviny už spadly. No a na spadnutí žádná nezbyla.
1: Tyroláci vesele jodlovali na zelených loukách. Jo, ledy, jo, ledy, jo, ledy, didy, he, no tak nějak podobně, že?
2: Co teď tady?
0: Řekl si fík a vydal se ještě dál na sever, tam, co je sníh a led celý rok. To byla zima, panečku. Sotva fík chvíli postál, aby si prohlédl krajinu, už byl celý zasněžený a vypadal jako psí sněhulák.
1: Jen co trošku zafuněl, udělal se mu u nosu ozdobný rampouch a fík vyhlížel skoro jako mamut. Dostal z toho nepříjemné šimrání v nose a pořádně kýchl. Udělalo to menší sněhovou vánici, ale rampouch odletěl. Když se vánička utišila, jeli zrovna kolem saně s lovcem. Psí smečka při jízdě ale všelijak kňučela a štěkala, psi se motali jeden druhému, tak zmateně a nepořádně pod nohama, že nad tím fík jen vrtěl hlavou.
2: No, teda, tady mají pořádek.
1: A hned se vydal za lovcem do osady.
2: Já bych vám tady zavedl trošku pořádek, jo?
1: Nabízel se. Ošíval se chlápek v kožešině. A co pak seš zač?
2: Mistr světa ve skoku pro něco, hlídací lev, náčelník a záchranář, řekl fík.
3: Vida, náčelník, povídá chlapík. A to by se nám hodilo. Já potřebuju, jestli to dokážeš, vůdce psí smečky.
1: Sotva fík na tu smečku pořádně štěkl, všichni příci hned ustrašeně zmlkli a stáhli ocasy.
2: Tak, a od teďka tu bude pořádek, zahřměl fík.
1: A byl. Stačil den výcviku a psi se naučili mašírovat pěkně spořádaně v trojstupech. Levá, pravá, levá, pravá, ha, ha, panečku. Hezky stejnoměrně zvedali packy a když jim k tomu spustili marš, dokázali pejsci pochodovat pěkně do taktu. A byla radost se na ně dívat. A samozřejmě žádné kňučení a štěkání se netrpělo. Štěkat ovšem mohli, ale jen po zaměstnání ve volném čase a pěkně harmonicky a podle not. Brzy dokázali zborově zaštěkat tak pěknou písničku, že eskimáci dojetím zrovna slzeli.
3: Teda, takový pořádek jsme tu jak tě živy neměli.
1: Pokyvovali uznale hlavami a velebili náčelníka fíka.
3: Nikdy, to ti slibujeme, na tebe nezapomeneme. Fíku,
1: slibovali mu a nebyl to planý slib. Ještě než se s nimi jednoho dne fík rozloučil, postavili mu, a teď dávejte pozor, postavili mu ze sněhu překrásný pomník v nadživotní velikosti. Jestli neroztál,

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Jsem hodný a pracovitý.

ten. Jou, pešníci z povolání to, co páni to jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelidá.

0: horoskopem.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vánoci? Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřípa Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Ne bojo.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci. My se tady s Janou už nějakou chvilku spolu smějeme, no.
0: Ahoj, kamarádi. Už on má pravdu. Vyprávíme si tu vtipy. A hádanky.
1: Tak, schválně. Jo, to bylo, viď? No, tak pozor, co vy na to?
2: Ušounova hádanka.
1: Je to modré a lítá to. Co je to?
0: Ptáčka a modré letadlo jsem zkoušela, holky a kluci, ale není to správná odpověď.
1: Jo, protože správná odpověď totiž je moucha v modrých teplákách. Jo.
0: Já ji úplně vidím.
1: A když už se smějeme, tak to pro vás, kamarádi a Jani, mám ještě jednu hádanku. Přímo o smíchu. Jak se smějí dřevorubci?
0: Jak? Hodně.
1: No, řežou se smíchy.
0: A to je dobře, protože smích je strašně zdravá a příjemná věc. A víte co, holky a kluci, zasmějeme se spolu i s Ušounovou písničkou.
1: Paráda!

0: posloucháte moji pohádkovou školku. Dneska veselou, prostě chechtací.
1: Takže vlastně i trošku léčivou.
0: Protože se říká, že smích léčí.
1: I trochu kouzelnou, protože se říká třeba o někom, vykouzlil úsměv na rtech.
0: I trošku potrhanou, protože se říká, že se někdo málem potrhal smíchy.
1: Tak to zase ne, ušou ne. Potrhanou školku přeci nemáme.
0: To ne. Je krásná a pohádková a je naše.
1: A vůbec, připrav se, budeme zpívat moji oblíbenou veselou písničku.
0: Jani, tak spus.

0: to by bylo super, kdyby se celý, ale celičký svět smál.
1: No to tedy ano. A jak myslíš, že by se to dalo zařídit?
0: Jo. Už to mám. Víte co, holky a kluci, budeme se na ten svět smát a on se na nás určitě bude smát taky.
1: A to je slovo do pranice. Zpívá o tom i Jitka Molavcová.
0: Naší další chechtavé písničce. Už je nová písnička.

0: Veselá Jana.
1: I Rozo smátý. Ušoun se opět hlásí v Ušounově pohádkové školce o slovo.
0: A před námi je náš dnešní úkol.
1: A Jani, jaký je? Ušounův úkol.
0: Dávejte pozor. Dnešní úkol zní: představte se, řekněte své jméno a za každým slovem řekněte chacha nebo chichy.
1: Dobře, jdu na to. Jmenuju se Ušoun. Rušoun. A jsem rozhlasové strašidílko.
0: Tak tenhle úkol si zvládnul skvěle. A jak vás tak poslouchám, i vy, holky a kluci, jste super.
1: A za to si zasloužíme pohádku, že jo?
0: To si pište.
1: Ušounova pohádka.

0: Veselá chudoba. V jednom městě žil chudý řemeslník jménem Rubín. Neměl nic než staré housle, na které po práci na ulici hrával. Chtěl si vydělat pár drobných, ale především mu hraní přinášelo nezměrnou radost. Jenže řemeslníkova dobrá nálada nedala spát ženě lakomého boháče.
1: Jak je možné, že ten Rubín stále tak veselé hraje a zpívá? Vždyť pořádně nic nemá. My se v penězích můžeme koupat a podívej se, muže, na sebe, jak se v jednom kuse tváříš ustaraně.
2: Ale nerencej, porád. Uvidíš, jak Rubína ta jeho veselost rychle přejde. Stačí na to trochu peněz, hezky mu je nasypu do komůrky.
3: No tohle, kde se to tu... Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest... A sto zlatých. Co já si za ně koupím? Teplou deku. Ne, pořádné boty. Nebo oblečení. Ne, nebo... Jak bych ty peníze nejlíp využil? Mám si pořídit nové kladivo a dobré hřebíky? Ach jo. No jistě. Nové kalhoty. Kožich. No ale pak potřebuju vykládanou almaru. No ale potom potřebuju koně. Kočár. Větší dům. Flakotu masa. Nebo soudek piva. Nebo snad něco měkkého pod hlavu.
1: To mi pověs, muže, jak si tohle udělal. Rubín už víc jak týden nehraje ani nespívá.
2: Divíš se, že no co? Však on bude brzy zpívat jako dřív. Chvíli počkej a uslyšíš.
1: To jsem teda zvědavá. Jak to vlastně ten můj manžel zařídil?
2: Jeno, slyšíš? Rubín zas hraje. Stačilo vzít si zpět peníze, co jsem mu hodil.
4: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a právě skončila naše dnešní pohádka.
5: A protože u nás ve školce se pořád něco děje, už jsme si Jánou připraveni na naše dnešní veselé cvičení. Ušounovo cvičení.
4: A dneska budeme samozřejmě cvičit.
5: Smíchově.
4: Vlastně i tak se to dá říct. Tak pojďme. Stoupněte si krásně rovně a usmíváme se. Tak, paráda. A otočíme hlavou doprava. Usmějeme se na kamaráda. A usmějeme se i na kamaráda na druhé straně. A několikrát to takhle krásně opakujeme.
5: A teď se budeme za břicho popadat, natáhneme ruce co nejvíc nahoru, pak si je dáme na břicho a zbalíme se do klubíčka. Tak a ještě jednou. A šup. A šup.
4: Výborně se popadáte za břicho a teď máváme na kamarády, aby se šli smát s námi. Ano, máváme jednou rukou, tak,
5: jo, jo, jo.
4: Bezva. A máváme i druhou rukou.
5: Jo, jo, jo.
4: A zase ruce vyměníme.
5: Jste šikulové. A teď poslední cvik. Někdy se tak smějeme a máme takovou radost, že vyskakujeme metr vysoko.
4: Přesně tak. Tak vyskočíme co nejvíc. A ještě jednou. Hopla, hopla, paráda. A ještě jednou nakonec.
5: Super, zvládli jsme to zase skvěle, důnivě.
4: Naše dnešní pohádková školka pomalu končí a myslím, že když je o smíchu, měli bychom si dát na závěr ještě jeden vtípek.
5: Bez nápad. Jeden totiž mám.
4: No tak jsem s ním.
5: Ptá se Honzík tatínka. Tati, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči? A tatínek odpoví, jistě, Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi. Děkuju, děkuju. Váš smích je mi, holky a kluci a milá Jano, tou nejlepší odměnou. A taky ještě vaše krásné obrázky. Ty taky. Mám je všechny vystavené a budu rád, když i dneska mi nějaký namalujete. Nějaký hodně veselý, ano?
4: Pak stačí, když ho rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
5: Já už to tady opakuju po několikáté. Dospělí přesně vědí, co mají s tím obrázkem udělat, víte? Jo? A už si je zase budu moct všechny ty překrásné obrázky vystavit a jednomu z vás za obrázek zase pošlu dárek.
4: Ahoj, holky. Ahoj, kluci. Mějte se krásně a smějte se na svět každý den.
5: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
4: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A teď do tance. Samozřejmě s písničkou, která se jmenuje Chichy Chacha.
5: Ušounova písnička k tanci.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Hoď se hodně.
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Krásné dopoledne všem přeje moderátorka Klára Nováková a mám obrovskou radost, že tady dneska nejsem sama ve vysílání Rádia Junior, ale mám tady děti a těch dětí je rovnou 8. Zdravím tady příměstský dětský tábor Českého rozhlasu. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Jak se vám tady u nás na Rádiu Junior líbí? Je to fajn, Vali?
1: Je to tady super.
0: Co druhá Vali? Co nám řekne, jak se jí tady líbí?
2: Mně se moc tady líbí a je to tady zábava.
0: Totiž příměstský tábor Českého rozhlasu je už taková záležitost, která se letos opakuje podruhé. A holky a kluci, děti zaměstnanců našich, můžou přijít do rádia a užít si tady s námi celý týden. Teď tady mám jenom polovinu, protože těch dětí, které se užívají příměstský tábor Českého rozhlasu, je rovnou 16. Teď tady mám úžasnou osmičku, tak se mi pojďte představit, jak se jmenujete, aby to naši posluchači věděli. A třeba co máte rádi. Začneme hned tady z kraje od Madlen. Ahoj, kolik je ti let?
3: Já jsem Majda Fleglová a je mi 9, tenhle rok mi bude 10.
0: A co máš ráda, co ráda děláš?
3: Já mám ráda dějepis a moc ráda si čtu knížky od spisovatele Davida Williamse.
0: To zní naprosto úžasně a určitě dneska si tady taky dáme pár tipů na zajímavé knížky, které byste si mohli v létě přečíst. Pak tady máme dalšího.
4: Tak já se jmenuji Kuba, bude mi 10 a rád si čtu knížky od Artura Nansoma a mám rád tělocvik.
0: Tak to máme tady už dva úžasné čtenáře. Pak je tady další sympatická holčička.
5: Tak já jsem Valča, bude mi 11 a mám ráda zvířata. A ráda si čtu.
6: Tak já jsem Pavlík, se jmenuji Pavlík a mám rád, si hraju rád na pískovišti a rád si i čtu a je mi 8 a tento rok mi bude 9.
0: Výborně, tak už první čtyřku máme za sebou a co druhá čtyřka?
7: Já se jmenuji Matěj, je mi 9 let, tenhle rok mi bude 10 a čtu si knížky.
0: To jsme rádi, že tady máme tolik čtenářů.
8: Ahoj, já se jmenuji Eliška, je mi 9 let, ráda sportuju a to je vše.
0: Super.
1: Tak ahoj, já jsem Vali a ráda zpívám, tančím a ráda čtu detektivky.
9: Ahoj, já jsem Zuzka, mám ráda sport a mám ráda i zvířata.
0: My tady na táboře, ale nejsme jen tak sami jako jednotlivci sami za sebe, že jo? Protože jsme se museli rozdělit do různých rádií. Po celý týden totiž máte možnost zahrát si na svoje vlastní rádio. A tak by mě zajímalo, jak se jmenuje vaše rádio, které po celý týden tady společně tvoříme a v pátek budeme mít slavnostní zakončení, na kterém ukážeme, co jsme tady všechno udělali, jaké pořady, jaké znělky jsme si vyrobili. Tak kdo se hlásí, že by mi řekl o svém rádiu Vali?
1: Tak naše rádio se jmenuje Mixer a vlastně moc jsme hádali jsme se o všem, jako co chceme tam dát, tak jsme vymysleli, že budeme mít jako Mixer a že to bude takový mix, že tam budou Disneyovky, všechno, hory, takhle.
0: Uh-huh. A Majdo?
10: My máme rádio Stín a my jsme se domluvili, že to vlastně má být rádio, že mluvíme s postavama, o kterých většinou nemůžeme mluvit. Třeba mluvíme s čertem a káčou, jenže čert je holka a káče je kluk, a nebo třeba, že mluvíme s řízkem, nebo se slizem. A je to vlastně takový vtipný, ale zároveň i strašidelný rádio. A máme jako znak upíra na stromě.
0: Tak to zní taky naprosto úžasně. My společně vytváříme znělky. Možná si tady jednu společně zaspíváme, alespoň začátek. Ale teď už je čas pro první písničku a jsme zvědaví, jak se vám bude líbit i naše další vysílání, protože tady s vámi dneska budeme až do 11 hodin.

0: Posloucháte Rádio Junior, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a zdravíme vás, ať už jste na táboře, teďko někde v lesích, nebo ať už jste třeba u babičky, u dědečka, nebo u moře, protože Rádio Junior můžete poslouchat klidně i na svém mobilu, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a vzít si ho klidně i k vodě. Pokud jste na příměstském táboře, zdravíme vás obzvlášť, protože já tady mám osmičku dětí, které po celý tento týden jsou na příměstském táboře v Českém rozhlase. Stávají se takovými malými rozhlasáky, moderátory, reportéry, zvukaři a editory. A mě by zajímalo, jak se vám na našem příměšťáku holky a kluci líbí. Jaký to tady je s náma? S dospělákama, kteří vám ukazují, jak to tady vypadá. Měli jsme třeba procházku po Českém rozhlase. Děláme různé jazykové rozcvičky. Tak kdo nám řekne, jak mu to tady přijde fajn?
1: Tak mně se to tady moc líbí. Já jsem tu prvním rokem a vlastně je to tady super. Moc se mi líbilo, jak jsme to tady procházeli. Měli jsme takovou bojovku a hledali jsme takový...
0: Indicie. Tam jsme si vyluštili důležitá slova, třeba slovo editor. Už víte, co znamená slovo editor? Někdo? To je někdo, kdo vlastně kontroluje vysílání. I na to si někdy musíme v našem rádiu zahrát a třeba určuje, co se v rádiu bude vysílat. Tak takováto slova jsme si tady našli, taková tajemná slova. Byli jste se podívat třeba i dole v přenosovém voze, kde jste měli možnost si i zaspívat. A já jsem zjistila, že tady máme poměrně hodně dost zpěváků a zpěvaček. Kdo se chce stát zpěvákem nebo zpěvačkou? Eliška Kutilová a taky tady Valinka Sehnoutková. A hlásí se nám i Pavlík. Tak co kdybyste nám teďko zaspívali kousek nějaký písničky? Eliška dokonce umí i speciální zpěv. Tak Eliško, pojď, ale zaspívej nám nejdřív něco jako normálně. A potom, protože máš svoje rádio, které se jmenuje Mixér, nám ukážeš, jak to zní.
1: Zpěvačku v mixéru.
0: Když se hodí zpěvačka do mixéru. Tak Vali, můžeš začít.
2: Já?
0: Promiň, Eliško.

0: A teď dáme zpěvačku do mixéru, tak nám ukáž, jak to zní, když je zpěvačka v mixéru. Takže i takhle to může znít, když hodíte zpěvačku do mixéru. My určitě Elisce všichni zatleskáme, protože to je naprosto úžasný výkon a můžete se potom těšit, protože vám na Rádiu Junior taky pustíme, jakou jsme udělali celou, nejenom znělku Rádia Mixér, ale taky, jaký máme super parádní pořad. Když jdete na ráno na příměšťák, jak se vám stává? Stává se vám dobře? Jo? Pavlíku?
1: Mně moc ne.
0: Moc ne? Jak to?
1: No, protože jsem takový hrozně unavený, protože chodím spávat někdy v 11 a musím stávat někdy o 7:30, 8.
0: Mm-hmm. Ale stejně tam doběhnete všichni, že jo, už v 9 ráno pak začínáme. Co ty, Vali?
2: Mně se stává dobře, protože se vždycky těším to, co budem dělat.
0: Mm-hmm.
3: Mně se stává docela blbě, ale já mám vždycky takovou motivaci, že půjdu do příměšťáku, kde je to moc super.
0: Uh-huh. Co tě nejvíc zaujalo za tím, co jsme dělali?
3: Tak mě zaujal ten program, protože to je moc hezky nachystaný, protože takovýhle programy většinou nejsou, že většinou jsou takový nudný.
0: Uh-huh.
3: A tentokrát jsme si mohli i fotografovat, mohli jsme mluvit na mikrofon a moc se to užila.
0: Co Kubík?
4: No tak mně se stává docela blbě, protože jednou, když se mi zdal sen, tak táta mě vzbudil, takže jsem byl docela zklamaný, protože mě táta vzbudil někdy uprostřed toho snu.
0: A byl hodně dobrý ten sen, jo?
4: Mm-hmm.
0: A už vzpomeneš si, o čem byl?
4: Byl docela strašidelný, že jsem byl ve strašidelném domu a tam byly takový příšery, když jsem šel takovou chodbou, tak z truhly na mě vyskočil nějaký duch a chtěl mě sníst.
0: Teda tak to je hodně hustý sen. Co vy ostatní, chtěli byste se radši zbudit anebo spát dál jako Kubík? Chtěli byste se z toho snu radši vzbudit, Eliško?
5: Takže já bych to fakt nechtěla být v tomhle domě, takže bych se radši zbudila.
0: A Valinka?
6: Já bych se, to stejný co Eliška, tak bych se probudila a nechtěla bych být v tom snu.
0: Pájo?
1: Já taky to stejný úplně, že to je opravdu hrozný, že by jsem byl rád, kdy se se probudil.
7: Podle toho, pokud by mě zabíjeli ty příšery a pokud ne, a pokud by jsme byli kamarádi, tak bych tam v tom snu zůstala, ale kdyby mě jako snažil se zabít, tak by to byla prča, stejně bych tam zůstala.
0: No my ráno, abychom se zbudili, tak máme vždycky takové speciální rozcvičky, které si beru na starost já. Děláme různé jazykolamy a kejklé s hlasem. Co kdybychom tady holkama klukům něco ukázali, že by si to taky doma mohli vyzkoušet? Co vy na to? Jo? Tak čím začneme? Máte někdo nápad? Šelpštros.
7: Takže šelpštros s pštrosicí a s pštrosáčety pštrosí ulicí.
0: Tak pojďme všichni si to řekneme a vy u rozhlasových přijímačů a u svých mobilů, jestli nás posloucháte z mobilu, tak si to pojďte říct taky. Tak všichni.
8: Šelpštros pštrosicí a pštrosáčety pštrosí ulicí.
0: Eliška Kutilová.
5: Streč, prsk, krsk, krk.
0: Tak ještě jednou si to řekne všichni.
8: Streč, prsk, krsk, krk.
4: Na cvičišti 4 svišti piští.
8: Na cvičišti 4 svišti piští.
5: Drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu.
8: Drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu.
0: Ano.
3: Rozprosto vlasatila lise dcera krále na bucho nos dozora, nebo nerozprovasatila lise dcera krále na buchonozora?
0: A to je hodně těžký jazykolam, ten jsme tady ani netrénovali, viď? A zvládne to někdo?
9: Jo, tak můžeme to zkusit.
0: Můžeme to zkusit, dobře, takže rozprosto vlasatila lise dcera krále na buchono dozora, nebo nerozprosto vlasatila lise dcera krále na buchono dozora. Já si tento jazykolam pamatuji proto, protože tvoje babička je paní Fléglová, která tady v rozhlase učí začínající budoucí novináře, kteří chodí ještě do školy. Já jsem k ní chodila taky do Elevské, Vinohradského studia a jestli nás babička právě teď poslouchá, tak jí moc zdravíme a posíláme jí písničku.

0: Posloucháte Radio Junior s holkama a s klukama z Příměšťáku. Před chvilkou jsme se rozmlouvali, protože si pamatují nejrůznější jazykolamy, ale my děláme i takový jako zajímavý kejkle s hlasem a děláme třeba i motorku. Tak co kdybyste si s námi teďko taky udělali motorku? Všichni si chytneme řídítka, i vy, co jste u rádií. Představte si, jakou máte motorku, tak si to tady řekneme. Jakou máš motorku?
1: Barvu. Já mám černou.
0: Pali.
2: Mám růžovou.
3: Fialovou.
4: Červenou.
5: Modrou.
6: Černobílou.
7: Oranžovou.
8: Modrou.
0: Výborně. Držíme motorku, jo, a jedem. Brn, brr. Kopečka, brr, a z kopečka. A doprava. Řežeme zatáčky. Jede nějaký auto, tak musíme zatůtat. Takže jedem. A klaxon. A zase. A teď nám letí mimozemšťani. Min men man mon mon min men man mon mon min men man mon mon min men man mon mon min men man mon mon min men man mon mon min men man mon mon a přilítají dolů. A teď to bouchne. No taky, takhle si můžeme hrát u nás na příměstském táboru. Už jsme toho zažili hodně. Pojďme si rychle zrekapitulovat, co jsme udělali v pondělí. Takže, co bylo, Eliško?
9: V pondělí jsme měli nějakou seznamovací hru.
0: Uh-huh. A to taky děláme. To můžeme taky ukázat, že jo? Dáme taky jednu seznamovačku. Já... Tak můžeme začít. Klepáme si vždycky do stehen a říkáme. Já jsem Klárka.

0: Výborně, takže i takhle se seznamujeme. Takže seznamovačku máme. Pak jsme šli po rozhlase se podívat po těch nejrůznějších místech. Byli jsme i v přenosáku a odpoledne jsme se rozdělili do rádií. A včera jsem se dozvěděla, že jste byli v ČTK. Vy někdo, co to je to ČTK?
1: Je to vlastně budova, ve který píšou vlastně zprávy, které pak dají zprávařům a oni je říkají.
0: Je to Česká tisková kancelář, ano, která sbírá zprávy, vysílá je všem do světa a ostatní novináři si je přebírají a potom zase o nich informují, ať už v rádiu, v televizi, v novinách, v časopisech, kdekoliv. Co se vám líbilo v ČTK? Bylo tam něco hodně zajímavého?
2: Jak jsme mohli psát na ten psací stroj, nebo...
0: To je pravda, protože dneska se píše na počítači, to všichni známe, ale dřív byly takové speciální staré stroje, psací stroje, do kterých se muselo ťukat a ono to dělá docela zajímavé zvuky, že jo? Dali.
3: Tak mně se líbilo, že jsme se všema dělali i rozhovory, že vždycky jsme měli takový mikrofon a vlastně jsme nahrávali rozhovory. Dozvěděla jsem se, že tam je spoustu lidí, co třeba byl tam jeden člověk, který vlastně fotil koně a takovéhle věci a vyhrál nějakou cenu, jako hodně cenu.
0: Mm-hmm.
4: Tak mně přišlo dobrý, že jsme tam mohli psát na ty psací stroje, ještě mě tam zaujaly takové hodiny, které ukazují čas v Moskvě a jiných cizích zemí. Prý, že to máme i v Českém rozhlase takovýhle hodiny.
0: Ano, my to tady taky máme, kdybyste se přišli podívat do newsroomu radiožurnálu do třetího patra v Českém rozhlase, tak tam uvidíte, kolik hodin je v Tokiu, kolik hodin je v New Yorku, kolik hodin je v Moskvě a dokonce i tam, kde je napsáno GMT, neboli GMT, což je Greenwich Mean.

0: hodit jednomu kamarádovi míč, ale on to bohužel nechytl, tak to spadlo do druhého patra.
1: Ano, a potom museli se jít další lidi podívat dolů, jestli to tam je. Doufám, že se ten míč našel. Našel se? Nevíš? Našel, dobře, to dopadlo. Ano, Kubíku?
2: Já bych chtěl v parku hrát Vibiku.
1: Jasně, takže dnešní program na odpoledne Vibika, vím, že tam je i petang.
3: Já bych si chtěl zahrát ninji.
1: Jak se to hraje?
2: Jo.
3: To je taková hra, že vy odskočíte od sebe a vy máte buď za úkol mu useknout obě dvě ruce, to je v jedné verzi, pak mu on vyjde, a nebo když mu rozseknete břicho, nebo že mu na něj šáhnete, tak taky odejde z té hry. A různě se to takhle hraje, dokud všichni neodejdou a jde se po směru hodinových ručiček a takhle se to hraje pořád dokola.
1: To zní jako pořádný krvák. Pavlíku, co bys si chtěl zahrát dneska odpoledne?
4: No, vlastně tam je takový hřišťátko, tak já bych si tam chtěl hrát s takovým pískovým, který
3: pískovištěm.
4: Ne pískovištěm, ale že nasypeš do takový krabičky písek a pak nahoře je takový řetěz, že ho přisuneš nahoru a pak to sypeš do toho. Takže on to tam je právě, že kam jdeme. Takže s tím jsem si chtěl hrát.
1: To si přeje osmiletý Pavlík. Jak to má Matěj?
2: Já bych si chtěl taky zahrát Vibiku a taky ninji.
1: A Vali?
5: Když jsme u toho krváku, tak bych si ráda zahrála krvavé koleno a přijde mi, že prostě je to taková nostalgie, takže asi tak.
3: Já bych si chtěla zahrát to, co Pavlík vlastně, že tam nasypem ten písek a budem to táhnout až nahoru.
1: To je plán dnešní odpoledne a já jenom vám ostatním, kteří nás poslouchají, jenom chci dodat, že naše osmička, ale v podstatě můžu rovnou říct šestnáctka, se vypraví taky do archivu Českého rozhlasu, kde se archivují staré nahrávky, takže si můžete potom poslechnout třeba hlas prvního prezidenta. Víte, jak se jmenoval náš první prezident? Ví to někdo? Myslím československý.
3: Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Přesně tak, Tomáš Garrigue Masaryk, tak i jeho si tam budete moct poslechnout. A podívat se na to, jak vlastně vypadaly rozhlasové pásky, protože v minulosti nebyl internet, nebyl počítač, takže teď máme nějakou flešku, pošlem si něco přes cloud po počítači, ale dřív, když muselo rádio vysílat, tak to byly takové obrovské pásky. Můžeme si to představit, jako když si něco namotáte do kolečka. Umíte si to představit, takový páseček, který natočíte a to se potom pouštělo a to si tam taky poslechnete, tak to jsem zvědavá, jak se vám to bude líbit. A vypravíte se taky do Zelené vlny, kde se informují lidi po celé České republice, jak to je na silnicích, jestli náhodou někde není nějaká nehoda. Slyšel už někdy někdo nějakou zelenou vlnu? V rádiu? Hlásí se Madlenka. Madlenka zná zelenou vlnu, když jedeš v autě. Pustíš si radiožurnál naší nejposlouchanější stanici Českého rozhlasu a vůbec nejposlouchanější stanici vůbec v Česku a tam se ozve zelená vlna a teď řeknou třeba na dálnici D1 právě teď boural kamion ve směru na Prahu na 37. kilometru a je to, viď? Tak tam se budete podívat taky dneska odpoledne. No a taky si budete moc nahrávat rozhovory, ve kterých si budete říkat, budete se vzpovídat navzájem, protože já vím, že máte spoustu úžasných zájmů, takže za chvilku se vrhneme na vaše zájmy, abychom se dozvěděli, co všechno děláte.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte vysílání Rádia Junior. Jsme tady živě a kdo nás sleduje přes webkameru, tak možná vidí, jak jsme si tady změnili naše studio, protože se nám tady mění barvy úplně skoro na všechny. Děcka, jaký vidíte barvy? Jaké barvy se nám tady teďko mění? Kdo mi to řekne?
2: Modrá,
3: červená,
4: zelená.
5: Fialová.
6: Oranžová.
1: Ano, tak můžete se na nás podívat, protože jsme si to tady takhle krásně vyzdobili, abychom měli barevné vysílání. No a budeme mít i hodně barevné povídání, protože děti, co jsou tady u nás v příměstském táboře, tak mají naprosto úžasné zájmy, dělají spoustu kroužků. A máme tady třeba Valinku Sehnoutkovou, které se dokonce podařilo dostat se do komparzu a zahrát si v některých filmech. Tak povídej, Vali, jak se to tak stane, že se člověk dostane do komparzu?
7: No, já si myslím, že spoustu lidí si myslí, že se dostanete do komparzu jen tak, že prostě jako řeknete, jo, už jsem tady, no, jako když se tam jenom nahlásíte. Ale vůbec musíte se hlásit přes castingy a vlastně není to tak jednoduchý, protože hlásí se tam třeba 400 dětí a vlastně všichni si myslí, že to je šup šup, ale vlastně tak to vůbec není. A mně se to podařilo tak, že jsme byli vybráni a pak jsme vybírali se do prvního kola a pak se z toho prvního kola vybíralo do druhého kola. A vlastně v tom druhém kole už ti to už vlastně vybírali toho, koho tam chtějí. A mně teda se podařilo vyhrát ten casting a vlastně pak jsme natáčeli 14 dní.
1: A to by mě zajímalo, co jste natáčeli, co to bylo za film nebo za seriál?
7: Film se jmenuje Nečekaný léto a hraju tam roli Verunky.
1: Uh-huh. Už tušíš, co se v tom filmu bude dít? Už jsi tam zahrála něco?
7: No, v tom filmu on už je na Voju. A vlastně, teda na One Play, a vlastně je to rodinný film a vlastně je to o tom, že nemusí být perfektní prázdniny, když jedete k moři, že můžete se užít i s kamarády a ne úplně v nějakým luxusním hotelu.
1: Vzpomeneš si na něco z konkurzu nebo na nějakou větu, kterou si říkala během natáčení?
7: Tak to byla třeba věta u toho, když jsem byla jsme byli u takového ohniště a vlastně já jsem hrála to, že vlastně mýmu bráchovi, který jsem měla tam hereckýho bratra, tak jsem mu jako dělala bušta a vlastně jsem vlastně na mě mluvil ten můj tatínek a říkal jakože dej toho bušta víc nahoru, jinak si ho spálíš a já jsem vlastně říkala, ten je mýho bratra, takže to nevadí.
1: Tak nám to řekni, jak bys to řekla ve filmu.
7: Ježíš, já se úplně nepamatuju, jak to tam bylo, ale říkala jsem, ten je pro Karla, to nevadí.
1: Mm-hmm. Tak pojďme si to říct teďko všichni, zahrajeme si taky zase na konkurs.

0: Urs a všichni si najednou řekneme, ten je pro Karla, to nevadí, jo? Tak jdem na to.
1: Ten je pro Karla, to nevadí.
0: Perfektní. Můžeme si klidně říct i nějakou větu, nebo dneska, když jsme si povídali, můžeme se hezky pozdravit, jak jsme to zkoušeli. Řekneme hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: No a potom nám tam přišel zrovna tvůj táta, Petr Sehnoutka, a my jsme teda byli naštvaný, že přišel pozdě. Tak jak to řekneme, když jsme naštvaný, že přišel pozdě?
1: Hezký dobrý den.
0: Jasně. A když jsme veselí, tak řekneme?
1: Hezký dobrý den.
0: I takhle si hrajeme na příměšťáku. No a já jsem zvědavá, co nám řekne Madlenka Fléglova, která už taky někde vystupovala třeba, anebo radši čteš knížky?
2: Já už jsem vystupovala v několika hrách. Mm-hmm. S Dismaňákem a už jsem i hrála jednu operu, kterou vedla moje babička a děda a jmenuje se Brundibar a je to o druhé světové válce o Hitlerovi, akorát, že je to zahraný trošku jinak a je tam zlej Brundibar a je i zlej na všechny a je to vlastně o tom, že je tam Anička a Pepíček a oni si chtějí vydělat na mlíčko, protože jejich maminka je chudá a oni nemůžou nějak vydělávat a ona je nemocná, i ta maminka. Tak se to snaží vydělat a pomáhá jim pejsek a kočička a vrabec a různě budí, různě pomáhá a taky vlastně zvou i děti ze školy a různě. Je to takový hezká pohádka.
0: Dismanův dětský soubor je něco jako takový náš rozhlasový dramaťák. Sem děti chodí a můžou si zahrát v nejrůznějších pohádkách a rozhlasových hrách. Mám tady ještě někoho, kdo chodí do Dismaňáku? Nebo je to jenom Madlenka? Ještě někdo chodí? No tak další skupině, která tady bude zítra, určitě zítra poslouchejte mezi 10. a 11. hodinou, budeme tady mít další skupinu dětí z příměšťáku a možná nám ukážou taky třeba, co se dělá v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. Jak nám to teďko řekla Madlenka, a rozhodně se můžete jít i podívat na některá představení, například na představení Brundibar, až zase někdy bude. Madlenko, ale ty moc ráda čteš, tak nám prozrať, jakou knížku máš ráda a jakou by si doporučila i našim posluchačům. Co nás právě teď poslouchají, je léto, prázdniny, takže času máme na čtení opravdu hodně.
2: Tak já bych určitě doporučila Pascalovi, protože to je moc krásná knížka o hloupý rodině, ale jakože fakt hodně hloupý, protože je tam třeba tatínek, který si myslel, že zbohatne na unibotě, což je bota obří, do který si člověk může dát obě nohy, jenže si na tom nevydělal vůbec nic a tak v té bance propadl a musí teďka zaplatit, protože si to koupil jeden člověk s jednou nohou a byl mu tu velký, takže to zase vrátil a je to vlastně taková hloupá rodina, takže se jim dějou takové věci hrozný, že oni si chtějí vydělat, aby nemuseli prodat svůj dům, aby měl nějaký peníze a tak různě se pokouší. A pak se jim ten stejně celý dům zboří, protože něco zase provedli a tak je to taková hezká knížka.
0: Děcka, co vy ostatní čtete rádi? Kdo ještě je zapálený čtenář a dá ruku nahoru? Já to se nepodívám, takže většina z vás ráda čte. Tak pojďte mi ještě říct, jakou knížku máte rádi.
3: Já mám třeba rád knížku Boj o ostrov, nebo Trosečníci z Loštovky, nebo Poseroutku, nějaký díly Poseroutky, třeba teď čtu Výprava za teplem. Mm-hmm. A
0: to říká Kubík, co Valča?
4: Já mám ráda knížku Harry Potter a Kámen mudrců.
0: Mm-hmm. Pavlík?
5: Já mám rád knížku Eliška Rebelka a Eliška Andílek a Krištof a Torpédo a pak ještě, počkej.
0: No je jich opravdu hodně a na to, že chodíš teprve do druhé třídy, tak si toho přečetl
5: fůru. No, maminka něco, kousek čtu já a kousek mi čte maminka, jo, a pak ještě Kocou Herkules na zámku a Kocou Herkules strašidla.
0: Co Matěj rád čte?
3: No já čtu rád Deník malého Poseroutky a pak ještě nějaký knížky, ale
6: Ty už si nepamatuju, jak se jmenujou.
0: A Eliška?
7: Já jsem četla Deník malýho posaroutky, detektivku To pan prdelka. A teďka čtu knihu Lollipops.
0: Mhm. Valinka?
8: Tak já úplně jako už nečtu takový dětský, ale vlastně ráda čtu teďkon detektivky a vlastně kdyby to měla být nějaká jako česká nebo jako česká, tak ráda čtu Hanu, nebo moje oblíbená.
0: A ještě Zuzka?
9: No, já mám ráda Harryho Pottera sedmičku a ještě taky nějaký díly posaroutky.
0: Tak já myslím, holky a kluci, jestli jste nás teď poslouchali, tak máte spoustu tipů na to, co si o prázdninách přečíst. A my vám teďko pustíme písničku, která se jmenuje Radšej knihu. Napsal ji Miro Jaroš a posíláme ji Zuzce Matějovské, která je taky v našem týmu. Je to lektorka našeho tábora a mluví slovensky. Takže jestli teď něčemu nebudeme rozumět, tak Zuzka nám to potom přeloží.

0: Tak to byla písnička ve slovenštině pro naší lektorku Zuzku, ale samozřejmě zdravíme všechny lektory našeho příměstského tábora, kterými jsou
1: Boža, Petr, Peťa, Zuzka, Simča, všichni, všechny zdravíme.
2: Miloš!
1: A ještě Klárku!
0: Ano, já jsem tady s váma a krásně si to užíváme. Příměšťák je vždycky naprosto úplně nejúžasnější týden z celého roku, kdy si to užíváme s vámi dětmi a doufáme, že si užíváte naše dnešní živé vysílání, kde se ještě dostáváme k tomu, co tady kdo umí a má rád. A Valinka, druhá Valinka, protože my máme Valinku Sehnoutkovou a pak ještě Valinku, která se jmenuje příjmením...
3: Vaňková.
0: Tak ta by teď ráda povídala o čem?
3: O zvířatech, zvlášť o tygrech a gepardech.
0: Tak povídej, Vali.
3: Gepardi jsou vlastně, jak to říct, takový jinačí než normální zvířata, protože mají pruhy a někteří zvířata to nemají.
0: Takže gepardi mají pruhy.
3: Ne, tygři.
0: Tygři, já si říkám právě, že tygr má... Tygři, jak to je děcka? Tygři mají pruhy. Kdo má takový ty puntíky?
2: To zebra! Má
1: zebra nemá puntíky.
3: Gepard
0: má puntíky, jasně. A lev má hřívu, že jo?
3: Ano.
0: Tak to máme takové zoologické okénko. A protože když máme ranní rozcvičky, tak děláme i zvířata, tak teď všichni uděláme nějakou tadyhle tu kočkovitou šelmu. Takže se připravíme. No. Pozor, 3, 2, 1, teď já... Výborně. Když už jsme u těch zvířátek, umí někdo taky napodobit hodně věrně nějaké jiné zvíře? Eliška se hlásí, no, Eliška Kutilová. Takže, ty umíš zvířátko?
4: Já, takže já umím třeba.
0: A musíš hezky do mikrofonu. A to je co? To je, hádáme?
4: Ovečka.
0: Ovečka, krásná ovečka. Valinka Sehnoutková.
5: Jo, umím taky udělat.
1: Bé.
0: Skvělý, krásná ovce opět. Pavlíku.
6: A já umím dělat...
0: Krásná kočička.
7: Já umím kočku a kozu a já udělám teda kozu.
0: Úplně, jak kdybych byla v chlívku, zrovna mám takový pocit.
8: No, já umím taky kočko.
0: Zuzko, výborná kočka. Já mám pocit, že tady máme kočičku. A ještě někdo, Valinka?
9: Já udělám koně.
0: Nádhera. Krásná zvířata jsme tady předvedli. Vedle Valinky sedí ale Pavlík. A Pavlík ještě radši než zvířátka má prý černé díry. Pavlíku, jak to, že máš rád vesmír? Jak ses k tomu dostal? Vždyť je ti jenom 8 let?
10: Tam mě začal vyprávět o vesmíru a tak jsem přišel na vesmír a začal mě hodně zajímat a začal jsem si koukat i na podcasty o vesmíru a tak dále a baví mě to, protože vesmír je takovej tajuplnej a záhadnej. Vlastně o něm skoro nikdo nic neví, že to jsou jenom takový hádanky, tedy typovačky, že si nás myslí, že existuje u černé díry bílá díra nebo takhle.
0: Řekl bys nám nějakou vesmírnou zajímavost, která by nás obohatila, že bychom odteď něco věděli nového?
10: Že Jupiter je největší planeta ze sluneční soustavy a má na sobě už miliony let takovou písečnou bouři a to je na něm taková ta dole červená tečka a už ji tam má strašně moc dlouho, strašně, ale myslí se, že dřív ji tam neměl, že nejenom se na něm objevila, už to tam je miliony let.
0: Tak moc děkujeme Pavlíkovi za vesmírné okénko. Má ještě někdo nějakou zajímavost, kterou by nám řekl? Eliška Kutilová se hlásí, tak povídej, Eliško.
11: Takže já mám ráda Mickey Mouse, protože je stejně trefený jako já. Uh-huh. A no, já ho mám ráda, protože má takový dobrý filmy a pohádky a vždycky se mi líbí, protože...
0: Je střeštěnej.
11: No.
0: Máš nějakou nejoblíbenější pohádkovou postavu ještě vedle Mickey Mouse nebo nějakou oblíbenou pohádku?
11: Pohádku miluju, Piráti z Karibiku.
0: Jasně, takže to už je takový skoro film. A vy ostatní, kdybyste si vzpomněli na své nejoblíbenější pohádky, které máte rádi, tak které to jsou? Napadla někoho? Má někdo rád ještě nějakou pohádku?
5: SpongeBoba.
0: Jasně, SpongeBob.
5: Scooby-Dooby-Doo.
0: Mhm.
6: Ať žijí duchové.
0: Jasně, to je taky super film pro děti. Další zajímavost, další věc, o které si můžeme povídat. Kdo se hlásí? Protože jste se hlásila celá řada z vás. O čem by si chtěla povídat ty, Zuzi?
7: No, já mám moc ráda sport a hlavně mám ráda fotbal.
0: Hraješ fotbal?
7: Ne, ale mám ho ráda.
0: Ráda se na něj koukáš? A víš, jak teď si vedeme na mistrovství? Možná vlastně už skončilo, viď? Mistrovství světa ve fotbale. A který fotbalista je tvůj nejoblíbenější?
7: Asi Ronaldo.
0: Ronaldo, dobře. Takže a teďko ruku nahoru. Kdo má nejradši Ronalda? Dvě ruce. Kdo má radši Messiho? Raz, dva, tři, čtyři, pět rukou je nahoře.
6: Jamal!
0: A kdo má nejradši Jamala?
9: Jamal.
0: Raz,
9: Jamal a
0: dva.
9: Messi.
0: Jamal a Messi. Dobře, tady?
12: Jamal i Messi.
0: Jamal i Messi, oboje. No je vidět, že ano.
12: A Neymar.
0: Cože?
12: A Neymar.
0: A Neymar. Tak kdo vyhrál? Má to někdo spočítaný? Kdo vyhrál?
12: Španělsko.
9: 1-0.
0: A v naší současné anketě vyhrál asi Messi, to tak vypadá.
13: A
0: já koukám, všichni tady mají ty vodní ty kelímky. A co jsme si říkali? Což je taková rada pro všechny holky a kluci, kdybyste jednou šli k nám do vysílání do Rádia Junior.
9: Nepijeme, když vysíláme.
0: Pít můžem, ale nedrtíme ten kelímek a nehrajeme si ani se svojí kartičkou. Nesaháme na mikrofon a nedrncáme do ničeho. Ale protože my si tady můžeme teď dělat úplně, co chcem, takže teď máte ASMR moment a můžete dělat úplně cokoliv a klidně i sahat na mikrofon. Takže, přátelé a kamarádi, pokud vám vadí tyto zvuky, tak si v tento moment radši stište rádio.
6: Chámej moment. 3, 2, 1.
0: Děti z příměstského táboru mají ASMR chvilku.
6: To je opice.
0: Krásný. No a ten, kdo to s námi vydržel, tak za odměnu od nás dostává písničku, která se jmenuje Měl jsi mě vůbec rád. A komu ji posíláme?
9: Milošovi!
0: Milošovi!
9: Ne, tátovi!
0: Tátovi!
6: Petrovi! Všem!
9: Bože!
0: Všem
6: lektorům! Všem lektorům!
0: Mamince taky si chtěla poslat písničku,
9: vy?
0: Takže jaký mamince? Řekni maminku.
7: Markéta Vankové.
0: Takže Markéta Vankové, jakým ještě rodičům klidně ještě
6: Petr jedem? Petr Sehnoukovi.
7: Zuzana Pilátová. David Kutil.
0: Kdo ještě chce poslat?
7: Fléglovi,
0: jasně.
6: Ještě
7: Mamince Ulrichové.
0: Mamince Ulrichové, která tady točí teďko video.
6: Ještě Vladimíře.
0: Výborně. A tamhle Pétě, která nám za chvilku ukáže, jak to vypadá v archivu v Českém rozhlase. A vám všem budu pustit písničku. Vybrali jsme Evu Farnou a její úplně první hit, který naspívala ještě srovnátky, když jí bylo 12 nebo 13 let.
9: Srovnátky.

0: Jak to dopadá, když moderátorka místo toho, aby mluvila, se přitom natáčí, tak to jste mohli vidět právě teď na webkamerách. Děkuji Silvě Ulrichové, která tady zvedla můj mobil a byla připravená zaskočit. No je to neuvěřitelný, holky a kluci, ale my už se pomalu blížíme do finále naší živě moderované hodinky. Jak se vám to tady líbilo?
1: Jo, to skvělý.
0: To jsme rádi, že se vám to líbí. A jak se těšíte na pátek, kdy ve 14 hodin tady ve studiu S2 budeme mít slavnostní zakončení našeho příměstského táboru a vy tam budete rodičům ukazovat. Jak se rozmlouváte, jaké pořady jsme tady natočili, jak se jmenují vaše rádia, to už víme, vaše jedno rádio je Mixér, druhé rádio je Stín. Pak jsou ale ještě další dvě skupinky. Zítra se můžete těšit na rádio Soda a řízek,
2: kteří a to tady máme
0: gurmánský řízek, přesně tak, která tady budou vysílat mezi 10. a 11. hodinou, takže jestli vás naše dnešní vysílání bavilo, tak určitě poslouchejte i zítra v tomto čase. A mě by zajímalo, jak se teda těšíte na ten pátek, až vystoupíte před rodiči a budete jim pouštět ty reportáže a představovat rádia. Kdo se těší?
3: Docela se bojím, že to bude takovej flop, takže...
0: Jo, myslíš, že budeš mít trému?
3: No, asi jo, ale ne, asi ne.
0: Asi ne, asi já si jo, myslím, že ne. To zvládnem. Měli jste dneska trému, když jste tady si se mnou povídali?
3: Ne.
0: No tak takhle to bude úplně v pohodě i v pátek, vůbec žádný stres, bude to fajn a těšíme se na vás, na rodiče, co nás právě teď posloucháte, takže my vám všem máváme a těšíme se, že v pátek přijdete. No a pak skončí tábor. Už víte, co budete dělat potom o prázdninách? Kam
1: já
0: pojedete?
1: Já jdu ještě na příměstský tábor.
0: Kam to bude?
1: Jdu na koně do Holubic.
0: Tak to je super příměšťák.
4: Já pojedu ještě na 3 příměšťáky.
0: 3 příměšťáky? Teda těch je. A o čem budou?
4: No...
0: Mati?
4: No jeden bude o takových pohádkových postavách, druhý jako o přírodě. A třetí, to jako moc nevím, protože jako my to máme takový soustředění se sborem.
0: Ale určitě se tam asi bude zpívat, viď? Kam pojede Elinka?
5: Já pojedu na Hagrid.
0: Na co?
5: Taky tábor.
0: Na tábor, aha. Vali?
6: Já pojedu na Růženou, takže jo, a kdybyste jako jen tak jako šli na Instagram a dali byste follow Růžený, tak to nikoho nezabije.
0: Můžete dát samozřejmě i follow Radio Junior a i Klára Nováková, moderátorka, která vás teďko zdraví. Ale máme tady ještě další úžasnou slečnu, Zuzku.
7: No, kam se chystáš? Já jdu na tábor, kde budu i spát 2 týdny.
0: Skvělý. Pavlík?
8: No, teďka po táboře vlastně. Vlastně bude u nás Lucinka spát doma v Bystřici, ale my tu pak budeme ještě jednu noc po táboře. Takže vlastně jednu noc po táboře a bude u nás Lucinka doma spát v Bystřici nad Pernštejnem.
0: Madlenka?
9: Já půjdu na tábor s Dismaňákem na 2 týdny a bude tam velký program.
0: Takže opět Dismanův rozhlasový sbor Českého rozhlasu, který zdravíme. Matěj?
4: No, že ten třetí je spací.
0: Takže takhle. Tak to je skvělý. Pojde ještě někdo k moři?
10: Já.
3: Asi.
0: Kam?
3: Do Itálie pojedu.
10: Já taky pojedu do Itálie. Já taky.
11: Do Chorvatska.
0: No a Eliška?
12: Na Polska.
0: No a přátelé a kamarádi, představte si to, že nám už jde poslední minuta našeho živého vysílání a protože my jsme super profíci, kteří tady už od pondělí trénují, tak my si uděláme takovou rozhlasovou vysokou školu nebo takovou rozhlasovou maturitu, že domluvíme přesně do poslední vteřiny našeho vysílání. Takže už nám jde posledních pár minutek. Já doufám, že jste si naše vysílání užili naprosto skvělé. Loučí se s vámi
7: Zuzka,
3: Vali,
7: Ele,
4: Matěj,
8: Pavlík,
11: Valča,
8: Kuba,
9: Majda.
0: Přejeme vám krásné léto, krásné prázdniny.
10: 20 sekund.
0: Ať si ještě třeba zajedete někam k moři, ať si užijete ještě nějakou výbornou návštěvu babičky, dědečka, příbuzných, dostanete něco dobrého a my už odpočítáváme konec. 3, 2, 1.

0: Rádio Junior.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrlič jdu spát.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

dělali jim roztouženě, když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři.

vegetarián a miluje nudle, mrkev, housku anebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, krenlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci víc, tak je.

0: Expedice Severna Rádio Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Radiu Junior.

0: ti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, babi.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

se už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: vědí. Rádio Junior, velká pohádka.
1: Holky a kluci, připojte se k detektivnímu pátrání po ztraceném zlatém dudlíku. Podezřelých je víc než dost. Patří k nim mladičký rybář Frňous, zlodějičci Ferda Piskoř se Žabožroutem nebo vládce nad nedalekým vřesovištěm Šedým Žour. Pohádku Sovy, víři, netopíři napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 2008 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Sabina Laurinová, Barbora Hrzánová, Zuzana Slavíková, Michal Zelenka a další.

0: Uprostřed krajiny, vroubené vonavými lesy, se spoustou skalisek a neprobádaných jeskyní, kdesi v ukrajíčku světa stojí věžaté stavení. Napůl honosný statek, napůl zámek. Lesy jsou tu hluboké a prorostlé růžovým břesem, líbezným na pohled. Ale málo kdo se sem zatoulá. Říká se, že vřesoviště je plné záludností. Někde prý se tu skrývá zlobný duch, který ostrými šipkami mrská po těch, kteří se opovážili vstoupit do jeho hájemství. I když odvážlivci se najdou, do lesa se občas vypraví mladý zámecký správce, aby natrhal větívky vřesu pro tu, o které se mu v noci snívá.
1: Eriko, zrcadlo by potřebovalo vyleštit. Je sama šmouha.
2: Ano, hned.
1: A ten nový klobouk mi nesluší. Měl by se nějak přizdobit. Podej mi tu žlutou mašli.
3: Tady je.
1: Teď zas vypadám, jako by mě rozbolel žlučník. To se ke svatební hostině nehodí. Nemůžeš dát panu Filipkovi dudlíka?
3: Jistě, jistě, hned.
1: Pane na nebi, hodila jsi ho na zem. Takhle se zachází se zlatým dudlíkem? Přece jsem ti mockrát říkala. Co je to za vzácnost? Babička mého manžela ho dostala od baronky z Častoloprt.
3: Já vím, Malvínko. Nezlobte se, nějak mi vypadl z ruky.
1: Protože jsi nešiká a budeš k ničemu. A neříkej mi, Malvínko. No tak, neplať, broučku. Já musím odjet, ale brzy se vrátím. Pár dní to musíš bez maminky vydržet. Podívej, otočíme kroužky a uslyšíš písničku. Máš štěstí, Eriko, že se nepolámal. Žádný dudlík na světě neumí zahrát uspávanku. Jenom ten náš. Vstupte!
4: Uctivě se klaním. Mám vyřídit, že kočár je už půl hodiny naložený a připravený vyrazit. Čeká prý se jenom na milostivou paní.
1: Jste tu sice krátkou dobu, pane správce. Ale už byste měl vědět, že trpělivě čekat na svou paní patří k nejdůležitějším povinnostem zámeckého kočáru. Jděte mu to laskavě připomenout.
4: Jistě, promiňte.
1: Eriko, a ty si jednou provždy zapamatuj, že zlatý dudlík je náramná drahocenost. A kde kdo nám ho zavidí? A jestli tě, Eriko, někdy uvidím, jak s dudlíkem třískáš o zem, pošlu tě zase na vesnici pást kozy.
3: Ale tatínek je pan řídící. Nikdy jsem kozy nepásla, Malvínko.
1: Zase?
3: Milost paní.
1: No, tak se do toho pustíš. Všechno je jednou poprvé.
4: Jsem zpátky, jemnost paní. Vzkaz jsem do puntíku vyřídil. Kočár je uctivost sama a bude čekat až do rána. Ale sedí v něm zámecký pán a ten je značně rozladěný.
1: Mračí se pan manžel? Nebo už brunátní?
4: To druhé. Řekl bych, že skoro skrocanu viděl.
1: Tak nejvyšší čas. Na svatbu švagrové nesmíme přijet pozdě, jak to můj muž mívá ve zvyku. Ještě klobouk. Ani je, boubeláčku. A ty, Eriko, nezapomeň, co jsem ti řekla.
3: Ano, paní.
1: Opatruj pana Filipka jako oko v hlavě. A jestli se něco stane se zlatým dudlíkem, nechám tě zavřít do hladomorny.
4: Žádnou na zámku nemáme.
1: No, tak ji necháme vykopat.
4: Taková je vždycky.
3: Někdy má i horší náladu.
4: Kvůli nafoukaným kloboukům nestojí za to vzdychat. Na ty se dělá dlouhý nos?
3: Až budu mít chuť udělat na někoho dlouhý nos, dám vám vědět, pane správce.

0: Když jsme byli malé holky, chodili jsme spolu na borůvky. A předháněli se, která bude mít modřejší pusu. Ach jo. Proč je na mě najednou tak zlá? Rozumíte tomu, paní Valentínu?
1: No to víš, že rozumím. Připomínáš jí, že je taky holka z vesnice. Jenže se provdala za zámeckého pána. I když pravda, trošku obstarožního. No a teď si myslí, že musí všechny sekírovat, jinak by jí to ubralo na vznešenosti. Jsou takové přihlouplé osoby. Počkej, počkej, Eriko. Ještě si neochutnala moje rohličky. Tak nabídni si. A víš co, dáme si k tomu čokoládu. Nemusíš si přece nechat všechno líbit. Nejsi žádná onuce.
0: Vždyť já vím. Tatínek by se zlobil. A bylo by mu to líto, kdyby mě ze zámku vyhnala.
1: Bože, ty jsi pořád jako ušlápnutá puťka. Kde by takovou spolehlivou chůvu sehnala? Ta moc dobře ví, že by pak neměla čas na fintění a návštěvy. Tak neboj se. A ochutnej už.
0: Tak dobře. Tak co? Dobrá.
2: Výborná.
1: To mám radost.
0: U vás mě vždycky přejdou všechny chmury, paní Valentino.
1: No, to bude tou čokoládou. Eriko, panstvo bude pryč nejmín 5 dnů. Koukej toho využít a jdi se někam pobavit. O mrňouska se ti postaram.
0: Jste hodná. To je pan Filip. Asi mu vypadl dudlík. Musím tam...

0: Eriko, čokoláda stydne.
1: Ty tady vymetáš podlahu.
2: Nevím, jak se to stalo, paní Valentino, ale ztratil se zlatý dudlík.
1: Hloupost. Někde tady bude. Bože, ten kluk vřeští, jako by ho poštípala polednice. Víš co, zatím mu namočím cumel do medu.
3: No, vidíš?
1: A je po křiku. Ten dudlík se asi někam zakutálel.
2: Prolezla jsem už všechny kouty. Nikde není. Docela se vypařil.
1: A nezapadl do peřinek?
2: Ty jsem protřepala nejdřív.
1: Víš jistě, že ho měl Filip v puse. Není někde v šupleti?
2: Než jsem k vám odběhla, chlapečka jsem uspala a toho měl.
1: Že by se sem někdo vloudil a vzal si ho na věčnou památku?
2: Pokoj byl na klíč. Vždycky zamykám, když si odskočím.
1: Horem se sem taky nikdo nedostane. Tak z toho jsem teda Tumpachová.
2: Co teď se mnou jenom bude, paní Valentino? Ta hanba, až se vrátím domů.
1: Nebreč! Nebreč, nebo ti taky vrazím cumel do pusy. Zlatý dudlík se musí najít, to by v tom byl čert.
2: A co, když ho nenajdeme?
1: Proboha, přestaň, nebreč! Já mám nápad. Na zapeklitosti a záhady byla vždycky moje sestra Faustína. Znáš jí?
2: Ne.
1: Nech toho už. Poslouchej, ona je něco jako dět vševěd. Všechno ví. No, co neví, to si domyslí, ale obyčejně se trefí. Abych pravdu řekla, je trochu praštěná, ale určitě ti pomůže. Nebo ti dá aspoň dobrou radu. Tak si utři oči a zvedej se.
2: A Filipek?
1: Nedělej si starosti. Taky umím zpívat a u kolébavek znám nejmíň tucet. Kam se na mě hrabe zlatý dudlík?

0: Na kraji lesa stojí domek. Na oknech se tu usmívají pestrobarevné muškáty, na kterých si občas odpočine otakárek. Je to domov pozoruhodně tu vtipné dámy, obdařené kouzelnickým umem a povahou bytostně vlídnou, hotovou utěšit každého, kdo si útěchu zaslouží. Erika tu bojácně zaklepala a když otevřela dveře, ocitla se v útulném pokoji plném pohodlného nábytku, háčkovaných záclonek a polštářků. Na jednom z nich byl uvelebený malý pejsek. Tak malinkatého Erika nikdy v životě neviděla.
1: No tak, slečna Verna, takhle se vítá návštěva. Přišla rovnou ze zámecké kuchyně a nese nám vanilkové rohlíčky. Necítíte tu vůni?
2: Přeju dobré odpoledne, milost paní.
1: Žádná milost paní. Jsem slečna Faustína a tohle je má psí přítelkyně, slečna Hermína. Dovede se pořádně zahryznout do čehokoliv, ale teď se těší na rohlíčky.
2: A tady jsou.
1: Dobré. Slečně Hermíně též chutnají. Jak se má zámecká hospodyně? Ještě bručí na celý svět?
2: Ne, paní Valentína je moc hodná. Poslala mě za vámi, abych poprosila o radu.
1: Myslela jsem si to. Vždycky, když ode mě něco potřebuje, dostanu sladkosti. No tak jak pak se jmenuješ, Beruško?
2: Erika.
1: Hezké jméno. Víš, co znamená?
2: Ano, Erika je latinský vřes.
1: Správně. No, to abychom ti nabídli vřesový čaj. Co by na to, slečno Hermíno? Tak, co bys ode mě chtěla slyšet, dušinko?
2: Jsem chůva a hlídám pana Filipka. Stala se mi strašná věc. Ztratil se zlatý dudlík.
1: Zase ten proslavený klenot mezi šedítky. Slyšela jsem už o něm.
2: Vůbec si neumím vysvětlit, jak se to mohlo stát. Zmizel ze zamčeného věžního pokoje a okýnka nahoře jsou mrňavá. Tudy se nikdo dovnitř nedostane.
1: A to se mýlíš, chůvičko. Lidi vlezou i do myší díry, když se jim zachce něco uzmout. Co na to, páni?
2: Naštěstí jsou pryč. Děkuju.
1: Prosím.
2: Musím dudlík najít, než se vrátí, jinak...
1: Jestli tomu dobře rozumím, jsi v pěkné brindě a chceš, abych ti ten oříšek pomohla rozlousknout.
2: Moc prosím. Vůbec si s tou záhadou nevím rady.
1: Se záhadami se musíme trochu potrápit, děvče. Jinak záhady potrápí nás. Dáš si med?
2: Dám.
1: Pokoj už si prohledala?
2: Ano.
1: A nevšimla jsi přitom něčeho neobvyklého?
2: Ne.
1: Nenašla jsi něco, co tam nepatřilo nebo dřív nebylo?
2: Vůbec ne. Vlastně akorát na podlaze leželo několik rybích šup. Ale to nic neznamená, ty se mi asi přilepily v kuchyni na boty.
1: Nepřilepily. Ty šupiny tam někdo nechtěně setřepal z rukávu.
2: Co?
1: Ten, kdo vylezl k oknu a vylovil zlatý dudlík u děcí. Musel to být moc šikovný rybář.
2: Rybář? Tomu nemůžu uvěřit.
1: Moc bych se mýlila, kdyby to bylo jinak. Hele, znáš nějakého rybáře, co má na zámek přístup?
2: Rybáře? Frňous. Frňous, tak říkáme klukovi, co vypomáhá v kuchyni a zásobuje ji rybami. Pán má ryby rád. Ale... proč by kradl dudlík?
1: Nebuď hloupá, Beruško. Žádný dudlík, ale zlato. Až se vrátíš na zámek, vem si kluka na paškál. Nebo ať to radši udělá Valentína. Této půjde líp.

0: Už vám to říkám po třetí, nevím nic o zlatém dudlíku.
1: Přestaň mě dopalovat, frňousi, mám v ruce rákosku. Koukni, někdo ho musel ukrást. A ten někdo si byl ty.
0: Jste vedle, paní Valentíno, já ne. Ale po zámku se občas podtuluje záprtek.
2: Kdo?
0: Zlodějský skřítek.
2: Co?
0: A párkrát už jsem ho zahlíd. Čmajzne všechno, o co zakopne. To byl určitě on.
1: Jo, tak on nám tu řádí skřítek. No to je mi novina. Poslechni, frňousi. A chodí ten záprtek taky na ryby? Že se třepal na podlahu rybí šupiny?
0: To nevím, ale umí lézt po římsách jako veverka.
1: Zrovna jako ty. No tak až příště toho skřítka potkáš, vyřiď mu, že dostane na frak!
0: Au! To je nespravedlnost! Proč mě trestáte?
1: Protože lžeš!
2: Hele, frňousi, dej mi ten dudlík. No, když ho vrátíš, slibuju, že se ti nic nestane.
1: A to zase ne!
0: Jau, jak ho můžu vrátit, když už ho nemám?
1: Takže si to přece jen byl ty. Jako bych si to nemyslela!
2: Boha, co tě to napadlo lovit dudlík na háček? Mohl si vypíchnout Filipkovi očičko.
0: Ten dudlík se válel na podlaze. Mrňouz ho asi vyplivnul.
1: A je to venku. Já toho holomka snad schmazím. Co jsi s ním udělal?
0: Já nic, ale jeden chlap říkal, že ho nutně potřebuje.
1: Leze to z něho jako z chlupatý deky. Frňou si!
0: No a slíbil mi peníze, když ho přinesu. No.
2: Snad už si mu ho neprodal.
0: No, ono se to trochu zamotalo.
2: Jak zamotalo?
0: No, než jsem se s tím chlapem sešel, odskočil jsem si na ryby a dudlík jsem měl zavěšený na krku. Chytil jsem velikánskýho sumce, ale nemohl jsem ho vytáhnout. Tak jsme spolu nějakou dobu zápasili a ten sumec mi přitom dudlíka zblajznul.
1: Co?
0: No fakt, možná si ho splet s žížalou.
1: A na to ti máme skočit.
0: No, na mou duši na psí uši zblajznul.
2: A co si s tím sumcem proved?
0: Odnesem ho mámě, aby ho klepla a upekla na česneku.
2: Mámě? Utíkám za jeho paní mámou. Ale počkej, jestli nám lžeš.

0: Kluk tu není, slečinko.
1: Paní máme.
0: Pořád někde lítá. Doma se ukáže jen, aby něco zbaštil. Ale jinak je to rybář k pohledání. Vylovil by i hastrmana, kdyby vystrčil z rybníka nos.
1: Frňou se nehledal. Přišla jsem si pro sumce.
0: Slečinko, taky jsem se divila, že ho neodnes rovnou do zámecký kuchyně. Ale je to hodnej syn. Občas si vzpomene i na mámu. Byl to pěkný macek. Ani se nevešel tady do tý štoudve.
1: Jak to byl? Už jste ho vykuchala?
0: Ne. Ten sumec se mi nelíbil. Pořád dokola si vyhrával nějakou písničku, takovou ukolébavku. A to ryby nemají ve zvyku, nemám pravdu?
1: Co jste s ním udělala?
0: No co?
1: Tak kde je?
0: No, když jsem tu písničku poslouchala, nachomejt se k plotu nějaký chlap. Chvíli poslouchal se mnou. A pak mi nabídl, že toho sumce koupí za zlatý dukát. Prý se hodí komediantům.
1: Vy jste ho prodala?
0: No jo, co s takovou potvorou?
1: Ale to jste neměla dělat, paní mámo.
0: No nemusíte mi to říkat dvakrát, slečinko, taky už to vím. Ten dukát je totiž falešnej, je z kočičího zlata. Tady ho máte. Klidně si ho můžete hodit třeba do příkopu.
1: A jak ten člověk vypadal?
0: No jak?
1: Jak?
0: Jako pobuda. Kdo ví odkud? Takovej Lamprdon. Každou chvilku si pohlizoval.

0: Dobrý den, slečno Eriko. Přinesl jsem vám z lesa kytičku v řesu. Ještě pořád jste smutná, ale to neslouží ke kráse ani ke zdraví. Když jsem byl malý, maminka mi říkávala, nebreč, nebo nám sem vlítnou netopíři. Už jste se dneska zkusila usmát.
1: Nemám zrovna na koho. A netopíři tu naštěstí nelítají. Potřeboval jste něco, pane správce?
0: Kdykoliv vás potkám, vypadáte utrápeně. Nechcete vzít kočárek a jít se projít do parku se mnou? Vykvedli tam rudé gladioly.
1: Už jsem je viděla.
0: Můžeme se podívat i do zelinářské zahrady. Tam se zase krásně zelenají kapustičky.
1: Nesnáším kapustičky. A mám plno práce.
0: To je škoda. Myslel jsem...
1: Má úcta, pane správce. A příště přede mnou nemluvte o netopírech. Dostávám z toho mrazení a třesavku.

0: terug, Eriko. Luister, Oliek, nou de Filipka ti pohlídá. Víš, ale možná by ti pomohl pan správce. Měla bys mu všechno povědět.
1: Ne, tak to v žádném případě.
0: A proč ne? Je to hodný a slušný mládenec. A líbíš se mu?
1: Vždyť mu jsem jenom pro smích. Kouká na mě skrz ty svoje brejle, divně neprovrtá. A ze všeho si dělá jenom šprťouchlata. Ach jo.
0: Lepší, než kdyby koukal na svět přes slzavý údolí. Já to myslím vážně, holka. Sama proti zlodějským lotrasům nic nezmůžeš. Povídá se, že se teď po našem panství potuluje všelijaká sebranka a schovává se v lesích. Pojď se, no pojď. Něco ti ukážu.
1: Co to je? To je nějaká šipka?
0: Moc nebezpečná věcička.
1: Podivná střelka. Jau. Brní mi od ní ruka. A otáčí se, jako by mě chtěla někam odvést.
0: Správce Lukáš mě poprosil, abych mu to schoval. Někdo s tím po něm střílel. Na vřesovišti.
1: Jestli tam chodí trhat vřes, tak si to může odpustit.
0: Chodí tam, protože les patří k panství. A on má panství na starosti, jestli to náhodou nevíš.
1: Ale vím. Nic mu neříkejte, paní Valentino. Moc vás prosím. Byl by z toho poprask a všichni by honili zloděje. Před panstvem by se to neutajilo a já už bych se na zámku nemohla ukázat.
0: Jenom mi to pro boha zase nepreč. Tak dobře, dobře. Já nikomu nic neprozradím.
1: Jste hodná. Tak já bych zase zašla za slečnou Faustínou. Ano.
0: Ještě, že jsem upekla tu mramorovou bábovku.

0: Netvář se tak utrápeně, dušinko, máš oči jako vyplašená srnka.
1: Protože už nedokážu myslet na nic jiného, než na zlatý dudlík. Až se mi z toho dělají mžitky před očima.
0: Ukaž mi ten falešný peníz.
1: Tady.
0: Zdá se, že slečna Hermína o něm něco ví. Dáme jeho očichat. Jo. Ach, tak. Ona tvrdí, že zlatý dudlík uzmuli dva pobertové, Ferda Piskoř a jeho kumpán Žabožrout. Slečna Hermína s nimi má špatné zkušenosti. Jednou ji unesli a chtěli ji prodat pouťovým komediantům. Naštěstí jim utekla. Ona je mnohem důvtipnější než takový paskřivci, víte, Hermínko?
1: Ferda Piskoř? A nehvízdá si?
0: To se ví. Je protivně jako komáři. Hvíznou a poštípou tě.
1: No to bude on. Ten šejdíř, co si odnesl sumce. A neví slečna Hermína, kde by ho našla?
0: Samozřejmě, že to ví. Dokonce se nabízí, že tě do té lotrovny dovede.
1: Slečna Hermína je poklad.
0: To by řekla, ale moc ráda to nevidím. Kdykoliv vleze do lesa, vždycky má tlapičky plné pichláků.

0: Ono to střílí?
1: Nestřílí, ale čaruje. Hned ti vysvětlím, jak se s tou věcičkou zachází. Pozorně poslouchej, abys náhodou něco nepokazila.
2: Psí slečna Hermína se uvelebila v košíku a chůva Erika, plná nadějného odhodlání, se s ní vydala do lesa. Po vyšlapané pěšince se dostali k hustému porostu. Stezka tu končila. Ale poblíž se ozvalo pískání, neklamné znamení, že lumpové se ukrývají kdesi v mlází. Křoviny tu vytvořily zákoutí jako stvořené pro zlodějskou skrýž. Když Erika rozhrnula větve, nejdřív uviděla kramářskou krosnu a na pařezu ušmudlaný raneček s několika šperky.
3: Pěkný úlovek.
4: To bych řekl. 24karátový náramek.
3: Hele, to. Přišla návštěva a nese nám výslušku.
4: Stát!
3: Karkulko, ukaž, co nám to nese v košíčku. Co? No, takovej ňafánek, upečený na jelovci, by mohla být docela delikatesa. Co říkáš, žabožroute?
4: Těžko. Nic na světě se nevyrovná žabým stehínkům. Jedeš? Moc maňavej.
0: Ano, slečno Hermíno, máte pravdu. Žádné ohavno si poslouchat nebudu. Jste dva raubíři a ničemu. Jednou skončíte u satanášů.
5: A ty zas, Karkulka, která má smůlu. Objevila si naši skrýž. A za to budeš pikat.
0: Ani hnout. Interdictum mobilitatis.
4: Co to? Já se nemůžu ani hnout. A koukám, že ty taky ne. Jako by nás někdo přilepil k zemi. Žabožrouter! To ona. Přitloukla nám nohy do mechu tím dřevem, kterým na nás míří. Pěkná jezinka.
5: Hele, Karkule, koukej nás odlepit, nebo...
0: Nebo co?
4: Nebo ti nadřu medem a přivážu k mraveništi.
0: Jen do toho, povrtové. No tak. Nějak vám to nejde, co? Ať sebou škubete, jak chcete.
5: No, my to tak nemysleli. Jenom jsme si trochu zašprýmovali. Víč, žabožroute. Jsme docela hodní mladí. Hádenci, když nás odčaruješ, dostaneš něco na památku.
4: Ten náramek ne, je 24karátový.
5: Zavři klapačku. Holče na nás pustí. Vždyť jsme jí vůbec nic neudělali, že?
0: Ale udělali. Ukradli jste zlatý dudlík. Tamhle se válí sumčí hlava a to je důkaz. Dudlík byl v té hrobě. A dokud mi ho nevrátíte, budete tu trčet.
5: A nechceš místo dudlíku radši náramek? Bude ti slušet?
0: Ne, chci zlatý dudlík. A hned. Jinak vás tu nechám. A třeba vás sem přijdou navštívit i medvědi.
3: Jsme v Brindě, Ferdo.
5: No jo, nějak se to zvrtlo. Dáme ti všechno na světě, Kalupinko, ale zlatý dudlík už nemáme.
4: Byl nám totiž ukraden.
0: Cože?
5: No, na volduši.
4: My ne.
0: A kdo vám ho ukrad?
5: Asi tomu nebudeš věřit, ale byl to obrovský vejr.
0: Slyšíte to, slečno Hermíno? Nejenže kradou, ale ještě k tomu nestydatě lžou.
4: A to zas ne. Pouštíme hrůzu.
3: To jo. Jsem tam něco čmajznej.
5: To jo.
3: Ale jsme pravdomluvní.
5: Fakt. Seděli jsme v mechu, poslouchali tu dudlíkovskou písničku a vejr se tam najednou zjevil jako duch.
4: Pěkný divoch. Zobákem mě sek do prstu, popadl dudlík a odfrčel. Ještě tu mám šrám, koukni.
5: Hele, buď od té dobroty a pust nás. My se ti odvděčíme. Když se ti nelíbí náramek, máme v nůši i jiné cennosti. Třeba mouchu zapečenou v jantaru. A taky spavouše.
0: Co?
4: Spací čepec. Kdo si ho narazí na hlavu, tomu se budou zdát nádherný. Mámivý sny. Třeba o tom,

0: že ho najdeš. Sen ti to prozradí.
1: No tak, měj s námi slitování, že žulko.
2: Ukaž mi ten čepeč. Nůž máš vedle. No, vytáhni ho a polož na pařez. A šperky taky.
3: A pustíš nás?
2: Když mi slíbíte, že vypadnete z našeho panství a že se tu už neukážete, tak pustím.
1: Slíbíme.
3: S radostí.
1: Stejně jsme měli namířeno někam jinam.
3: Hodně daleko.
1: Hodně. Budeme počestně prodávat spavouše.
2: Co myslíte, slečno Hermíno? Ale pamatujte si, že mám v ruce kouzelnou pistolku. Jestli lžete, snadno si vás najde a zase z vás budou přibedněnci.
3: Nelžeme.
1: Slibujeme.
2: Consensus mobilitatis.
1: Bavni krosnou. Šamožroute. Na nohy na ramena. Frčíme. Frčíme.
4: A jsou pryč.
2: Šperky odneseme slečně Faustíně. Ona už bude vědět, komu je má vrátit. No a ten čepec, ten se možná hodí.

0: Povídej dál, Dužinko.
1: Ti podfukáři nelhali, slečno Faustíno. Když jsme se vraceli, z čista jasna se na větvi před námi objevil obrovský vír. Vypadal jako přízrak. Měla jsem strach, že mi vyklove oči, ale slečna Hermína ho zahnala.
0: Co pak Hermína? Vidět jí není, za to slyšet až na konci lesa.
1: Jo.
0: Takže teď už víme, Dudlík odnesl vír. No, hledejme tedy tajemného divouse mezi sovami.
1: No jo, jenomže jak?
0: Sova je pták, který mnohé slyší, ale nerad mluví. Ale my máme přece Kulíška. Vidíte, slečno Hermíno.
1: Kulíška?
0: No.
1: To je malinkatá sova, nebo ne?
0: Ano, ta úplně nejmenší. Jednou jsem jí vykurírovala zlomené křídlo a od té doby je to má přítelkyně. Mohla by mi houknout všechno, co potřebujeme vědět.
1: A kde ji najdeme?
0: To musíš nechat na mě. Sovy nejsou kozy, aby přikvačily na zavolání. Když jí pošlu vzkaz, objeví se tu s pozdním večerem. Přijď zítra, Beruško. Snad budeme moudřejší.
1: Nikdy mi čas tak rychle neubíhal. A pořád si připadám, jako bych chytala do sítí vítr.

0: se buď se. Tak neslyšíš? A co to máš na hlavě? Tak ten čepec ti sundám.
1: Paní Valentino.
0: No konečně. Já už měla strach, že jsi usnula na věky. Spala jsi jako zabitá celou noc. A skoro celý den.
1: Zdál se mi překrásný sen. Zbavil mě všeho trápení. Jako bych se vznášela na růžovém obláčku.
0: Tak se koukej na to, tata, odrůžovět a vstát.
1: Nejde to. Musím ještě spát.
0: Jediné, co musíš, je vylézt z pelechu a postarat se, aby tu byl zlatý dudlík. Panstvo se vrátí, co nevidět. Víš aspoň, kde je?
1: Zůstal v tom snu. Když jste mě probudila, jsem se přetrhl a všechno jsem dočista zapomněla.
0: Nepraštila ses náhodou někde do hlavy?
1: Ne, ale teď si na ní nasadím svůj nový čepec. Znovu usnu, sen se vrátí a já se dozvím, kde dudlík je.
0: Počkej. Ten čepec ti dala Faustína.
1: Ale kde pak? Dostala jsem ho od těch pobertů, co dudlík ukradli.
0: Fuj, tajbl! Tak to poletí rovnou do kamen. To mě nenapadlo, že jsi takový trdlo. Skočit na špek dvěma šmejdům. Konec řečí a vstávat.

0: Eriko, se spavoušem ses mi nepochlubil.
1: Nehněvejte se, Faustino. No.
2: Chtěla jsem vyzkoušet ty sny.
0: Má milá, sny se buď vyplní, ale jen málo kdy, anebo se zapomenou a to platí mnohem častěji. Na chvíli tě zavedou do ráje a pak se i s tím rájem potměšile vytratí. Žádný spací čepec na tom nic nezmění. Je to dárek od švindlířů.
1: Vždyť já vím. Taky jsem jako mátoha.
0: No.
1: Nejradši bych si šla namočit hlavu do rybníku, aby mi nepraskla.
0: Nesmí prasknout. Budeš ji potřebovat. Uvařila jsem ti čaj, zlatíčko. A ten tě probudí. Jestli něco umí pohladit pošetilé duše, je to má konívka. Tak, a teď ti můžu povědět, co mi zahoukal kulíšek. Napíš se, ono to není nic povzbudivého.
1: Děkuju. Co vám řekla?
0: Někde pod Sovým pahorkem je jeskyně plná netopírů.
1: Netopíři.
0: Sídlí v ní smrduté stvoření. Říká si šedý mžour. Kdo se k jeho obydlí přiblíží, potom mrskne ostrou střelkou. A ta střelka se prý k němu vrací.
1: Střelka?
0: Poslouchej mě přece. To stvoření sice špatně vidí, mžourá jako sova, ale taky dovede kde koho v sovu proměnit. Nade všecko prý miluje zlato a velký vír je pro něho krade. Zkrátka, šedý mžour je nebezpečný zloduch.
1: A zlatý dudlík je u něho?
0: Bohužel.
1: Musím za ním, za mžourem, i když jsou tam netopíři.
0: Eriko, poslechni, stojí ti ten dudlík za to?
1: To je těžké, paní Faustino. Je to rodinná památka. Malvínce, tedy zámecké paní, na ní tuze záleží. A já jsem dudlík neuhlídala. Nechci pást kozy a proto se tam musím vypravit.
0: No, říká se, že odvážným štěstí přeje, ale že by se mi to líbilo, to tedy ne. A slečně Hermíně už vůbec ne.
1: Faustino, půjčila byste mi ještě jednou svou pistolku?
0: S tou nic nezmůžeš, andílku. Mžour je čarodějný dědek, zná všelijaká kouzla.
1: A co kdybych ho zkusila pěkně poprosit? Třeba se nechá oblomit.
0: Těžko říct, ale můžeš to zkusit. Jenom nevím, jak najdeš do mžourova doupěte vchod. To mi kulíšek nezahoukal.
1: Možná, že to vím. Dovede mě tam ta podivná střelka.

0: Když se zámek ponořil do tmy, Erika tichonce vklouzla do pokoje paní Valentýny, zachumlané do peřin, a bez jediného vrznutí vytáhla tajemnou střelku z šuplíku. Pak se vydala do lesa. Šipka jí vedla vřesovištěm až k zarostlému pahorku. Zblízka se ozvalo výstražné zahoukání. Ale najednou se křoviny rozhrnuly a chůvička se ocitla v tmavé jeskyní kopce. Na stěnách odpočívali nehybní netopíři a na opěradle židle spatřila majestátního strašidelného víra. Erika se rozklepala, upustila střelku na stůl a zakryla si oči. Když se je odvážila otevřít, sedělo na židli podivné stvoření. Zarostlé, otrhané, ale na hlavě mu zlatě zářil vřesový věnec.
1: Mažouráme si tu, mažouráme, ale nedomažouráme se, vidíme jen to, co se třpití. Kdo jsi? Ženská?
2: Ano.
1: Nemáme rádi ženský, vlastně nemáme rádi nikoho, jenom zlato. Přinesla jsi mi zlato?
2: Já? Ano. Prstínek.
1: Co za něj chceš?
2: Doslechla jsem se, že tu máte zlatý dudlík. Nepatří mně, patří mým pánům. Ale ráda bych svůj prstínek vyměnila za zlatý dudlík.
1: Jsi nějaká vykutálená. Mežouráme, ale osidit se nedáme. Blíž sem. Omežouráme si ten prstýnek. Černou.
2: Tady je.
1: Ale. Kde pak? Nechceme měnit. Na dudlíku je 3x tolik zlata. A k tomu vyluzuje libé zvuky.
2: Pane, ten prstínek mi dala babička. Je mi moc drahý.
1: Nám je zase dražší dudlík. Ale hezky se nám na prstínek mžourá. Koupíme si ho. Zagresli. Tady je.
2: Ne. Ne, ne, ctěný pane Mžoure. Já potřebuji dudlík, jinak prstínek nedám. Když ho se mnou vyměníte, budu na vás na do smrti vzpomínat jako na svého dobrodince.
1: Co to je dobrodince? Nejsme dobrodince. Jsme šedý Mžour, pánové řesoviště. A nesnášíme fňukání, skuhrání a škemrání.
2: Ale já ten dudlík musím mít. Vezmu si ho.
1: Postíš ho?
2: Ne.
1: Já, nebo já, ti tu ruku rozdrtím.
2: To nechte mě. Ne.
1: S pánem v řesoviště si není radno zahrávat. Vládneme mocným kouzlem a každou habaďvůru příkladně potrestáme. Stačí, abych tě poškrabal zlatou větvičkou v řesu. A je z tebe sova. A teď zmiz, co vyhnízdí nahoře. A neopovažuj si tam houkat. My, pán v řesoviště, rádím žouráme do ticha.

0: No, vymyslel, že raní ptáče dál doskáče. Myslím, že to byl osel.
1: Přeju dobré ráno a prosím za prominutí, že tak časně obtěžuji. Hmm? Jsem zámecký správce a posílá mě paní Valentína.
0: Hmm. Nic jiného neposílá? Žádný sladký pozdrav z trouby?
1: Ne.
0: Hmm? Škoda, chlapče, škoda. Koláč by se hodil k snídani. No tak pojďte dál.
1: Děkuji.
0: Tak co mi nesete?
1: Máme na zámku starost o chůvu Eriku. Hmm? Ztratila se. Paní Valentína je z toho celá roztřesená a pověděla mi všechno o ztraceném dudlíku.
0: Jo, dudlíku.
1: Ano, ano. Myslí si, že byste o Erice mohla něco vědět?
0: Ovšem, že vím. Erika se neztratila. Objevila se tu včera v noci.
1: Zaplať pámbu. To mi spad kámen z krku.
0: Zatím si na krku ten kámen ponechte, pane správce.
1: Mohl bych s ním mluvit?
0: Těžko. Sovy buď mlčí, nebo tesklivě houkají. No tady... Tady sedí na bydýlku.
1: No, nejsem snad problázný, že ne, slečno?
0: Je mi moc líto, ale tohle je na mou duši chůva Erika, jenže zakletá v sovu. No.
1: A tomu mám uvěřit.
0: A věříte aspoň, milý pane, že se po světě potulují neřádní zloduchové a čarodějnici? A že dokážou ublížit? Třeba svědomité chůvice, která se chudák pachtila za ztracenou hloupostí? No tak si prohlídíte prstýnek, co má sova na drápku.
1: Ano, ten patřil Erice. Pane bože, už vám věřím. Jak bych jí mohl pomoci?
0: Osvobodí jenom kouzlo, které jí zaklelo. A to má na neštěstí jeden potvorný dědek zvaný Šadým Žour.
1: A jaké to může být kouzlo?
0: Není mi známo. Obyčejně si se sovami rozumím, ale tahle je k smrti vystrašena.
1: Aha, tak zkusím ji uklidnit pohlazením. Má zlatá Eriko.
0: Vida, no ne, probudila se. Cože jste to řekl, pane správce?
1: Má zlatá Eriko.
0: Jo, něco mě osvítilo. Kapka štěstí v louži smůly. Erika. Je přece vřes.
1: Ano, ano.
0: No, to znamená, že někde v jeskyni musí být zlatý vřes. Kouzelný zlatý vřes. To bude ono, vidíte, slečno Hermíno. No a nám nezbývá, než podumat, jak to kouzlo dostat od Bžoura k nám.
1: A mohl bych dumat s vámi?
0: Na co můžu dělat? Bude nám potěšením, pane správce. Jdu uvařit.

0: Správce Lukáš bloumal po růžovém řezovišti, přemítal o své lásce a sem tam utrhl snídku v řezu. Netrpělivě očekával, že se co chvíli přižene tajemná střelka, která ho dovede do skalní sluje. Tentokrát si však dávala na čas. Pak přilétla. Nečekaně mu zasvištěla kolem hlavy a zabodla se do mechu. Lukáš ji zvedl a na stromě uviděl zlověstného víra, který varovně zahoukal. Vesele mu zamával a se střelkou v ruce se vydal do houštin.
1: Mežouráme si tu, mežouráme a zase nám sem vleze nějaký hňouda.
2: Nedovolil bych si vás vyrušovat, ale přivedla mě sem vaše střelka.
1: Každá se k nám vrátí a my ji zas můžeme mrsknout po někom jiném.
2: Jenže se nikdy netrefíte.
1: Jsme šedý mažour, pán Brzesoviště. I když se netrefíme, s drzouny si poradit umíme. Co si zač?
2: Prodávám různé potřebné věcičky a přišel jsem vám něco nabídnout.
1: Zlato?
2: Něco mnohem dražšího.
1: Zlato je ze všeho nejdražší.
2: Bane, mám pro vás brýle. Převzácnou věc, která vám pomůže k jasnozřivosti. Ano, když si je nasadíte na nos, trefíte se i do zaječího bobku.
1: Zajímavé.
2: Sám jedny používám, jinak bych mžoural taky. Pomůžu vám je nasadit. Když posuneme tu korunku, co máte na hlavě, padnou vám jako ulité. Tak.
1: Co to? My nemžouráme. My koukáme. Uvidíme tě tak dobře, že jsme dostali chuť mrsknout po tobě svoji střelku.
2: A to by byla chyba, vaše mžourstvo. Ještě musím vysvětlit, jak se s brýlemi zachází. Když dovolíte, zase je sundám z vašeho nosu. Oh, posunula se vám korunka.
1: Co to bylo?
2: Ale to nic, to jen ty brýle.
1: Kde jsou?
2: U mě v kapse. Dají se totiž složit, uložit a podle potřeby zase vytáhnout.
1: Dobrá, koupíme ty brýle. Dostaneš za ně 3 grfle.
2: To je málo.
1: To je dost.
2: Taky si můžeme každý nechat své.
1: No ale my tu věc potřebujeme. A nemyslí si, že tě nepřemožouráme. Když budeme chtít, proměníme tě v sovu.
2: Radši bych zůstal tak, jak jsem. A dovoluji si připodotknout, jestli mě vaše mžourstvo začaruje, nikdy brýle nedostane. Mám je v kapse. A sovy? Kapsy nemají, to dá rozum.
1: Ty nemáš strach?
2: Ne, setřepal jsem ho na vřesovišti.
1: Tak dobře, dáme ti grešlí 5. Ale nejdřív brýle.
2: Tady jsou. Už letí. A děkuju na 100 000krát. Já už svou odměnu mám. Uloupnul jsem si větvičku zlatého břesu z vaší korunky.
1: Já to tušil, že v tom je zrada. Kde mám svou střelku?
3: Stejně byste se netrefil. Přeju krásně.

0: Tady je to kouzlo, slečno Faustino. Kousek zlaté vřesové korunky šedého mžoura.
1: Jo! Udělal jsem mi moc velkou radost, pane správce. Takovou jsem neměla od té doby, co jsem jednoho síčka naučila houkat malou noční hudbu.
0: Mžour za to dostal mé staré brýle, ale podařilo se mi s nimi pořádně prásknout o stůl, takže mžourat bude dál.
1: Není nadvtipné mladé muže. Co říkáte, slečno Hermíno? A teď si zkuste milou Eriku odčarovat sám.
0: Vážně?
1: No stačí, když se jí zlatým vřesem dotknete. Už se nemůže dočkat.
0: Já taky ne.
1: Ať se tedy stane, co se má stát, když už se stalo, co se stát nemělo. Lukáši, to byla hrůza.
0: Ale už je pryč, zůstala pod sovým pahorkem. Teď jsi v mém náručí a už se nemusíš ničeho bát.
1: Co tě znám, děvenko, tak si naplakala nejmín polívkovou mísu. Nechtěla by ses konečně usmát? Aspoň na svého zachránce, sakra.
2: Ráda bych, slečno Faustino, ale nemám zlatý dudlík. Všechno trápení a pachtění bylo na nic.
1: Nebylo. Trápení a pachtění je vždycky k něčemu. Otři si oči, dušinko, abys nám nakonec nezačala taky mžourat. Slečna Hermína je totiž velmi odvážný a k tomu tvrdohlavý pes. Přes mou nevůli se za tebou vydala v noci do jeskyně, sebrala dudlík a odnesla ho domů.
0: Oh, slečně Hermíně skládám nejhlubší poklonu.
1: Ano, ano.
0: Zasloužila by si medaili za odvahu.
2: Drahá slečno Hermíno, dovolte mi, abych vás políbila na váš vznešený čumáček. A ani nevím, jak se odvděčím vám, slečno Faustino.
1: To bude těžké, holčičko. Za odměnu si nechám tenhle zlatý vřet. Mít šikovné kouzlo po ruce se občas hodí.
3: Oba mladí lidé se rozloučili s Faustínou a ruku v ruce se vydali na cestu k zámku. Vřesoviště se západem slunce nádherně purpurové zůstalo daleko za nimi. Nepospíchali. Dychtili si povědět o všem, co se jim v celé téhle zamotané historii usadilo v srdcích. A možná, že by ta láskyplná procházka trvala až do noci, kdyby Erika nezaslechla vzdálené drkotání zámeckého kočáru.
2: Tady. Já i dudlí.
4: Zaplať pámbuch. V noci mě z toho všeho přepadla třesavka a suchý loupání.
5: Víš, říkala jsem si, čert vem zlatý dudlík.
4: Jenom by se holka ve zdraví vrátila.
2: Ale jo. A co pan Filipek?
4: Před chvilkou jsem ho ukolíbala.
2: Co?
4: Upaluj nahoru. Myslím, že kočár s panstvem právě zastavil na nádvoří.
6: Manžel se u sestry ještě zdrží. Kočár mu pošlete až za 3 dny, pane správce.
0: Pošlu a bavila se jemnost paní dobře?
6: Úžasně. Svatba byla velkolepá. Oh. 200 hostů, 15 družiček, jen ženich už trochu plešatí a nevěstě chyběly 3 zuby. Ale svatební dort byl 5patrový a na něm růže z marcipánu. Tak, jak pak se má můj andílek?
2: Ještě spinka.
6: Vida a ani nedudlá. No, nebudeme ho budit. Nejhorší je přetržený spánek. A zlatý dudlík si hned vyzkouším. Dobře si oba ohlídala, Eriko. Musím tě pochválit.
2: Děkuju, milost paní.
6: Panu Filipkovi jsem taky něco přivezla. Z marcipánu.
5: Dudlík?
6: No ano. Ten starý už nebude potřebovat. Je to zdravé robátko. Žádná řípa nemůže být zdravější. Zlatý dudlík jsem slíbila poslat své sestřence, protože její synáček má pořád nudly u nosu. A na oplátku jsem od ní dostala velikou vzácnost. Z pavouše. To je čepec, který přináší mámy ve sni. Chtěl jste něco říct, pane správce?
0: Už ho jemnost paní vyzkoušela?
6: Ne, ale hned to udělám. Po té trkotavé cestě jsem celá rozlámaná. Spinkej sladce, bumbrlíčku. Maminka taky vleze do hajan. Ovšem, nejdřív tě musím odměnit, Eriko. Na, vezmi si můj klobouk.
1: Děkuji, milost paní.
6: Ve městě už vyšel z módy, ale tobě ještě bude slušet.
0: Přeju sladké a dlouhatanánské vyhajání. Zlatý dudlík.
6: Spavouš.
0: Spinkej sladce, bumbrlíčku.
6: Měl jsi pravdu, Lukáši. Nafoukané klobouky jsou leda tak prosmí.
0: Když ti zastrčím do vlasů vřesovou větívku, bude ti slušet líp. Vřes je něžný a plný světel a stínů, jako tvoje oči, Eriko, když nejsou ubrečené.
6: Už nebudou.
0: No, jen aby. Jinak nám sem vlítnou netopíři.
6: Ne. Slibuju. S tebou.

0: tuyo.
1: Ay, holky, ay, kluci, my se tady s Janou už nějakou chvilku spolu smějeme, no.
0: Ahoj, kamarádi. Už on má pravdu. Vyprávíme si tu vtipy. A hádanky.
1: Tak, tak, schválně. Jo, jo, to bylo, viď? No, tak pozor, co vy na to?
2: Ušounova hádanka.
1: Je to modré a lítá to. Co je to?
0: Ptáčka a modré letadlo jsem zkoušela, holky a kluci, ale není to správná odpověď.
1: Jo, jo, protože správná odpověď totiž je moucha v modrých teplákách. Jo.
0: Já ji úplně vidím.
1: A když už se smějeme, tak to pro vás, kamarádi a Jani, mám ještě jednu hádanku. Přímo o smíchu. Jak se smějí dřevorubci?
0: Jak? Hodně.
1: No, řežou se smíchy.
0: A to je dobře, protože smích je strašně zdravá a příjemná věc. A víte co, holky a kluci, zasmějeme se spolu i s Ušounovou písničkou.
1: Paráda!

0: posloucháte moji pohádkovou školku. Dneska veselou, prostě chechtací.
1: Takže vlastně i trošku léčivou.
0: Protože se říká, že smích léčí.
1: I trochu kouzelnou, protože se říká třeba o někom, vykouzlil úsměv na rtech.
0: I trošku potrhanou, protože se říká, že se někdo málem potrhal smíchy.
1: tak to zase ne, ušou ne. Potrhanou školku přeci nemáme.
0: To ne. Je krásná a pohádková a je naše.
1: A vůbec, připrav se, budeme zpívat moji oblíbenou veselou písničku.
0: Jani, tak spus.

0: by bylo super, kdyby se celý, ale celičký svět smál.
1: No to tedy ano. A jak myslíš, že by se to dalo zařídit?
0: Jo. Už to mám. Víte co, holky a kluci, budeme se na ten svět smát a on se na nás určitě bude smát taky.
1: A to je slovo do pranice. Zpívá o tom i Jitka Molavcová.
0: Naší další chechtavé písničce. Už je nová písnička.

0: Santa.
1: Veselá Jana
2: i rozosmátý Ušoun se opět hlásí v Ušounově pohádkové školce o slovo.
1: A před námi je náš dnešní úkol.
2: A Jani, jaký je? Ušounův úkol.
1: Dávejte pozor, dnešní úkol zní: představte se, řekněte své jméno a za každým slovem řekněte chacha nebo chichy.
2: Dobře, jdu na to. Jmenuju se Ušoun. Rušoun. A jsem rozhlasové strašidílko.

0: tenhle úkol si zvládnul skvěle a jak vás tak poslouchám, i vy holky a kluci jste super.
1: A za to si zasloužíme pohádku, že jo?
0: To si pište.
2: Ušounova

0: Veselá chudoba. V jednom městě žil chudý řemeslník jménem Rubín. Neměl nic než staré housle, na které po práci na ulici hrával. Chtěl si vydělat pár drobných, ale především mu hraní přinášelo nezměrnou radost. Jenže řemeslníkova dobrá nálada nedala spát ženě lakomého boháče.
1: Jak je možné, že ten Rubín stále tak vesele hraje a zpívá? Vždyť pořádně nic nemá. My se v penězích můžeme koupat a podívej se, muže, na sebe, jak se v jednom kuse tváříš ustaraně.
2: Ale neremcej porád. Uvidíš, jak Rubína ta jeho veselost rychle přejde. Stačí na to trochu peněz, hezky mu je nasypu do komůrky.
3: No tohle, kde se to tu... Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest... sto zlatých. Co já si za ně koupím? Teplou deku. Ne, pořádné boty. Nebo oblečení. Nebo... Jak bych ty peníze nejlíp využil? Mám si pořídit nové kladivo a dobré hřebíky? Ach jo. No jistě. Nové kalhoty. Kožich. No ale pak potřebuju vykládanou almaru. No ale potom potřebuju koně. Kočár. Větší dům. Flakotu masa. Nebo soudek piva. Nebo snad něco měkkého pod hlavu.
1: To mi pověz, muže, jak si tohle udělal. Rubín už víc jak týden nehraje ani nespívá.
2: Divíš se, že no co? Však on bude brzy zpívat jako dřív. Chvíli počkej a uslyšíš.
1: To jsem teda zvědavá. Jak to vlastně ten můj manžel zařídil?
2: Jeno, slyšíš? Rubín zas hraje. Stačilo vzít si zpět peníze, co jsem mu hodil.
4: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a právě skončila naše dnešní pohádka.
5: A protože u nás ve školce se pořád něco děje, už jsme s Jánou připraveni na naše dnešní veselé cvičení. Ušounovo cvičení.
4: A dneska budeme samozřejmě cvičit.
5: Smíchově.
4: Vlastně i tak se to dá říct. Tak pojďme. Stoupněte si krásně rovně a usmíváme se. Tak, paráda. A otočíme hlavou doprava. Usmějeme se na kamaráda. A usmějeme se i na kamaráda na druhé straně. A několikrát to takhle krásně opakujeme.
5: A teď se budeme za břicho popadat, natáhneme ruce co nejvíc nahoru, pak si je dáme na břicho a zbalíme se do klubíčka. Tak a ještě jednou. A šup. A šup.
4: Výborně se popadáte za břicho a teď máváme na kamarády, aby se šli smát s námi. Ano, máváme jednou rukou, tak,
5: jo, jo, jo.
4: Bezva. A máváme i druhou rukou.
5: Jo, jo, jo.
4: A zase ruce vyměníme.
5: Jste šikulové. A teď poslední cvik. Někdy se tak smějeme a máme takovou radost, že vyskakujeme metr vysoko.
4: Přesně tak. Tak vyskočíme co nejvíc. A ještě jednou. Hopla, hopla, paráda. A ještě jednou nakonec.
5: Super, zvládli jsme to zase skvěle, důnivě.
4: Naše dnešní pohádková školka pomalu končí a myslím, že když je o smíchu, měli bychom si dát na závěr ještě jeden vtípek.
5: Bez nápad. Jeden totiž mám.
4: No tak jsem s ním.
5: Ptá se Honzík tatínka. Tati, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči? A tatínek odpoví, jistě, Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi. Děkuju, děkuju, váš smích je mi, holky a kluci a milá Jano, tou nejlepší odměnou. A taky ještě vaše krásné obrázky, ty taky, mám je všechny vystavené a budu rád, když i dneska mi nějaký namalujete, nějaký hodně veselý, ano?
4: Pak stačí, když ho rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
5: Já už to tady opakuju po několikáté. Dospělí přesně vědí, co mají s tím obrázkem udělat, víte? Jo? A už si je zase budu moct všechny ty překrásné obrázky vystavit a jednomu z vás za obrázek zase pošlu dárek.
4: Ahoj, holky. Ahoj, kluci. Mějte se krásně a smějte se na svět každý den.
5: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
4: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A teď do tance. Samozřejmě s písničkou, která se jmenuje Chichy Chacha.
5: Ušounova písnička k tanci.

Milí děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tu.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou, o tom poslední dny často přemýšlím, jednou bym a potom zas vůbec netuším.

the dice. Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Fabrice navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne,

Dej se na pouť, fakt je skvělá, do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, na horách.

0: Junior.
1: Krásný podvečer všechny, srdečně zdraví Klárka Nováková. Doufám, že si dnešní den skvěle užíváte a že si užijete i následující 3 hodinky se mnou. Máme 22. července roku 2026. Jak už jsem říkala, odbyla nám 17. hodina a já mám pro vás první dávku informací.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Zoo Zlín se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Dnes je tomu přesně 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 km nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu. A jaké bude zítra počasí? Budou přehánky, a to dokonce na 80% území. Možnost vzniku lokálních bouřek, pované severozápadní vítr rychlostí až 30 km v hodině a teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.

tak to byla skupina Memphis a jejich písnička Tereza, ale my samozřejmě hrajeme úplně pro všechny, ať už jste Tereza, Zuzka, Majda, Kristýnka, Petr, Tomáš, Honzík, anebo jestli dneska slavíte svátek. Já jsem se vůbec nekoukla, no dneska slaví svátek, tak počkejte, já se na to tady rychle mrknu. Kdo má dneska svátek? A dneska slaví svátek všechny Magdalenky, takže milé Magdalenky, všechno nejlepší. Doufám, že se máte skvěle a že vám taky dneska někdo v našem vysílání pošle nějaký super song. Tak já nějakou písničku pro vás určitě vymyslím už za malou chvilku. A teď vás chci pozvat na dnešní program, protože za malou chvíli je tady vzkazovna. Těšit se můžete i na síťovku, tady perličky ze světa sociálních sítí. A od 19 hodin budeme mít jako hosta Tomáše Šapovalova, což je cestovatel, který 2 roky žil v Karibiku a víc než rok na Novém Zélandu. Navštívil Austrálii, Japonsko, Rusko i Samou. Pořádá cestovatelské festivaly a na svém YouTube kanálu Dlouhovory vysílá cestovatelské kvízy. Jaké tipy a triky by poradil začínajícím cestovatelům, co ho během cest nejvíc překvapilo a co dělal a jak vlastně nebo co vařil, protože v zahraničí se dokonce živil jako kuchař, tak mě bude zajímat, jaká jídla ochutnal, anebo i která zvířata ho vystrašila nejvíc, protože se potkal s leguány, žraloky nebo i barakudami. No tak to nás čeká dneska po 19. hodině, tak si určitě Tomáše Šapovalova nenechte ujít. No a za chvilku jsem říkala, budeme mít vzkazovnu, tak já už čekám na vaše telefonáty na lince 800 199 199, anebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Radio Junior s Klárkou a jak vím, tak docela dost sledujete, nebo jste spíš sledovali i mistrovství světa ve fotbale. A proto tady mám pro vás naprosto parádní repku od našich kolegů z Českého rozhlasu, od našich zpravodajců. Španělské fotbalisty čekali po návratu do vlasti oficiální projevy uznání i obrovská podpora od fanoušků. Hlavní oslavu uspořádali fotbalový svaz a madridská radnice v ulicích španělské metropole.
1: Na své hrdiny, mistry světa, čekali statisíce španělských fanoušků v centru Madridu už od časného odpoledne. Za 36-stupňového vedra tady začala fiesta s hudbou a tancem, ale hráči se nejdřív museli stavit v paláci Sarsuela a pozdravit se s králem Felipem VI.
2: Španělsko je díky vám znovu fotbalovým mistrem světa. Máme nejen šampiony, ale i šampionky, ženy z mistrovství v roce 2023.
1: V Královském paláci byli ještě v bledě-modrých košilích a v tmavých oblecích. Pozdravili se s králem, s královnou Letisí a také s jejich dcerami Leonor a Sofií. Obě měli na sobě dres s číslem 26, což jistě potěšilo Borchu Iglesiase. Pak už ale hráči odložili saka, vzali si jen trička s nápisem Jsme světoví šampioni a vydali se v otevřeném double deckeru do centra města. Cestou se ještě stavili u premiéra Pedra Sáncheze. Paní Maria Rosa s manželem Alejandrem z Madridu jsou přesvědčení, že dnes má Španělsko ten úplně nejlepší, nejsehranější mladý tým na světě. Měli obrovskou radost z toho, že se Španělsko znovu stalo mistrem světa. Vzpomínají na to, jak před 16 lety, přesně na tomto místě, na třídě Recoletas, před náměstím Cibeles, stáli a vítali tehdy úspěšný zlatý tým po mistrovství světa v Jižní Africe. Teď se jim sen o nejlepším fotbalovém mužstvu splnil podruhé. Podle odhadů madridské radnice bylo v ulicích města kolem milionu lidí. A ti všichni po trase šíleně pomalu jedoucího double deckeru i na náměstí Plaza de Cibeles vítali hráče potleskem, ovacemi a nadšenými výkřiky. Španělsko má nové miláčky národa a jsou jimi fotbalisté. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.

0: Zdravím všechny fotbalisty, kteří mají radost, že vyhrálo Španělsko, a zdravím taky všechny, kdo právě teď poslouchají Radio Junior. Máme krásné odpoledne, sice ne tak horké, abychom šli někam, já nevím, úplně k vodě, ale i tak je naprosto báječně. A jak jsem slíbila, otevíráme naši dnešní vzkazovnu. Čekám na nejrůznější přáníčka od vás, která mi můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. A jedno přáníčko už tady mám. Píše se tady: ahoj rádio, hlídáme naší vnučku Rozárku a posloucháme Radio Junior. Zahrajte Rozárce nějakou pěknou písničku, prosím. Děkujeme, děda Luboš a babička Vlastička. Takže zdravíme dědu Luboše a babičku Vlastičku. Máme z toho velkou radost, že i vy díky svojí vnučce posloucháte Radio Junior a že si třeba v následujících minutách i trošku zaspíváte a zatancujete. A taky, kdybyste náhodou měli chuť, tak mi napište, co děláte, když jste takhle všichni pohromadě. Jestli jedete někam třeba na výlet, co babička Vlastička dělá dobrého k jídlu, protože já jsem teda děsnej mlsoun. A vždycky mě to zajímá, jestli si třeba děláte jahodové knedlíky tvarohové, nebo jestli babička Vlastička dělá svíčkovou, nebo nějakou úplně jinou dobrotu. A kdo ví, třeba i děda Luboš umí udělat něco naprosto fantastického, protože chlapi, třeba můj táta, taky vždycky dokázal přijít k ledničce, otevřel ledničku, něco tam sebral, někam něco prostě smíchal dohromady a vždycky to bylo naprosto úžasný. Tak nám to klidně napište, co baštíte, kam se chystáte a jak si ten čas spolu skvěle užíváte. A já musím říct, že já vám děsně závidím, protože já bych si taky moc přála strávit prázdniny s babičkou a s dědou. Tak si pojďme pustit písničku.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A protože jsem vybírat měla já, tak jsem si říkala, co by tak mohlo vnučku Rozárku bavit. A vzpomněla jsem si, že je asi jeden film, který zbožňují úplně všechny holky a dívají se na něj, když jsou malé, pořád dokola. A já si myslím, že když vám pustím písničku, že hned poznáte, o který film jde.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na Rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj všichni, tady je Klárka, stále máme vzkazovnu a já jsem ráda, že mi na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 zavolal náš věrný posluchač Honzík. Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den.
0: Jak si užíváš dnešek, dnešní prázdninový den, konkrétně středu?
1: Já jsem venku. Jsme byli na výletě. Poslouchal jsem trošku zpětně ten tábor.
0: Jo, a jak se ti to líbilo?
1: Dobrý, byl to senza.
0: Protože my máme celý tento týden příměstský tábor v Českém rozhlase, 16 dětí zaměstnanců Českého rozhlasu si tady od pondělí až do pátku zkouší, jaké to je, když je člověk moderátor nebo redaktor, reportér, zvukař, prostě všechny tadyhle ty rozhlasové profese, a potom si to pouštíme. No a je to naprosto senzační, je to strašně fajn. No a dneska ráno jsme od 10 do 11 hodin tady měli živé vysílání. Děti se na to ani nepřipravovaly. Prostě přišli, já jsem si je vyspovídala a šlo jim to, že jo?
1: Prosím?
0: Že jim to šlo, že povídali hezky.
1: Ano, ano, ano.
0: No, a zítra...
1: Vyřiďte, že moc chválím je.
0: Tak to má... To budou mít velkou radost. Dneska jsme tady měli rádio mixer a rádio... Počkej, co bylo to druhý rádio? Rádio mixer a rádio stín. No a zítra budeme mít rádio soda a rádio řízek. Tak doufám, že se vám bude líbit, co si připraví tato skupinka pro vás. A já se na to teda hodně, hodně těším. A určitě poslouchejte. Budeš poslouchat taky zítra od 10, Honzíku?
1: Jo, budu.
0: Skvělý. Kdyby ty si měl svoje rádio, tak jak by se jmenovalo?
1: No, moje rádio by se jmenovalo Rádio Malešice, protože my bydlíme v Malešicích, tak by jsem ho pojmenoval Rádio Malešice.
0: Ale to je naprosto úžasný nápad. A co bys tam hrál? Jaké bys tam hrál písničky?
1: Úplně všechny, pro děti, pro dospělí a další, jako Rádio Junior.
0: A jaké bys tam měl pořady?
1: Třeba by jsem tam měl pořady, nevím. No, třeba o Malšickém parku, nebo co se děje v Malšickém parku, nebo by jsem tam měl o jídle, protože já strašně miluju jídlo.
0: To já taky.
1: Takže o špagetách.
0: O špagetách, Ježkovi zraky, to by byl úžasný pořad. Špagety, to by se mi taky moc líbilo. Honzíku,

0: Nebo Michal Davida non-stop.
1: Non-stop. Hele, to tady máme, takže to ti můžu klidně pustit, jo?
0: Dobře.
1: Tak si to užijte a zajděte si do parku na ty houpačky.
0: Dobře.
1: Tak jo.
0: Tak na shledanou a budu pak ještě volat, až bude host.
1: Jasně, tentokrát dneska bude host předtočený, to znamená, že už jsme to společně natočili, ale můžeš klidně volat příští hodinku, ve které si můžeš přát třeba další písničku. A já jsem tady i zítra, i pozítří, jo? Takže
0: dobře.
1: Máme spoustu času na to si ještě během našeho vysílání pokecat třeba o rádích. Tak zatím, ahoj!
0: Naschle!

0: Tak to byl Michal David a jeho hojtovka non-stop a já teda musím říct, že já si teďko taky připadám tak trošku, že žiju non-stop, protože jak máme ten příměstský tábor pro zaměstnance Českého rozhlasu, teda pro děti zaměstnanců Českého rozhlasu, tak si představte, že každý den ráno v 8.30 si je vítáme v takové naší učebně, kterou tady k tomu máme určenou. Potom od 9 hodin pro ně dělám nejrůznější hlasové rozcvičky, kde prostě říkáme drbu vrbu a děláme motorky a traktory a mimozemšťany. No prostě úplně všechno. A potom se vždycky rozdělíme do jednotlivých skupin. Já tady s dětma natáčím třeba znělky jejich rádií nebo rozhovory, nebo zítra budeme společně tady natáčet dokonce i nějakou pohádku nebo nějakou četbu, co si připravili. Tak jsem na to hodně zvědavá. No a do toho potom ještě moderuju od 5 do 8 večer tady hezky s váma. No a když to všechno skončí, tak se připravuju na další den, co budeme zase dělat s dětskama na příměšťáku a ještě k tomu musím napsat Star parádu na Švédsko. V sobotu totiž bude Star paráda o Islandu, 13 naprosto úžasných songů z Islandu, jenomže pak si chci vzít dovolenou a to znamená, že musím připravit i Švédsko. Takže kdybyste chtěli vědět, co dělám od 8 hodin dál, tak budu schánět ty největší švédské hity a to i dneska, i zítra a asi i pozejtří. Tak mi držte palce, ať to všechno stihnu a ať si budete moc ať si můžete tu Star parádu o Švédsku příští týden, lépe řečeno příští víkend poslechnout. Ale to ještě daleko, času dost, teda aspoň doufám, když budu žít nonstop. No a teď pro vás mám další pořad dnešního odpoledne, kterým je síťovka od Terky Rašové. To jsem zvědavá, co nám v ní přinese.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Opět jsem se nořila do moře sociálních sítí a z mojí tašky síťovky odkapává červené želé. Čouhá z ní obrovská vodní pistole, vesmírné vozítko a taky z ní teče krásně čistá voda. Proč? Tentokrát jsem ulovila jednoho z nejúspěšnějších influencerů na světě. Jmenuje se Mark Rober. Mark je americký inženýr a vynálezce. Miluje vědu a techniku a chce dětem ukázat, že věda může být zábavná. 9 let pracoval jako inženýr v NASA, podílel se i na kosmické sondě Curiosity Rover, tedy na vozítku, které zkoumalo povrch planety Mars. Pracoval taky pro firmu Apple a v roce 2022 založil vlastní firmu Crunch Labs. Ta vyrábí speciální vědecké sady pro děti, které vás naučí myslet jako inženýr. Markovo nejúspěšnější video na YouTube je o tom, jak si splnil svůj sen a postavil největší bazén plný želé na světě. Ano, slyšeli jste dobře. Video o bazénu plném želé je už 6 let staré a má na YouTube 198 milionů zhlédnutí. A na YouTube Shorts dokonce 554 milionů zhlédnutí. Mark Rober pracoval na bazénu plném želé 30 let. Společně s bratrem vařil želé tak dlouho, až přišel na tak akorát hustou konzistenci, jakou si představoval. Bratři použili 6 speciálních barelů, postavili je na hořáky a želé zahřívali na požadovanou teplotu. Pak z barelů pomocí kohoutků vypouštěli teplé želé přímo do bazénu. K ochlazení hmoty jim pomohlo dubnové počasí. Zjistili si, že v dubnu jsou u nich venku podobné teploty jako v ledničce. K dubnovému počasí pak přidali ještě chladič. Ten stál vedle bazénu a foukal na jeho hladinu studený vzduch. Když želé stuhlo, mohl si Mark splnit sen a skočit po břiše do bazénu plného želé. Ale neudělal to a nakonec dal přednost dětem. Jako první skočil po břiše do bazénu jeden kluk. A jak to dopadlo? Želé ho udrželo na hladině a jen tak ho houpalo. Další kluk na hladině želé dokonce válel sudy. Do bazénu se dalo i ponořit a červené kusy téhle podivné hmoty jste pak měli všude na sobě. Mark vlezl do bazénu až kolem poledne, kdy už bylo želé řidší než ráno. A jaké to pro něj bylo? Bylo to slizké, kluzké, měl pocit, jako by ho to pohlcovalo a želé se mu dostalo do nosu i do uší. Prý to bylo jako plavat v hlenu. Mark Rober se proslavil i tím, že sestrojil největší vodní pistoli na světě, nebo vymyslel třpytkové bomby. Třpytková bomba je vlastně taková pomsta pro zloděje, kteří kradli doručené balíky lidem z verand jejich domů. Když zloděj ukradne tenhle speciální Markův balíček a otevře ho, vyletí na něj spousta třpytek. Vystříkne na něj prdící sprej a ještě ho u toho natočí mobilní telefony, které jsou v balíku ukryté. Mark vymyslel taky nekonečné jezdící schody, po kterých může chodit pružina, taková ta hračka, kterou určitě znáte. V jednom videu radí, jak co nejlépe tipnout, kolik barevných želé fazolek je ve sklenici, nebo si upravil bowlingovou kouli tak, že ji mohl na dálku ovládat a dal po každé strike, tedy schodil všechny kuželky. Udělal i podvodní bludiště pro chobotnici nebo bludiště na zahradě pro veverky, které po zdolání všech překážek na konci získaly vlašské ořechy. Mark Rober měl v září 2025 71,1 milionu odběratelů na YouTube, na Facebooku 5,5 milionu sledujících, na TikToku 3,8 milionu sledujících a na Instagramu 2,7 milionu sledujících. Co se mi na Markovi nejvíc líbí je to, že společně s mistrem Beastem, nejúspěšnějším youtuberem na světě, o kterém už byly asi dvě síťovky, zorganizovali velkou sbírku s názvem Team Water, tedy Team Voda. Spojili se s dalšími tisícovkami influencerů a dali si za cíl vybrat 40 milionů dolarů, aby za ně mohli zajistit 2 milionům lidí přístup k pitné vodě. Pomůžou například lidem z Bangladéše, Kambodži, Kolumbie, Nigérie, Rwandy, ale i z dalších zemí. Mark Rober a Mr. Beast už dřív vybrali 20 milionů dolarů na sázení stromů a 30 milionů dolarů na odstranění odpadků z oceánu. Využít svůj veliký vliv na sociálních sítích k něčemu tak užitečnému a dobrému je prostě pecka. Nemyslíte? Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

Stále pokračuje vzkazovna na Rádiu Junior, proto kdybyste chtěli, tak mi zavolejte na 800 199 199 a přejte si písničku, která vám udělá radost, nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. No a co mě udělalo radost? Tak to je to, že mi napsal opět děda Luboš a babička Vlastička s vnučkou Rozárkou, protože mě zajímalo, jak si užívají to, že jsou spolu, co baští a tak dál. A už mi přišel mail, tak já čtu. Moc děkujeme za krásnou písničku z Ledového království. Rozárka to hned poznala. Babička s Rozárkou udělali těsto a děda smažil palačinky s nutelou a čerstvě navařenou rybízovou marmeládou. Bylo to vynikající. A babička dělá dědovi kvašáky. Zdraví Luboš, Vlastička a Rozárka. No tak já teda vůbec netuším, co to jsou kvašáky, takže jestli máte ještě jako chvilku čas a chuť, tak mi to prosím vás napište. Víte, co to jsou kvašáky? Já to fakt nevím. Že by to byly jako kvašený okurky? Možná, že jo, možná, že ne. Každopádně děda smažil palačinky a já znám jednu naprosto úžasnou písničku o palačinkách, kterou naspíval známý olomoucký šéfkuchař Přemek Forejt se skupinou Nebe a ta písnička se jmenuje Stella, protože přesně tak se jmenuje i jeho dcerka, pro kterou celou tuhle písničku naspíval. Tak si hezky užijte. A omlouvám se předem, jestli kvůli tomu teďko dostanete děsnou chuť na palačinky, ale není nic jednoduššího, než si smíchat mouku, vodu nebo mlíko a palačinky si usmažit.

Tak to byl Přemek Forejt. Možná jste ani netušili, že tento šéfkuchař z Olomouce umí i takhle úžasně zpívat. Mě to teda překvapilo. Možná, že mu trochu pomáhá i Eva Burešová, se kterou spolu žijí. Tak je zdravíme a těšíme se třeba na nějaký společný hit, který by nám jednou mohli naspívat. V hitparádě si ho ale budeme moct pustit nejdřív v září, protože o prázdninách si dává hitparáda pauzičku. Místo ní ale můžete poslouchat Star parádu, která se věnuje taky expedici Sever. Už jsme společně procestovali Dánsko, pouštěla jsem vám 13 hitů z Dánska, to bylo teď o víkendu. Doufám, že už máte vybraný ten, který se vám nejvíc líbí a že jste mi to napsali na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a připsali k tomu, proč se vám nejvíc líbí. Protože to po vás chci u každého dílu Star parády. Poslechněte si 13 super songů, ať už je to z Finska, Norska nebo Dánska. Potom si poslechněte, která z té 13 písniček se vám nejvíc líbila, napište mi proč a budete moct vyhrát obrovský balíčky, super balíček, plnej merče od zpěváků z hitparády Rádia Junior, kteří se na vás samozřejmě od září zase opět těší a budou vám dávat další super písničky, pro které budete moct hlasovat. No ale teďko si užíváme mrazivé, chladivé léto ve Skandinávii a v severských zemích. No a teď o víkendu v 9 hodin ráno nebo v 17 hodin odpoledne si budete moct poslechnout, jaké hity má Island. Island je ostrov, který je ledový, je tam hodně ledu, ale je tam taky hodně sopek a jsou tam taky gejzíry, ve kterých, což jsou vlastně takové ty vyvírající horké prameny, takže i když je venku třeba chladno a je tam sníh, tak se klidně můžete vzít plavky a zaplavat si v nějakém takovémhle gejzíru nebo někde poblíž, protože jsou takový skoro až jako přírodní lázně. A taky tam jsou černé pláže a taky je tam spousta naprosto fascinujících hitů, které kolikrát jakoby kopírují tamní fantastickou krajinu. Já vám o tom budu povídat už v sobotu a ještě vám můžu třeba prozradit, že na Islandu žije kolem 400 tisíc lidí, což není moc, to je poměrně málo lidí, ale dokážou složit naprosto fantastické songy. No a my si teďko, abych vám dala takovou nápovědu, nebo ne nápovědu, ale tak, abych vás trošku nalákala, takže takovou ochutnávku, takovou jednohubku z těch 13 super písniček z Islandu. Tak vám pustím jeden song, který se jmenuje Way Down We Go a je od skupiny Kaleo. Kaleo teda není islandský název. Kaleo je paradoxně z Havaje, kde to znamená zvuk nebo hlas. A až to uslyšíte, tak mi dáte za pravdu, že tato kapela má opravdu zajímavý zvuk, při kterém si dokážete představovat právě všechny ty gejzíry a sopky a sníh a led a ty černé pláže, které jsou ze sopečného písku a můžete se právě teď na ten Island teleportovat. Oh, Father, tell me.

0: Klub Rádia Junior.
1: Bylo 18 hodin a máme tady další zprávy s datem 22. července roku 2026 a všechny zdraví Klárka Nováková.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V zoo Zlín se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty, Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu. A jaké pak nás čeká zítra počasí? No, je hodně pravděpodobné, že u vás bude pršet, takže jestli budete někam vemte si radši deštníky. Můžou dokonce přijít i bouřky, severozápadní vítr povane rychlostí 30 km za hodinu a denní teploty budou mezi 19 až 23 stupni Celsia.

No já jsem tady úplně tak jako teď naladěná od Adele na to, abych se natáhla a představovala si nějaké krásné dovolené, na které se dostanu. Kde jste vy? Jste někde taky na dovče? U babičky, u dědy, jak si užíváte dnešní den? Zavolejte mi na 800 199 199 nebo napište na e-mail pskazovna@rozhlas.cz a rovnou k tomu přidejte i nějaký super song, protože moc ráda hraju písničky, co baví vás. Ono mi to totiž potom hodně pomáhá, když vytvářím hitparádu nebo nějaké další hudební pořady, protože já vlastně potřebuju vědět, co máte rádi, které zpěváky, které zpěvačky, které kapely, co vás baví, co vás nebaví, jestli máte rádi pop, rock, rap, metal, funky, nebo úplně nějakou jinou crazy techno muziku. Klidně mi to napište, klidně mi to zavolejte a já se na vaše odpovědi budu moc těšit, ať už dneska nebo kdykoliv. Za malou chviličku se těšte na Piraně ve Zvídavci, taky na čtení na pokračování o záškodnicích z vesmíru a po 19. hodině na cestovatele Tomáše Šapovalova. Thank you.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Piraňa je obyvatelkou Jižní Ameriky. Není to žádná obryně, ale to neznamená, že z ní nejde hrůza. Každý rok se totiž objeví jeden až dva případy, kdy piraně zabijí člověka. Tahle vcelku nenápadná rybka je tedy poměrně nebezpečný predátor. Jde o sladkovodní rybu z čeledi tetrovitých. Žije v mohutných řekách, třeba v Amazonce. Největší ze všech žijících dravých piraň je piraňa stříbřitá. Ani ta ale nemá více než 30 cm a váží kolem 3 kg. Ta si pochutná i na rostlinách a ovoci. Její příbuzná, piraňa obecná, se však živí výhradně čerstvým masem. V mládí si vystačí s hmyzem a drobnými korýši, ale později loví ptáky, hlodavce a další savce. Hejno piraní dokáže zdolat i mnohonásobně větší zvíře. Pro člověka je tahle zubatá ryba nebezpečná hlavně v období sucha při nízké hladině řek a nedostatku přirozené potravy. V těchto chvílích se dokonce uchyluje i ke kanibalismu. Piraňa není schopná kousat a tak maso trhá a poliká v celku. To, že by ale jejich hejno oholilo člověka po pádu do řeky za chvilinku na kost, je opravdu jen výjev z amerických filmů. U menších živočichů to ale dělají běžně. Veškeré maso strhají za pár minut. Mají totiž plnou tlamičku ostrých zubů a pod nimi pak další zcela novou sadu, která okamžitě nahradí ty staré, které dosluhují. Piraňa si dokonce zvládne přeskupit staré zuby na jednu stranu a uvolnit místo pro nové. Tím se vysvětluje, proč odborníci při výzkumech upozorňovali na časté vypadávání zubů u piraní hlavně na jedné straně. Jak ale přesně obměna zubů funguje, se zatím neví. Co se ale ví jistě je, že pořádný stisk pomocí ostrých zubů je další věcí, v které piraňa opravdu vyniká. Největší druh zvládne vyvinout i 30-kilový tlak. A představte si, že piraně zvládnou pomocí svých plynových měchýřů dokonce vydávat zvuk podobný štěkání, aby odehnali ostatní ryby. V repertoáru mají i kvákání a zvuky podobné bubnování. Jak to přesně dělají? K měchýři mají připojený sval, který stahují, a ten pak rozvibruje měchýř. Možná byste to nečekali, ale jde o celkem bojácné ryby. I proto loví převážně v hejnech. Piraně se taky rychle rozmnožují. Jikry připevňují ke stromům ve vodě a zhruba za 10 dní se vylíhne potěr. Chtěli byste si piraně prohlédnout naživo? Do řeky za nimi neskákejte, ale můžete se mrknout třeba v zoo ve Zlíně, Plzni nebo Brně. Moji milí zvídavci, pokud chcete o hrůzostrašné pověsti piraně někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Krásné odpoledne vám z Rádia Junior přeje moderátorka Klára Nováková. My se pomaličku dostáváme ke vzkazovně. Já jsem taky chtěla, abyste mi volali, kde jste, co děláte. A mám velkou radost, že mám na drátě i Valentinku Vozňuk. Ahoj, Vali.
1: Ahoj.
0: Slyšíme se?
1: Jo, dobrý, já slyším.
0: Perfektní, protože musíš nám prozradit, kde právě teď jste, protože kamarádi, holky a kluci, Vali není v Česku. Vali je totiž u moře. Kde přesně?
1: V Bulharsku.
0: V Bulharsku. A jaký tam máte dneska počasí?
1: No, pršelo nějak dopoledne a spíš odpoledne a teď už je zase sluníčko.
0: A dá se to, i když prší, je tam chladno anebo je tam krásně teplo pořád, i když prší?
1: No je to takový jakoby teplo, není horko, je teplo.
0: Jasně. Už jsi se koupala ve vodě?
1: Jo.
0: Jo, a nejsou tam medúzy, protože se někdy říká, že v Bulharsku plavou medúzy a já musím teda říct, že když jsem tam byla před dvěma lety, tak fakt vždycky, když jsem někde plavala, tak mě pak něco jako šlehlo, i když jsem to neviděla, takže pak jsem radši strávila zbytek dovolené v bazénu. Tak co ty, už jsi tam našla nějaké medúzy nebo zatím je to v pohodě?
1: No, spíš nějaký takový ty malý, ale jakoby no, zatím je to v pohodě.
0: Perfektní. Já na tebe musím ale prozradit, že jsi nejenom cestovatelka, která je teďko zrovna v Bulharsku, ale jsi zároveň i zpěvačka. Byla jsi několikrát ve vysílání Rádia Junior a složila si jednu písničku, která má úžasné téma, takové téma, které chce každé dítě o prázdninách ochutnat. Tak nám prozradit, jak se ten tvůj song jmenuje.
1: No, ice cream holic v angličtině a v češtině, kdybych to přeložila, zmrzliny holic, tedy milovník zmrzliny.
0: Milovník zmrzliny. A my si tu písničku za chvilku pustíme, ale řekni mi, jak ti to vůbec napadlo složit takovejhle song s takovýmhle názvem?
1: No, mě to napadlo tak, že já mám strašně ráda zmrzlinu a no prostě potřebovala se to vyjádřit nějak prostě takovým hezkým způsobem.
0: Uh-huh. A kterou zmrzku máš nejradši?
1: Asi vanilkovou. Mm-hmm.
0: Takže úplná klasika vanilková zmrzlina. Tak si pojďme písničku pustit a potom si řekneme ještě klidně i to, kdyby tě mohli děti slyšet, kdyby se jim to líbilo a chtěli by si poslechnout Ice Cream Holika naživo. Je tady Valentinka Vozňuk a její Ice Cream Holik.

0: Tak to byla Valentýnka Vozňuk a její Ice Cream Holik. Ahoj Val, slyšíme
1: Ahoj,
0: se. Poslechla jsi to v Bulharsku, bylo dobře slyšet?
1: Jo, dobrý.
0: No tak paráda. Když jsi tam zpívala, tak jsi zpívala i nějaký sprinkles on top, což jsou nějaký takový ty...
1: Posypky,
0: veď, na zmrzku. Jakou ty si dáváš posypku ráda na zmrzlinu?
1: Asi nějakou barevnou nebo čokoládovou.
0: Já ale musím říct, že vlastně ty jsi tuhle písničku složila sama, což je jako fascinující na to, kolik ti je let. Prozraď nám svůj věk.
1: 12.
0: Takže ve 12 letech si to hledala dohromady, sama si to naspívala, sama si to asi i zahrála, že jo? Nebo minimálně vymyslela melodii a nějaký všechny ty notičky, jo?
1: Jo, ale jakoby ten podklad nebo ta hudba je prostě ta latinský. Prostě jak to hraje, ten podklad, tak to udělal pro mě pan Petr Potter a děkuju mu moc.
0: Tak skvělý. Budeme se určitě těšit na nějakou tvojí další písničku. A řekni mi, kdyby tě naši posluchači chtěli vidět zpívat naživo, tak kde tě můžou vidět?
1: No tak v Měcholupech. Já jsem teďka zapomněla kalendář, takže nevím kdy, ale ještě uveřejním na svůj Instagram Valentýna Vozňuk fanpage, takže budete vědět kdy, ale v Měcholupech budu vystupovat a tam uslyšíte tuhle úžasnou písničku.
0: Tak se na to moc budeme těšit a užij si krásně dovolenou v Bulharsku. Máš ještě v plánu někam vyrazit v tom Bulharsku na nějaké zajímavé místo? Nebo to prostě bude jenom válečka u moře?
1: No, ještě nevím.
0: Jasně, tak držíme palce, ať tam objevíš něco, co tě bude hodně bavit a hlavně, ať tam nejsou ty medúzy, jo?
1: Jo, tak jo, díky. Ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. No a teď už si pustíme písničku od Mikolase Josefa, která se jmenuje A kapela, což znamená, že by měla být bez kapely, ale uslyšíme, jestli tam ta kapela fakt bude, anebo jestli to Mikolas Josef zvládne úplně sám.

0: To byla Marie Matějčková. Před námi je čtení na pokračování, ale já koukám, že se mi dovolal Honzík, tak jsem zvědavá, co mi chce říct. Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den. Já bych si přál nějakou písničku.
0: No jo, ale voláš už v půl sedmý a to je čtení na pokračování. Ale
1: po čtení na pokračování.
0: Po čtení na pokračování ti to můžu pustit. Tak mi řekni, jakou budeš chtít a já ti to pustím potom. Ale pošleš ji už teď. Co ty na to? Platí?
1: Kosmická raketa.
0: To se bude skvěle hodit, protože četba je záškodníci z vesmíru. Tak nám to krásně uzavře ten druhý díl čtení na pokračování. Posloucháš? Poslouchal jsi včera záškodníky z vesmíru?
1: Ano.
0: A líbí se ti to?
1: Ano, poslouchám a líbí se mi to.
0: Tak to je naprosto super. A umíš si představit, že bys i ty letěl do vesmíru?
1: No, to si umím představit.
0: Jo, chtěl bys, kdyby to šlo?
1: Ano, ano, kdyby to šlo, ale jak Jana Richterová ve videu říká, tak je lepší kosmická raketa z papíru.
0: Jasný.
1: Pro nás přesně na míru.
0: No tak skvělý, tak si poslechneme teďko čtení na pokračování, které vám doufám taky udělá radost, které je o tom, že záškodníci z vesmíru chtějí zničit planetu Zemi. Seriál je o mazaných mimozemšťanech, kteří se chtějí zmocnit planety Země, udělat sníhlou pustinu a vyhnat lidi. Seriál napsala Klára Vlasáková, režie Vít Malota, účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Baculíková, Hynek Chmelař, Natálie Drabeščáková, Viktor Dvořák a Vojtěch Hrabák. A my to můžeme teďko spolu odstartovat jako tu raketu. Platí, Honzíku?
1: Ano.
0: Tak budeme říkat 3, 2, 1 teď, jo?
1: Ano.
0: Takže 3.
1: 3, 2, 1, teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Dobrý den, vítejte u dnešních zpráv. Tanker Titán putující Tichým oceánem má podle nejnovějších informací potíže. Dosud nebylo potvrzeno, že by se z tohoto obřího plavidla začala skutečně uvolňovat ropa, ale odborníci na lodní dopravu upozorňují, že k úniku může dojít každou chvíli. Více nám o vývoji celé situace řekne náš reportér v terénu.
4: Zdravím do studia. Zde na břehu se od rána shromažďují lidé. Někteří se přišli podívat, jak celá věc dopadne. Jiní dorazili, aby rovnou nabídli pomoc.
3: O jak velkou škodu by se v případě úniku ropy jednalo?
4: Sakra.
3: Už se něco děje?
4: A ne, to mi jenom jeden z racků mi poškodil sako.
3: Nevadí. A teď zpátky k těm skutečným škodám.
4: Chápu. Vzhledem k tomu, že tanker převáží dohromady 100 000 tun ropy, mohly by být následky skutečně zničující. Zamoření vodní plochy, pobřeží a úmrtí velké části zvířat i rostlin v postižené oblasti.
3: Ví se, co mohlo případnou nehodu zavinit?
4: V téhle otázce zatím není jasno. Nicméně zpřesňující informace by měly brzy následovat.
3: Budeme tedy celý případ podrobně sledovat. A teď už se podívejme.
5: Deník záškodnické mise, závěrečná zpráva. Jmenuji se Norbert. Vzal jsem na sebe podobu lidského mláděte, chlapce asi tak devítiletého, a naplňuji plán udělat ze Země místo, které je pro náš druh obyvatelné. Tedy pustinu, sucho a minimum čerstvého vzduchu. Stručně zde popíšu, jak to s misí jde, a zároveň zhodnotím, jakých chyb jsem se zatím dopustil. Z toho se mohou mí případní následovníci poučit. Před týdnem jsem se tajně dostal na tanker převážející 100 000 tun ropy, tedy kapaliny, kterou lidský druh používá k celé řadě činností. Od přemisťování se z místa na místo po výrobu některých předmětů, jako třeba oblečení nebo nástroje pro lidská mláďata, jimž se říká hračky. Ropy si lidský druh cení a často s ní obchoduje. Díky svému výzkumu jsem však zjistil, že právě ropa může výrazně poškodit životní prostředí. Zde jsem vycítil šanci. Nepozorovaně jsem se vetřel na jeden z tankerů. První dva dny jsem nebyl odhalen, třetí mě však našel kapitán. Cituji ho přesně.
6: Jak se sem dostal, kluku jeden hloupá? Tady nemáš co dělat, tohle není místo pro děti.
5: Protože jsem si nebyl jistý, jak bych měl zdůvodnit svou přítomnost, rozhodl jsem se mlčet. To však posádku neuklidnilo. Někteří dokonce navrhovali, že by bylo vhodné otočit se a vyložit mě zpátky na souši. Kapitán tuto možnost k mé velké úlevě odmítl.
6: Musíme plnit zadaný úkol. Kluka se zbavíme, až doplujeme do cíle. Teď na něco takovýho vůbec není čas.
5: Jeho rozhodnutí mě těšilo. Doufal jsem, že mi zajistí volný pohyb po lodi. Kapitán se nicméně domníval, že by na mě měl někdo dohlížet.
6: Nemůže tady sám cardat, jak se mu zlíbí. To by prostě nešlo. Jeden z posádky na něj bude dávat pozor.
5: Tento dohled se ukázal jako problém, který mi výrazně narušil plány. Namísto toho, abych zkoumal, jak bych mohl poškodit nádrž s ropou, musel jsem věnovat čas aktivitám, které mají lidská mláďata nejspíš těšit. Patřili k nim i tak podivné činnosti, jako je nesmyslná hra zvaná kámen, nůžky, papír, při níž jsem hloupě střídal tři gesta stále dokola a můj strážce se radoval, když náhodou vyhrál. Dojem na mě neudělala ani takzvaná hra na babu, kdy jádrem bylo plácnout druhou živou bytost a říct máš babu. Chápu, že lidská mláďata raději vyrostou, než aby se věnovala podobným připitomělým aktivitám. Nakonec jsem se přece jen rozhodl promluvit a požádal jsem o plánek konstrukce tankeru. K mému zklamání mi ho však nikdo z posádky nechtěl poskytnout. Musel jsem se tedy spolehnout jen sám na sebe. Když můj strážce spal, vydával jsem se na tajné obchůzky po tankeru. Díky nim jsem si brzy utvořil poměrně slušnou představu, kde se co nachází. Problém byl, že tyto pochůzky málo kdy trvaly déle než několik minut. Obvykle mě totiž někdo z posádky objevil a poslal mě s výčitkou spát.
6: Něco takovýho není pro malýho kluka. Musíš být rozumnej a nezlobit, nabádali mě.
5: Kvůli tomu jsem začal víc času trávit na palubě, kde jsem pozoroval mořské živočichy. Ti se do určité míry shodují s nákresy a popisy, které jsem si prostudoval před misí. Nicméně řada věcí je přece jen výrazně jinak. Kosatky jsou obrovská a zjevně velmi inteligentní zvířata. Mořské vidry opravdu rychlé a radci, kteří nad námi občas krouží, zní někdy vážně legračně. Prostál jsem tak někdy na palubě celé hodiny a byl jsem vším tím životem uchvácen. Díky své vytrvalosti a obezřetnosti jsem se postupně naučil, jak se dostat k nádrži, aniž by si někdo z posádky všiml. Celé místo jsem důkladně prozkoumal a vypátral jeho slabiny. Zjistil jsem, že nádrž lze na několika místech poškodit tak, aby se z ní začala uvolňovat ropa. Naplánoval jsem si, že celou záležitost provedu těsně před večerkou. Věděl jsem, že právě tehdy se posádka ráda baví a popíjí. Jejich hovor a smích pak vytvoří příhodnou kulisu proto, abych mohl nepozorovaně provést svůj úkol. Měl jsem v tom jasno. A přesto se mi přihodila podivná věc, se kterou jsem nepočítal. V zápisu ze své mise chci být co nejupřímnější a tudíž se musím přihlásit i k těmto odsouzeníhodným pokleskům. Přistihl jsem se totiž při tom, že si představuju, co všechno se může zvířatům při úniku ropy stát. Zhlédl jsem fotodokumentace z jiných havárií a utvořil jsem si poměrně reálnou představu. Peří vodních ptáků
6: ztratí svou ochrannou vrstvu a promokne. Potom stěžkne, začne se k sobě lepit a ptáci z toho důvodu nemohou vzlétnout. Část z nich se tak utopí. Podobně dopadá i srst mořských vider nebo tuleňů. Na vodní hladině ropa vytvoří tuhý film, kterým nepronikne kyslík. Řadě živočichů se zároveň zalepí dýchací orgány. Cítil jsem, že moje odhodlání slábne. Přesto jsem jednoho večera dokázal sejít k nádrži. Stál jsem u ní a přemýšlel, co bych řekl kapitánce a dalším členům a členkám naší mise, pokud bych selhal. Do hlavy se mi sice čím dál víc tlačily obrazy ptáků s peřím slepeným ropou, ale snažil jsem se je zaplašit. Musel jsem jednat. Provrtat první malou díru do nádrže bylo překvapivě snadné. Měl jsem ihned navrtat další a další, jenže já jsem se zarazil a nedokázal jsem pokračovat. V ten moment jsem navíc uslyšel kroky. Objevil mě samotný kapitán.
7: Co tu děláš, ty kluku jeden hloupá prťavá? Okamžitě toho nech, slyšíš? Okamžitě!
6: Snažil se mě chytit, ale já byl hbitější. Ostatní se mezi tím snažili opravit poškozenou nádrž a tanker se zastavil. Posádka byla opilá, unavená a já bych tak dost možná zvládl poškodit nádrž na několika dalších místech. A přece jsem to neudělal. Udušené vidry, mrtvé kosatky a radci, nic z toho jsem nemohl dopustit. Nakonec jsem se nechal chytit a odvést a zamknout do kajuty. Nádrž se podařilo rychle opravit a ropa tak nenapáchala žádné škody. Můj úkol tedy skončil bohužel neúspěšně, nicméně doufám, že se z toho poučí ostatní. Moje doporučení zní, není vhodné rozhlížet se kolem sebe. Příliš mnoho hezkých věmů totiž může nepříznivě ovlivnit úsudek. Mrzí mě to a věřím, že si ostatní z naší mise vedou lépe. Než tanker dopluje ke břehu, hodlám pozorovat další podivuhodná mořská zvířata. A potom bych se o ně začal rád starat. Nic jiného si nepřeju víc. Nemůžu si pomoct.

0: Tak to byla naše kolegyně Jana Richterová, kterou tímto zdravíme. Skládá super písničky i o raketách. No a já mám pro vás další skvělou reportáž, kterou připravili naši kolegové ze zpravodajství Českého rozhlasu. Možná jste si všimli, když jsem mluvila ve zprávách o prvním zvířeti ve vesmíru. Teda vlastně o prvních obratlovcích. No tak mám pro vás teď úplně celou repku. První zvíře ve vesmíru sice byla Fenka Lajka, ale na hranici kosmu se první psi vydali o několik let dřív. Na den přesně před tři čtvrtě stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: At 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská Fenka Lajka.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.

je to kruh souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

Tak to byl Tomáš Klus, kterého můžete znát třeba z pohádky o Bambitce, kterou já mám teda hodně ráda. A ráda bych vás pozvala i k poslechu zítřejšího dopoledního vysílání Rádia Junior od 10 do 11 hodin. Tady budu mít další skupinku příměstského tábora Českého rozhlasu, 8 dětí, které si tady celý týden zkoušejí, jaké to je být moderátorem, redaktorem, reportérem nebo zprávařem nebo editorem. No a zítra tady budu mít skupinu Soda a taky skupinu Gurmánský řízek, takže to jsou rádia. Opravdu děti si vymysleli takováto legrační jména pro svoje rádia. Tak jsem zvědavá, co nám o tom poví, jestli opravdu mají všichni rádi řízek a jestli opravdu všichni mají rádi sodu. A taky se dozvíme, jaké kroužky mají, co si čtou. A klidně, jestli máte i vy nějaké dotazy na naše členy dětského tábora, tak můžete psát už teď na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy na příměšťák Českého rozhlasu a i na děti. A zítra od 10 do 11 si společně budeme povídat a já pevně věřím, že to bude stejně super, jako to bylo dneska. Taky vás zvu k zítřejšímu vysílání od 17 hodin, protože po 17. hodině budu zase znova vysílat. Opravdu tento týden se mě skoro nezbavíte, tak doufám, že si to se mnou užíváte, celé to vysílání. No a po 17. hodině zítra za námi přijde Petra Tanclová, která dělá v archivu Českého rozhlasu a bude nám povídat o tom, co všechno tam můžete najít, jaké poklady, a taky nám pustí nějaké staré ukázky, možná třeba i ukázku, jak mluvil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tak to bude zítra po 17. hodině a po 19. hodině se zítra můžete těšit na výlet, protože společně pojedeme do Zlína. Tam je totiž vila Miroslava Zikmunda, jednoho slavného cestovatele, který procestoval skoro celý svět. A já mám pro vás připravenou takovou procházku touto vilou, kdy si prostě budeme povídat o tom, jak to tam vypadá. Takže jestli chcete zítra se mnou na výlet, tak v 19 hodin budeme ve vile Miroslava Zikmunda ve Zlíně. No a za malou chvilku od 19.00 se na vás těší cestovatel Tomáš Šapovalov. Tak prostě je léto, musíme si užít, že se dá cestovat a užívat si krásné přírody a krásných pamětihodností všude kolem nás. Tak za chvilku se těšte na další vysílání.

0: Rádia Junior.
1: Ahoj, z klubu Rádia Junior vás zdraví moderátorka Klára Nováková a vždy nějaký hodně zajímavý host. A dneska budeme cestovat. Mám tady totiž velkého cestovatele Tomáše Šapovalova. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tome, prozraď nám, do kterých zemí ses už podíval.
2: Tak těch zemí zase není tolik, my jsme dělali spíš delší cesty, a nicméně naše první cesta vedla do Karibiku, na ostrov Svatý Martin, kde jsme byli 2 roky. Potom jsem strávil rok a čtvrt na Novém Zélandu, 3 měsíce v Austrálii a podíval jsem se třeba do Japonska, do Ruska a potom po spoustě evropských zemí.
1: Mm-hmm. Byla nějaká země, která se ti líbila úplně nejvíc, že tě tak nadchla, že by si třeba uměl představit, že tam budeš žít?
2: Jo, tak to je Česká republika, to je ten trošku s nadsázkou, ale ze všech těch zemí jsme se vrátili z nějakého důvodu a ten důvod je, že všude na světě je krásně, ale tady u nás je nejlíp. Ale samozřejmě, když strávíte nějakou dobu v Karibiku nebo na Novém Zélandu, tak to jsou ty topové země, kam se chce podívat skoro každý a tam je to opravdu jako nádherný. Že jo?
1: Na co bys nás tam nalákal? Určitě na úžasné moře?
2: Tak co se týče Karibiku, tak jednoznačně moře, pláže, pohoda, klid, to, co si všechno spojíte vlastně s Karibikem, relax. Je tam celý rok teplo, celý rok tam svítí sluníčko, to je to, co nám tady u nás trošičku chybí, takže jsme od podzimu do jara jsme takový zamračený všichni bez nálady a v létě jsme veselější, tak tam jsou lidi takhle veselí celý rok.
1: Mm-hmm. Tomáš, já o tobě i vím, že děláš spoustu zajímavých věcí, třeba pořádáš i festival, viď?
2: Je to tak, pořádám 2 festivaly, jeden se věnuje právě Novému Zélandu a druhý je obecný vlastně cestovatelský festival, kam nám chodí a jezdí různí cestovatelé a vypráví o svých cestách.
1: Taky máš rozhovory dlouhovory.
2: No, dlouhovory, to je takový projekt, který vlastně vzniknul společně s covidem, protože vlastně těsně předtím, než začal covid, tak já jsem se trošku víc opřel do těch cestovatelských přednášek a naplánoval jsem si turné vlastně po republice se spoustou přednášek a přišel covid a všechno to vlastně zavřel, přednášky zrušil. Tak jsem přemýšlel, co dělat, tak jsme ty moje přednášky vlastně jsem odvysílal online na internetu a to jsem zjistil vlastně, že s jednou přednáškou cestovatelskou můžeš objíždět republiku několik let, protože můžeš jít do různých měst, ale když tu přednášku odvysíláš online, tak za týden vysílat tu samou online nedává smysl. Takže jsem poměrně brzo vyčerpal ty svoje přednášky, tak jsem začal zvát lidi na rozhovory, další vlastně hosty, jak cestovatele, tak i necestovatele. A nakonec se tohleto všechno přetransformovalo do kvízů. Takže dneska ta podoba toho pořadu je taková, že jsou to vlastně hospodské kvízy na doma, vědomostní zábavné kvízy, buď to obecně, anebo s hostem na právě na nějaké téma.
1: Tak dej mi teďko nějakou otázku, rychlou otázku a já schválně zkusím se strefit.
2: Ježíš, tak to je... Dobře, tak ze včerejšího kvízu zrovna bylo téma včely. A jestli si pamatuješ animovaný seriál Včelka Mája, tak ten vznikl za A v Československu, za B v Německu, za C v Rakousku, anebo za D v Japonsku.
1: Tak bych si typla Německo.
2: A to je špatně. Zcela překvapivě, Včelka Mája je japonský seriál.
1: Říká Tomáš Šapovalov, náš dnešní host, a my si s ním budeme povídat o spoustě cestovatelských zajímavostech a určitě nám řekne i spoustu triků a tipů na to, když člověk někam se vydá na cesty.

0: klubu Rádia Junior vás zdraví Klára Nováková a taky Tomáš Šapovalov, cestovatel, který se vydal do Karibiku, na Nový Zéland a ještě do spousty dalších zemí. Připomeň nám kam?
1: Rusko, Japonsko, Dubaj a celá Evropa.
0: Věděl jsi už, když jsi byl malý kluk, že chceš být cestovatel?
1: Určitě ne. To je něco, co jsem zjistil až poměrně pozdě a byl bych radši, kdyby mi to někdo řekl, když jsem byl mladší. Já bych úplně o sobě neřekl, že jsem jako cestovatel, trochu jsem cestoval, navštívil jsem různé země, ale přál bych si, abych toho býval navštívil víc a k tomu by bylo potřeba, aby když jsem byl mladší, aby mi někdo řekl, že ty možnosti vlastně jsou, protože když to člověk zjišťuje sám, tak to trvá moc dlouho a dneska je to cestování strašně jednoduchý a byla by hrozná škoda, aby toho třeba posluchači nevyužili, pokud jsou teďko v tom ideálním věku, kdy se začínají rozhodovat, co budou v životě dělat, tak cestování musí být jasná volba.
0: Mm-hmm. Ale počkej, Tome, ty jsi byl třeba 2 roky snad na Novém Zélandu a rok v Karibiku, říkám to správně?
1: 2 roky v Karibiku
0: a obráceně.
1: A rok a čtvrt na Novém Zélandu. Mm-hmm. Ale mohlo to být víc. Kdybych začal cestovat třeba ve 20 už, tak by to bylo... Bylo by toho určitě víc, prožil bych toho víc, protože ono chvilku trvá, než si člověk vlastně naučí cestovat, ono někam jenom vyjet, to je ta první část, ale osvojit si nějaký návyky, typy a triky vlastně, jak to cestování zefektivnit a tak udělat tak, aby bylo příjemný a vlastně dlouhodobě udržitelný, tak to chvilku trvá.
0: Vzpomeneš si na svůj úplně první výlet v životě? Třeba když jsi byl úplně malý kluk, že jsi se někam vydal.
1: To asi ne, jako sám jsem se určitě nikam nevydal, ale...
0: A třeba jako jenom za město, nebo tak?
1: No, k babičce vždycky, ne, přes, nevím, 400, 500 metrů přes vesnici, přes město, pardon.
0: Takže to byly tvoje první výpravy.
1: To byly první výpravy a samozřejmě mám v paměti jako první dovolenou s rodičema cesta vlastně do Německa, východní Německo, Trabantem tenkrát, že jo, ještě za socialismu téměř, vlastně to bylo nějaký 89. nebo ještě něco takového, tak to jsou ty první vzpomínky na nějakou cestu vůbec jako do zahraničí třeba.
0: Mm-hmm. A pak taková ta větší cesta?
1: My jsme s rodinou potom začali jezdit do Chorvatska, to člověk, když ho poprvé viděl to hezký moře, zjistil, že jsou země, kde je jako teplejš. Potom jsme se přesunuli vlastně do Itálie, takže jezdili jsme do Itálie. No a první moje jakoby samostatná nějaká taková cesta byla potom na vysoké škole, když jsme se s kamarádem rozhodli, že dostupujeme na severní, vlastně nejsevernější pevninský bod Evropy, na Nordkap. Tak to je taková první, vlastně ten první vstup do vůbec jakoby do té cestovatelské komunity.
0: V které zemi je tento nejsevernější bod Evropy?
1: To je v Norsku. A my jsme se tam vlastně nedostali úplně. Byla to naše první zkušenost takhle se stopováním. My jsme stopovali z Prahy přes Německo do Dánska. Z Dánska jsme potom přejeli do Švédska a ze Švédska do Norska. A v Norsku bylo hnusně a nikdo nám nechtěl zastavit, tak jsme se potom vrátili zpátky do Švédska.
0: Takže to jste cíl jste nedosáhli.
1: Cíl jsme nedosáhli, byli jsme 14 dní na stopu, ale pár dní jsme strávili ve Švédsku pod stanem na pobřeží. To bylo vlastně můj vstup do světa stopování, který jsem tímhletím i ukončil a pak už jsem vlastně jako nestopoval.
0: Nestopuješ. Proč ne?
1: Není příležitost, jako nestopuju na cestách, teď už teda vůbec ty cesty, které jsem absolvoval, třeba ten Karibik nebo ten Nový Zéland, nejsou pro stopování úplně ideální, i když ano, jsou lidi, kteří i do Karibiku dostopovali, dá se, dostanete se někde k moři tady v Evropě, necháte se převíst lodí vlastně přes Atlantský oceán, obcházíte lodě, ptáte se, jestli někdo nebude přeplouvat Atlantik. A
0: ty jsi stopnul někdy loď?
1: Já ne, ale mám kamarády, kterým se to povedlo. Třeba Slávek Král, který je vlastně držitelem rekordu za nejvíc ustupovaných kilometrů v Česku, tak si loď stopnul. A nejenom loď, třeba i letadlo, trajekt. A to jsou určitě jako zajímavé příhody.
0: Stopnul si třeba i nějaké zvíře? Že by se třeba svezl na oslovy, nebo...
1: Slávek si stopnul osla, respektive on si toho osla na tu cestu pronajal, ale stopnul si třeba koně, dají se stopnout i zvířata.
0: Ale ty nestopuješ rád,
1: Já stopuju rád, ale já jsem třeba, když jsem chodil na střední školu, tak protože vždycky v pátek jsme končili brzo a autobus 24 km domů mi jezdil až pozdě, tak jsem vlastně každý pátek stopoval. Mm-hmm. Ale teď pro to jako není úplně příležitost. Jinak jako autostopy samozřejmě je to super, super cesta, jak poznávat lidi. Není to jenom o tom někam se dostat zadarmo nebo tam, kde není veřejná doprava, ale při tom stopu se vlastně seznámíte s místním. A pokud stopujete v cizí zemi a někoho si stopnete, tak máte příležitost si s tím člověkem popovídat. A většinou to je tak, že když vám někdo zastaví, tak to není proto, jenom aby vás svez, ale že ho třeba zajímáte vlastně, kam, kdo jste, odkud jste, kam jedete, takže s těma lidma na tom stopu se velice dobře většinou povídá.
0: Říká Tomáš Šapovalov, náš dnešní host klubu Rádia Junior.

0: vez me gusta.
1: Z klubu Rádia Juniorová zdraví Klára Nováková a Tomáš Šapovalov. Tome, ty jsi byl spoustu měsíců v Karibiku, viď?
2: Je to tak, 18 dohromady.
1: 18 dohromady. A myslím si, že Karibik pro nás všechny je takové neuvěřitelné místo, kam bychom se rádi podívali. Já to mám spojené s bílými plážemi, je to tak? Jsou tam bílé pláže?
2: Jsou tam bílé pláže a jsou tam černé pláže. Záleží na tom, jakého původu je ten písek, který je tvoří.
1: Aha.
2: Spousta ostrovů v Karibiku je sopečního původu a pak je tam ten černý písek, ale je tam naprostý dostatek těch bílých pláží, které známe z těch katalogů a z těch obrázků, nad kterými vždycky slintáme v zimě.
1: A černý písek je opravdu jako fakt černý?
2: Jako fakt černý.
1: Mhm. Teda. Co dál by nás mohlo zaujmout v Karibiku?
2: Tak Karibik je naprosto skvělý pro lidi, kteří mají rádi teplo, že?
1: Mm-hmm.
2: Protože je tam pořád, skoro pořád, kromě nějakých dní v roce, kdy jsou tam hurikány, tak je tam hezky, svítí tam sluníčko, teplota neklesá moc ani v noci.
1: Mm-hmm.
2: Jsou tam nádherný pláže a skvělý moře, je tam čistý moře, skvěle se tam koupe, skvěle se tam plachtí na lodích, je tam nádherný potápění, výborný ovoce, sladoučky.
1: Co jsi tam ochutnal? Je tam třeba nějaké ovoce, které tady u nás vůbec není?
2: To v dnešní době asi už ne, protože v dnešní době se dováží všechno, ale když se člověk zakousne do toho banánu, který je tam vypěstovaný, tak zjistí, že chutná úplně jinak než ty banány, které si kupujeme tady u nás, které dozrávaly cestou v kamionech.
1: Mm-hmm.
2: Je to ovoce je prostě sladší, chutnější. A co si budem říkat, na té pláži u toho moře všechno chutná líp, než potom třeba tady.
1: Ty jsi tam byl spoustu měsíců, tak co jsi tam dělal?
2: My jsme tam vyrazili za prací, protože to byla naše destinace, kde jsme si chtěli zlepšit angličtinu. My jsme vybírali mezi různými místy, říkali jsme Anglie, Amerika, Karibik a potom nás zaujal ten Karibik. A vydali jsme se na ostrov Svatý Martin, který je napůl francouzský, napůl holandský.
1: No tak tam té angličtiny moc nemáš.
2: Na holandské části se mluví anglicky převážně, protože tenhle ten ostrov je vlastně taková dovolenková destinace pro Američany.
1: Mm-hmm.
2: To jako my jezdíme na chatu k Sázavě, tak oni lítají na Svatý Martin do Karibiku, protože tam to mají kousek, levní letenky. Pro ně je tam i dostupný to ubytování, který je pro nás teda pekelně drahý tam. Takže se tam mluví hodně anglicky, ale na naučení angličtiny to úplně není, protože se tam jednak mluví tou jednoduchou americkou angličtinou. Místní obyvatelé sice mluví anglicky, ale třeba gramatiku vůbec jako nepoužívají.
1: Mm-hmm.
2: Tak je to na takový to otrkání se a začít mluvit. Nebát se mluvit, je to v pořádku, ale spisovnou angličtinu se tam člověk nenaučí.
1: Kde jsi tam bydlel v hotelu? Asi 18 měsíců těžko. To bys musel být opravdu milionář nebo miliardář.
2: To určitě ne. My jsme první měsíc měli domluvené ubytování v takzvaném crewhouse. Crewhouse je něco jako hostel. Pokud nevíte, co to je hostel, tak hostel je takový horší hotel, kde se bydlí na jednom pokoji dohromady. Třeba 8 lidí na jednom pokoji. Ten crewhouse je takový hostel pro lidi, kteří připlují nebo přiletí na San Martin a hledají práci na lodích.
1: Mm.
2: Takže je to místo, kde se očekává, že budete jenom pár dní, než si najdete práci na lodi a budete bydlet na lodi podle toho, jak vypadá. Jednoduchá dřevěná stavba, místnost s 8 postelema a přestože to vypadá takhle, tak poměrně drahé. Už tenkrát vlastně, poprvé jsme tam byli v roce 2012, tak ta noc pro jednoho stála $20, v té době skoro 500 korun.
1: Mm-hmm.
2: V takovýhle vlastně jenom chaloupce.
1: Mm-hmm.
2: Ale po měsíci už jsme si našli vlastní bydlení, pronajali jsme si vlastní byt, který potom už vycházel poměrně dobře i cenově, na rozdíl od těch hotelů, které jsou tam opravdu pekelně drahé.
1: Začali jste pracovat třeba zrovna na té lodi?
2: Hledali jsme práci na lodích, ale ty lodě mají jednu nevýhodu, že pokud nemáte praxi, tak vás nikdo nezaměstná. A pokud vás nikdo nezaměstná, tak nezískáte praxi. Čili získat práci na lodích je opravdu jako je to těžký ten začátek. My jsme nakonec našli práci v restauraci, jak já, tak přítelkyně. Ona jako barmanka, já jako kuchař a vlastně od té doby jsem všude na cestách pracoval jako kuchař, protože jednak mě to baví a druhak jste pořád v teple, což třeba v Karibiku nebyla výhoda, ale později potom třeba na Novém Zélandu, kde jsme pracovali v zimním středisku, to výhoda byla. a pořád máte přísun jídla taky. Takže se vám jako řeší jedna životní situace, kterou musíte řešit, sehnat jídlo, tak se najíte v práci.
1: Které tamní speciality ses naučil vařit?
2: To je trošku zvláštní, protože byli jsme v Karibiku a pracovali jsme v řecké restauraci společně ještě s kolegou třeba Italem a Francouzem, takže to byl takový mix. My jsme dělali teda řeckou kuchyni. Samotná ta karibská kuchyně je zajímavá, já ji mám rád. Většinou je to o nějakém grilovaném mase, ať hodně jsou to kuřata nebo ryby jako příloha, většinou rýže s nějakým i třeba s fazolema. Mají bramborový salát a ten bramborový salát je všude po světě, ale tady konkrétně byl k nerozeznání od toho českýho.
1: Aha.
2: Klasicky prostě brambory, zelenina, majonéza, tak jak to známe.
1: Takže tady ještě kapra, máme tam Vánoce.
2: Bylo by to tak. A příloha, která se u nás teda nedělá moc, tak jsou smažené zelené banány, takzvané plantáty.
1: Aha.
2: A jinak tím, že hlavně ten svatý Martin je dovolenkový ostrov, tak je tam strašně moc kuchyní z celého světa. Jsou tam restaurace vlastně od těch místních karibských až po italské, francouzské. Takže tam si každý najde něco.

0: Tomášem Šapovalovem si povídám o cestování. Teď jsme zrovna ve slunném Karibiku, kousek od obou Amerik, že jo? Protože Karibik je tak, dalo by se říct, uprostřed mezi Jižní a Severní Amerikou.
1: Je to tak.
0: A určitě se tam žije trošku jinak než u nás v Česku. Tak co pro tebe byl ten největší kulturní šok, když ses tam podíval?
1: No, když se člověk od nás dostane na Karibský ostrov, tak vlastně všechno je šok, protože všechno je trošku jinak. Začíná to tím, že člověk o tom třeba moc neví. Pokud nemá dopředu všechno nastudováno, tak přijde do neznámého prostředí. My jsme už cestou z letiště, jsme se nechali vlastně taxíkem odvíst na místo, kde jsme měli domluvené ubytování. A když jsme tam projížděli a blížili jsme se k tomu místu, tak nás vezla taková velká statná černoška a já jsem se jí zeptal, jestli ta oblast je bezpečná. A ona místo odpovědi se na mě jenom podívala a tak se jako zasmála hluboce, jako tak to nám jako nedodalo úplně odvahy. A když jsme se potom ubytovali, tak jsme zjistili, že vlastně přes ulici od toho našeho ubytování, že je policejní stanice. Tak jsme si říkali, to je super, tady to je jako policajti naproti, je to vždycky dobrý. Pak jsme ale zjistili, že ta policejní stanice byla nedávno, nebo už možná trošku dávněji přebudována na dočasné vězení.
0: Aha.
1: Takže najednou místo toho, že naproti máme policii, tak jsme tam měli naproti vězně. A zjistili jsme, že ten náš pokoj, kde jsme vlastně bydleli, ten měl přístup zvenku a nedal se zamknout.
0: Mm-hmm.
1: A takže první noc byla taková, že jsme si říkali, že teď tady naproti jsou ty vězni, a sem se na nás někdo dobije. No a když jsme konečně usnuli, ta první noc vždycky po tom přeletu dlouhém bývá obtížná, protože má člověk ten jetlag a špatně se mu usíná, tak když jsme nad ránem usnuli, tak nás asi v 5 hodin ráno probudila strašná rána. A my jsme se úplně vyděsili, co se to stalo, že teda už jako se to vyplnilo hned první noc, že pro nás někdo jde, že nás někdo jde prostě okrást, zabít a přepadnout. Ale nakonec se ukázalo, že vysvětlení bylo jako poměrně prozaické. A v té zahradě, kde my jsme měli ten baráček, kde jsme žili, tak žili leguáni. Obří až 2metroví leguáni. A oni lezli po stromech 5-6 metrů nad střechou toho našeho studia, kde jsme bydleli. To studio mělo plechovou střechu a ty leguáni měli největší zábavu z těch 5 metrů na tu plechovou střechu skočit. Takže to byla rána jako hrom a to nás tu první noc hrozně vyděsilo, ale když jsme zjistili, o co jde, tak jsme se potom uklidnili a vždycky nás pak jenom naštvalo, že nás v noci zbudili, ale už jsme se nebáli.
0: Která další zvířata si na svých cestách viděl?
1: Tak těch zvířat je poměrně hodně. Když budeme mluvit o těch nejzajímavějších, tak samozřejmě na Novém Zélandu národní znak Nového Zélandu pták kiwi, tak ty jsme samozřejmě měli možnost vidět, bohužel ne ve volné přírodě.
0: Vypadá jak pouze kiwi?
1: Pouze v rezervaci. Ne, nevypadá jako kiwi, vypadá tak, jak vy to nevidíte, já ho mám na tričku. Je to taková tlustá slepice.
0: Mm-hmm. Není zelený.
1: Není zelený, je hnědý většinou, ale viděli jsme i takovou zvláštnost vlastně bílého kiwiho.
0: Mm-hmm. A v Karibiku jsou nějaká zvláštní zvířata? Nebo je to jak klasický

0: se objeví rejnok a když se jdete potápět nebo šnorchlovat, tak spousta různých ryb. Žijí tam hodně barakudy. Třeba barakuda je taková dlouhá zubatá ryba a ona může mít třeba i jako metr, metr a půl. A když se vedle vás objeví, tak vypadá dost děsivě, ale oni vám nic neudělají.
1: A ty jsi se takhle potápěl?
0: Jenom šnorchloval. Mm-hmm. Potápěli jsme se třeba v Austrálii na Velkém bariérovém útese, což je asi jedno z nejlepších míst na světě, kde se člověk může potápět.
1: Mm-hmm.
0: Ale i to šnorchlování v těch místech, kde ta příroda je podvodní, je hezká, je za mě dostatečný zážitek.
1: Co dál ti tam uchvátilo v Karibiku?
0: No, je to ta pohoda, která tam je. Protože tam je pořád sluníčko, je tam hezky a je to strašně krásné místo na dovolenou. To doporučuji. Ale občas se stane, že někdo tomu podlehne natolik, že tam vlastně zůstane a úplně vypustí život. To se stává, jsou tam obzvlášť lidi, kteří třeba z Evropy přijeli na plachetnici a už jsou třeba v důchodu, tak na nějakém takovém ostrově zakotví, berou vlastně evropský důchod a zjistí, že z toho úplně krásně v tom Karibiku přežijou a jejich potom celodenní život spočívá jenom v tom, že vyjedou dopoledne z lodi, projdou se někam na nákup, sednou si do baru na happy hour odpolední, vypijou pár piv a zase jedou zpátky.
1: Mm-hmm.
0: To je potom ten život, který už není zas tak, bych řekl, zábavný, ale je jednoduchý tomu podlehnout. Lepší je si z toho vzít jenom ty pozitiva a trošičku je přetvořit do nějakého aktivního života. Využít možnost toho koupání, využít ty pláže pro procházky nebo běhání. Ale je to vlastně i jeden z důvodů, proč jsme se vrátili zpátky do Čech, protože člověka to po chvíli může omrzet.

0: Tomášem Šapovalovem. Dneska cestujeme v klubu Rádia Junior. Povídáme si o Karibiku, nádherných plážích, ale teď bych se ráda vrátila zase pěkně hezky zpátky k nám domů, když se chceme vypravit někam na cestu. Co vše si máme připravit? A zajímalo by mě, jestli si ty, Tomáši, dokážeš zbalit třeba během 10 minut a odletět někam do Tramtárie.
1: No, tak já si za prvý neumím zbalit. Já kdybych neměl doma přítelkyni, tak jako nikam neodjedu, protože to balení mě strašně jako nebaví a strašně mi to nejde. A hlavně vždycky, když začínám přednášku právě o Karibiku, to byla naše první takováhle dlouhá cesta, tak tam ukazuju odstrašující fotku, hned vlastně jednu z těch prvních, jak jsme byli zbalení, protože jsme si zbalili strašně moc věcí a strašně moc zbytečných věcí. A říkám to potom vždycky, je lepší těch věcí sebou mít míň, protože když si vezmete hodně věcí, tak je musíte všude stahat sebou. A nepodlehnout tomu, že třeba máte lepší letenky, kde můžete mít nejenom 23, můžete mít 30 kg zavazadel. A to se nám stalo samozřejmě nepoučení na Zéland. My jsme sebou vezli skoro 100 kg věcí a je to úplný nesmysl. A byl bych strašně rád, kdyby mi tohleto někdo řekl, když jsem byl mladší, to mi nikdo neřekl, musel jsem se na to přijít sám, takže teď bych to rád řekl těm, kdo poslouchají, pokud budete někam cestovat, cestujte s co nejméně věcma, které vlastně budete brát sebou.
0: Co určitě nebrat?
1: Co určitě nebrat?
0: Nebo naopak, co určitě brát?
1: Já jsem si sebou na Zéland vez asi 3-kilovou kuchařku, protože jsem říkal, budu hledat práci v kuchyni, tak to určitě nebrat.
0: Dobře, 3-kilovou kuchařku ne, co ještě ne?
1: Vlastně potřebujete jenom pas a nějaký peníze a oblečení jako to základní. Všechno dneska je to tak, že už jako málo kdy člověk cestuje mimo civilizaci úplně. Všude se dá všechno sehnat a koupit, pořídit. Spoustu věcí naopak nakoupíte v zahraničí levněji než u nás. Záleží samozřejmě, jestli jedete na 14-denní cestu nebo na rok.
0: Jestli do Švýcarska nebo přesně do Thajska třeba.
1: Přesně tak. Každopádně je čím dál tím u mladých cestovatelů, je čím dál tím oblíbenější cestování takzvaně na lehko, kdy i na dlouhé trasy oni se snaží zabalit si třeba pod 7 kilo.
0: Takže jenom do baťušku.
1: Jenom do baťušku, ale vždycky přemýšlejte nad tím, vlastně kam jedete a co tam jedete dělat. Pokud máte ubytování v hotelu na měsíc, tak je to asi jedno, co si vezmete sebou. Vy se přepravíte z letiště do hotelu, tam se ubytujete a máte vystaráno. Ale třeba Nový Zéland je specifický tím, že většina lidí tam cestuje a cestuje v autech. A když se máte i ve dvou lidech vejít do dodávky se všema věcma, tak je lepší mít těch věcí co nejmíň, protože v té dodávce vy chcete zároveň i spát a potom to místo prostě dochází. Takže rozhodně čím míň věcí sebou, tím líp.
0: Stalo se ti ale třeba někdy, že jsi teda zabalil málo věcí, ale něco ti tam přesto chybělo a řekla jsi, sakryš, tady to jsem si měl vzít.
1: To se mi asi popravdě nestalo, protože, jak říkám, my jsme nikdy nebyli my úplně mimo civilizaci, že by se věci nedaly sehnat. Takže když náhodou něco chybí, tak dneska všechno v pohodě koupíte.
0: Co jsi koupil zajímavého?
1: Nejzajímavější věc, kterou jsem si koupil třeba na Novém Zélandu, tak byl dron. Můj první dron jsem si vlastně objednal z Číny na Nový Zéland.
0: Aha.
1: A zajímavostí bylo, že byl tak špatný, že mi ho nešlo udržet ve vzduchu, takže vždycky jsem se s ním dostal do vzduchu a pak už jsem měl jenom na výběr, kde tak zhruba asi havaru.
0: Mm-hmm. No a když takhle cestuješ, ochutnáváš teda i místní jídlo, chodíš třeba do místních hospůdek a na nějaká tradiční tržiště?
1: Tak to je jídlo, je moje asi jako největší vášeň, takže to samozřejmě je číslo jedna ve všech těch destinacích. Jídlo je pro nás pro všechny samozřejmě důležitý, někdo ho má jenom jako palivo, ale já si ho vychutnám a hledám všechny různé restaurace. Snažím se vždycky najít to místní, to jakoby to opravdové jídlo. Jeden z největších zážitků pro mě byl třeba v Japonsku, když jsme se dostali opravdu jako do malé jídelničky pro místní, kde samozřejmě menu nebylo vůbec jako anglicky nebo ani třeba obrázkově, takže my jsme měli k dispozici menu, kde bylo 8 jídel, všechno to bylo prostě těma japonským znakovým písmem, takže my jsme si vybrali jenom čistě náhodně.
0: A co nejšílenějšího si snědl?
1: Nejšílenějšího? To... Já moc jakoby nejsem úplně fanda třeba ústřic a takových věcí, ale jako úplně nejšílenější věci.
0: Jaký hmyz, pavouky.
1: Tak hmyz, měl jsem třeba červy smažený, ale to je strašná dobrota. Smažený červy, takový ty mouční, to vlastně chutná úplně jako chipsy. Když si člověk jako odmyslí to, že to je ten červ, tak na chuti není poznat, že to nejsou bramburky smažený. Mm-hmm. To je výborný, strašně dobrý.

0: Z klubu Rádia Juniorová zdraví Klára Nováková a Tomáš Šapovalov. Dneska cestujeme a možná, že jsme na cestování nalákali i vás, naše posluchače. Tak Tomáši, co bys nám doporučil, kdybychom se chtěli stát taky cestovateli a cestovatelkami?
1: Tak já doporučuji rozhodně cestovat. To je nejzákladnější rada. Neexistuje žádná výmluva, proč nejde cestovat. Cestovat jde, občas lidi říkají, že je to drahý třeba. To není pravda, protože cestovat se krásně dá třeba po Čechách. Teď to ukázala ta doba covidová, kdy třeba Láďa Zibura objel se svým projektem prázdniny v Česku, Českou republiku a našel spoustu krásných míst, zažil spoustu krásných příhod, že to je důkaz toho, že občas ty krásné místa jsou hned za humny, takže cestovat se dá všemi způsoby i tady u nás. Pokud už na to člověk má věk, to znamená, už je dospělý, tak může vyrazit sám do zahraničí, může vyrazit stopem, může vyrazit vlakem nebo autobusem. Dneska jsou extrémně levné letenky, takže dostat se někam je strašně jednoduché. Já bych možná řekl k tomu, jak začít cestovat. Ono totiž cestování, aby člověk byl cestovatelem, tak je potřeba, aby přestal být turistou.
0: Aha.
1: Turista je za mě člověk, který někam jede a snaží se jakoby navštívit co nejvíc míst, vidět, vyfotit se u co nejvíc památek a jakoby ukázat, že někde byl. Když to cestování v té dnešní moderní podobě se zpomaluje. Je to víc o prožitku, zažít něco, protože vy, když pojedete na týden do Itálie a projedete ji od severu k jihu, tak vlastně uvidíte toho spoustu, ale neuvidíte nic.
0: Hlavně autobusu vidím.
1: Tak, když zůstanete 14 dní v Římě třeba jenom a budete tam chodit na ta samá místa opakovaně, budete sedět v kavárničkách, poznávat místní lidi a povídat si s nima, tak zažijete toho daleko víc, vlastně daleko víc poznáte to místo. A to je to, čemu se dneska říká slow travel. Třeba Matouš Vinč je velký propagátor tohohle stylu cestování, kdy vy vlastně zpomalíte a není vaším cílem vidět tohoto co nejvíc, ale naopak míň věcí, ale prožít si je dokonale a více jakoby poznat.
0: To můžeme udělat vlastně i u nás v Česku, zajet si do vedlejší vesnice, do vedlejšího města, třeba k řece, k Berounce nebo k Vltavě a takhle si to tam hezky vychutnat.
1: Je to tak, někam takhle zajet a dát se třeba do řeči s cizím člověkem, který tam bude a něco se o něm dozvědět, to je to, co je na tom cestování vlastně nakonec nejvíc zajímavý, jsou většinou ty lidský příběhy, že někde stojí něco hrozně vysokýho nebo je tam něco hrozně hlubokýho, to je sice hezký, ale ty příběhy jsou vždycky nejvíc.
0: Koho jsi potkal třeba takhle hodně zajímavého?
1: Třeba na Novém Zélandu se potkáte s Maori, s těmi domorodými obyvateli, potkáte se s těmi, kteří už vlastně žijí ve městech, tím běžným moderním životem, anebo narazíte na ty, kteří žijí v těch typických maorských vesničkách. Naopak třeba v tom Karibiku, to je takové místo, kde se potkává spoustu lidí z celého světa, takže na tom karibském ostrově potkáte lidi z Kanady, z Německa, z Austrálie a každý ten člověk má nějaký příběh a je zajímavý ty příběhy vlastně sbírat.
0: Uh-huh. A další rady pro budoucí cestovatele?
1: Určitě se inspirujte u lidí, kteří to absolvovali před váma. Je tady spousta cestovatelů, kteří o svých cestách přednáší, píší. Teďko ta doba covidová vlastně měla jednu velkou výhodu, že spousta cestovatelů, když nemohli cestovat, tak napsali knihy. Těch knížek vzniklo strašně moc. Já jsem jenom za poslední dobu jich měl v ruce asi 15. A vlastně jsou všechny skvělý. Jo? Není tam žádná knížka, kterou bych nedoporučil. Každý ten cestovatel má na ty věci trošku jiný pohled, píše trošku jinak, ale rozhodně doporučuji ty cestovatelské knížky si přečíst a chodit na přednášky. To je samozřejmě trochu reklama na to, co dělám já sám, nebo pořádám cestovatelský festival. Ty festivaly cestovatelské dneska jsou prakticky každý víkend a jsou po celé republice. Těch festivalů už je strašně moc, jsou jich desítky. A mě to strašně baví, protože člověk si tam vyslechne příběhy těch ostatních cestovatelů a může se s nimi potom popovídat. A hlavní rada asi je nebát se, vyzkoušet to, protože ten svět vás neukousne. Ono se to může zdát z těch zpráv, ale valí se na nás všude ty negativní a špatné zprávy, ale ono tak není. Ten svět vlastně je veskrze pozitivní a šťastné místo a všude jsou dobrý lidi. A když se potkáte s těmi obyčejnýma lidma, tak všude jsou ty lidi hodní, laskaví a pomůžou vám. Takže rozhodně se toho nebát a cestovat.
0: Říká Tomáš Šapovalov, náš dnešní host. Tomáši, co ti cestování tedy dalo a co ti vzalo?
1: Začnu tím, co mi vzalo. Asi mi vzalo čas, který jsem mohl strávit tady a dělat něco jiného, ale rozhodně toho nelituju, protože to cestování mi otevřelo obzory. Je to strašně zajímavé se podívat, jak se žije jinde. A vy, když někam pojedete na dovolenou, tak uvidíte jenom to pozlátko, protože tam budete jako ten turista na 2 týdny a o té zemi vlastně nic nezjistíte. Ono je strašně zajímavé na těch místech pobýt trošku víc a zjistit to, co vlastně už naši dědečkové a babičky vyjadřovali v těch příslovích. Je to, můžu to jenom potvrdit, jak se říká, že u souseda je tráva vždycky zelenější a všude je chleba o 2 kůrkách. Vy máte pocit, že tam někde jinde je to lepší a když tam přijedete, tak zjistíte, že ono to není nikde na světě lepší, ono je to jenom jiné. A všechno dobré, co tam najdete, je vyvážené potom i něčím špatným a já jsem prostě zjistil velice rád, že tady u nás je to stejně nejlepší a proto jsme se sem nakonec vrátili a nechystáme se tady Česko opustit na dobro. Chceme zůstat tady, protože tady je to nejlepší.
0: A jen 3 slovy, co ti cestování dalo?
1: Spoustu nových kamarádů, spoustu zážitků a spoustu zkušeností.
0: Díky moc, Tomáši, za příjemný rozhovor a budu se těšit, že se v klubu Rádia Junior zase někdy uvidíme a probereme další zajímavosti o cestování. Ahoj.
1: Já moc krát děkuju za pozvání a určitě zase rád dorazím. Ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás druhou pohádku o obru Hrompacovi a trpaslíku Tanciburkovi. Možná si ještě vzpomínáte, jak nalíčili past na ptáčka s rezatým ocáskem. Jenže ten ne a ne přiletět. Místo něj se na cestě objevil rytíř v prapodivném brnění a se zvláštním jménem. Dnešní vyprávění dostalo název, jak Hrompac s Tanciburkem našli rytíři ztracenou půlku jména. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. V trávě ležela lapací klícka. To lískové jádro v ní bylo nalíčeno na ptáčka s rezatým ocáskem. Obr Hrompac se schovával z jedné strany za dubem a z té druhé, za stébelkem trávy, trpaslíček Tancibůrek. Čekali, až přiletí ptáček posměváček, ale ptáček nepřiletěl. Za to tam tudy šel jeden rytíř. Brnění to on měl, jenže místo přilby mu seděla na hlavě konev na čaj, levou nohavici mu prokousala myš a na rukou měl nitěné rukavice. Byl to rytíř, ale bylo mu nabrečato. Popotahoval nosem a do toho zpíval divnou písničku.
1: Začíná to befeleme, tečka, punkt a nemeleme. Půl zůstalo v sobě slavy, rád bych věděl, kdo to spraví. Befeleme, befelem, tečka, punkt a neme.
2: Co to zpíváš za vrtáctvo?
0: Povídá rytíři Hrompac a vystoupil před dub. Rytíř se nejdřív pořádně lekl. Když to přešlo, začal spínat ruce v plechových rukávech a naříkal.
2: Slyšel jsi tu smutnou písničku o tom, že se mi ztratilo půl jména?
0: Aha, povídá Hrompac, ale vůbec tomu všemu nerozuměl.
3: Zkrátka, pana rytíře bylo dvakrát tolik a teď je ho zrovna půl,
0: povídá za stéblem Tancibůrek. Hrompac se pohodlně opřel o dub, aby měl víc síly na přemýšlení.
2: A kde pak se ti rytíři befeleme, ta druhá půlka jména ztratila?
0: Rytíř znova začal třást plechovými rukávy a naříkal.
2: Stalo se to ve městě Soběslavy. Já si tam dal vyspravit rukáv. Když jsem vyšel od klempíře, měl jsem ještě jméno celé, ale na náměstí jsem klopítl a co ze mě zbylo, to ze mě zbylo.
0: Hrompac se navíc neptal. Měl moc rád všecko, co řinčí a rámusí.
2: Tak to se tak nenechá, rytíři, povídá. Jde se rovnou do Soběslavy. A ta Soběslav ti musí vrátit druhou půlku tvého jména.
0: Ještě to ani pořádně nedořekl, popadl rytíře Befeleme do pravé ruky, Tancibůrka si vysadil na rameno a vykročil k Soběslavi. Než si v Soběslavi všimli, že jim někdo vyšlápl rybník z louky a vyběhl na ně z rozlámaného lesa, stál už Hrompac u hradeb. Nakukoval přes hradby do města a hřmotil a vykřikoval.
2: Tuhle rytíř Befeleme ztratil někde u vás na náměstí půl jména. Tak se mu ta půlka hned vrátí, nebo bude zlé?
0: Hned přiběhl starosta a volá na druhou stranu přes hradby na Hrompace.
2: Jo, to se snadno řekne, ale jak ta druhá půlka jména vypadá?
4: Jak vypadá? Jak vypadá?
0: Poptal se Hrompac rytíře Befeleme.
2: Když to já právě nevím,
0: smutně popotáhl nosem Befeleme.
2: To on právě neví,
0: křikl přes hradby Hrompac.
2: Tak mu ji koukejte i hned vrátit.
0: Starosta se začal potit strachem, ale jinak se neměl k ničemu. Obra hrompace to rozlobilo. Cvrnkl bříškem u palce do hradeb a ono se to začalo lámat jako perník.
4: Po druhé cvrnknu nechtem a bude hůř, hrozil hrompac.
0: Starosta se začal strachy latinsky modlit a hrompac povídá.
4: Kdo to má vydržet? Teď tedy přijde na řadu věž.
0: A povystoupil si na špičky.
2: To bude amen,
0: povídá starosta. Ale v tom vyjel z uličky u školy kočár. V kočáře se natřásá paní starostová a na klíně jí sedí pes a vrtí ocáskem. A v tom taky tancibůrek, který se na to všecko tiše díval, z hrompacova ramena povídá.
3: Pes se veze!
2: Aleluja!
0: Křikl na něho rytíř Befeleme.
2: Ještě jednou a pořádně rychle.
3: Pes se veze,
0: povídá tancibůrek.
2: Nech sobě slav na pokoji,
0: houkl rytíř, co měl sil na hrompace.
2: Už nemusíš kácet věž, už je to všecko zas v pořádku. Rytíř Befeleme pes se veze, se vám klaní a odchází.
0: A rytíř Befeleme pes se veze, zachřestil rukávy a odešel na jednu stranu. Na tu druhou šli hrompac a tancibůrek. Došli až k lapací klícce a dál čekali, až se na oříškové jádro chytí ptáček s rezatým ocáskem. Chytí se? Nechytí? Uvidíme zítra. Dobrou noc.
5: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
6: Rádio Junior, velká pohádka.
7: Holky a kluci, připojte se k detektivnímu pátrání po ztraceném zlatém dudlíku. Podezřelých je víc než dost. Patří k nim mladičký rybář Frňous, zlodějičci Ferda Piskoř se Žabožroutem nebo vládce nad nedalekým vřesovištěm Šedým Žour. Pohádku Sovy, víři, netopíři napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 2008 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Sabina Laurinová, Barbora Hrzánová, Zuzana Slavíková, Michal Zelenka a další.

0: Uprostřed krajiny, vroubené vonavými lesy, se spoustou skalisek a neprobádaných jeskyní, kdesi v ukrajíčku světa stojí věžaté stavení. Napůl honosný statek, napůl zámek. Lesy jsou tu hluboké a prorostlé růžovým břesem, líbezným na pohled. Ale málo kdo se sem zatoulá. Říká se, že vřesoviště je plné záludností. Někde prý se tu skrývá zlobný duch, který ostrými šipkami mrská po těch, kteří se opovážili vstoupit do jeho hájemství. I když odvážlivci se najdou, do lesa se občas vypraví mladý zámecký správce, aby natrhal větívky vřesu pro tu, o které se mu v noci snívá.
1: Periko, zrcadlo by potřebovalo vyleštit. Je sama šmouha.
2: Ano, hned.
1: A ten nový klobouk mi nesluší. Měl by se nějak přizdobit. Podej mi tu žlutou mašli.
3: Tady je.
1: Teď zas vypadám, jako by mě rozbolel žlučník. To se ke svatební hostině nehodí. Nemůžeš dát panu Filipkovi dudlíka?
3: Jistě, jistě, hned.
1: Pane na nebi, hodila jsi ho na zem. Takhle se zachází se zlatým dudlíkem? Přece jsem ti mockrát říkala, co je to za vzácnost. Babička mého manžela ho dostala od baronky z Častoloprt.
3: Já vím, Malvínko. Nezlobte se, nějak mi vypadl z ruky.
1: Protože jsi nešikala a budíš k ničemu. A neříkej mi, Malvínko. No tak, neplať, broučku. Já musím odjet, ale brzy se vrátím. Pár dní to musíš bez maminky vydržet. Podívej, otočíme kroužky a uslyšíš písničku. Máš štěstí, Eriko, že se nepolámal. Žádný dudlík na světě neumí zahrát uspávanku. Jenom ten náš. Vstupte!
4: Uctivě se klaním. Mám vyřídit, že kočár je už půl hodiny naložený a připravený vyrazit. Čeká prý se jenom na milostivou paní.
1: Jste tu sice krátkou dobu, pane správce. Ale už byste měl vědět, že trpělivě čekat na svou paní patří k nejdůležitějším povinnostem zámeckého kočáru. Jděte mu to laskavě připomenout.
4: Jistě, promiňte.
1: Eriko, a ty si jednou provždy zapamatuj, že zlatý dudlík je náramná drahocenost. A kde kdo nám ho zavidí? A jestli tě, Eriko, někdy uvidím, jak s dudlíkem třískáš o zem, pošlu tě zase na vesnici pást kozy.
3: Ale tatínek je pan řídící. Nikdy jsem kozy nepásla, Malvínko.
1: Zase?
3: Milost paní.
1: No, tak se do toho pustíš. Všechno je jednou poprvé.
4: Jsem zpátky, jemnost paní. Vzkaz jsem do puntíku vyřídil. Kočár je uctivost sama a bude čekat až do rána. Ale sedí v něm zámecký pán a ten je značně rozladěný.
1: Mračí se pan manžel? Nebo už brunátní?
4: To druhé. Řekl bych, že skoro skrocano viděl.
1: Tak nejvyšší čas. Na svatbu švagrové nesmíme přijet pozdě, jak to můj muž mívá ve zvyku. Ještě klobouk. Ani je, boubeláčku. A ty, Eriko, nezapomeň, co jsem ti řekla.
3: Ano, paní.
1: Opatruj pana Filipka jako oko v hlavě. A jestli se něco stane se zlatým dudlíkem, nechám tě zavřít do hladomorny.
4: Žádnou na zámku nemáme.
1: No, tak ji necháme vykopat.
4: Taková je vždycky.
3: Někdy má i horší náladu.
4: Kvůli nafoukaným kloboukům nestojí za to vzdychat. Na ty se dělá dlouhý nos?
3: Až budu mít chuť udělat na někoho dlouhý nos, dám vám vědět, pane správce.

0: Když jsme byli malé holky, chodili jsme spolu na borůvky. A předháněli se, která bude mít modřejší pusu. Ach jo. Proč je na mě najednou tak zlá? Rozumíte tomu, paní Valentínu?
1: No to víš, že rozumím. Připomínáš jí, že je taky holka z vesnice. Jenže se provdala za zámeckého pána. I když pravda, trošku obstarožního. No a teď si myslí, že musí všechny sekírovat, jinak by jí to ubralo na vznešenosti. Jsou takové přihlouplé osoby. Počkej, Eriko. Ještě si neochutnala moje rohličky. Tak nabídni si. A víš co? Dáme si k tomu čokoládu. Nemusíš si přece nechat všechno líbit. Nejsi žádná onuce.
0: Vždyť já vím. Tatínek by se zlobil. A bylo by mu to líto, kdyby mě ze zámku vyhnala.
1: Bože, ty jsi pořád jako ušlápnutá puťka. Kde by takovou spolehlivou chůvu sehnala? Ta moc dobře ví, že by pak neměla čas na fintění a návštěvy. Tak neboj se. A ochutnej už.
0: Tak dobře. Tak co? Dobrá.
2: Výborná.
1: To mám radost.
0: U vás mě vždycky přejdou všechny chmury, paní Valentino.
1: No, to bude tou čokoládou. Eriko, panstvo bude pryč nejmín 5 dnů. Koukej toho využít a jdi se někam pobavit. O mrňouska se ti postaví.
0: Jste hodný. To je pan Filip. Asi mu vypadl dudlík. Musím tam.

0: Eriko, čokoláda stydne.
1: Ty tady vymetáš podlahu.
2: Nevím, jak se to stalo, paní Valentino, ale ztratil se zlatý dudlík.
1: Hloupost. Někde tady bude. Bože, ten kluk vřeští, jako by ho poštípala polednice. Víš co, zatím mu namočím cumel do medu. No vidíš, a je po křiku. Ten dudlík se asi někam zakutále.
2: Prolezla jsem už všechny kouty. Nikde není. Docela se vypařil.
1: A nezapadl do peřinek?
2: Ty jsem protřepala nejdřív.
1: Víš jistě, že ho měl Filip v puse. Není někde v šupleti?
2: Než jsem k vám odběhla, chlapečka jsem uspala a toho měl.
1: Že by se sem někdo vloudil a vzal si ho na věčnou památku?
2: Pokoj byl na klíč. Vždycky zamykám, když si odskočím.
1: Horem se sem taky nikdo nedostane. Tak z toho jsem teda Tumpachová.
2: Co teď se mnou jenom bude, paní Valentino? Ta hanba, až se vrátím domů.
1: Nebreč, nebo ti taky vrazím cumel do pusy. Zlatý dudlík se musí najít, to by v tom byl čert.
2: A co, když ho nenajdeme?
1: A boha, přestan, nebreč. Já mám nápad. Na zapeklitosti a záhady byla vždycky moje sestra Faustína. Znáš jí? Nech toho už. Poslouchej, ona je něco jako dět vševěd. Všechno ví. No, co neví, to si domyslí, ale obyčejně se trefí. Abych pravdu řekla, je trochu praštěná, ale určitě ti pomůže. Nebo ti dá aspoň dobrou radu. Tak si utři oči a zvedej se.
2: A Filipek?
1: Nedělej si starosti. Taky umím zpívat a u kolébavek znám nejmíň tucet. Kam se na mě hrabe zlatý dudlík?

0: Na kraji lesa stojí domek. Na oknech se tu usmívají pestrobarevné muškáty, na kterých si občas odpočine otakárek. Je to domov pozoruhodně tu vtipné dámy, obdařené kouzelnickým umem a povahou bytostně vlídnou, hotovou utěšit každého, kdo si útěchu zaslouží. Erika tu bojácně zaklepala a když otevřela dveře, ocitla se v útulném pokoji plném pohodlného nábytku, háčkovaných záclonek a polštářků. Na jednom z nich byl uvelebený malý pejsek. Tak malinkatého Erika nikdy v životě neviděla.
1: No tak, slečna Verdina, takhle se vítá návštěva. Přišla rovnou ze zámecké kuchyně a nese nám vanilkové rohlíčky. Necítíte tu vůni?
2: Přeju dobré odpoledne, milost paní.
1: Žádná milost paní. Jsem slečna Faustína a tohle je má psí přítelkyně, slečna Hermína. Dovede se pořádně zahryznout do čehokoliv, ale teď se těší na rohlíčky.
2: A tady jsou.
1: Dobré. Slečně Hermíně též chutnají. Jak se má zámecká hospodyně? Ještě bručí na celý svět?
2: Ne, paní Valentína je moc hodná. Poslala mě za vámi, abych poprosila o radu.
1: Myslela jsem si to. Vždycky, když ode mě něco potřebuje, dostanu sladkosti. No tak jak pak se jmenuješ, Beruško?
2: Erika.
1: Hezké jméno. Víš, co znamená?
2: Ano, Erika je latinský vřes.
1: Správně. No, to abychom ti nabídli vřesový čaj. Co by na to, slečno Hermíno? Tak, co bys ode mě chtěla slyšet, dušinko?
2: Jsem chůva a hlídám pana Filipka. Stala se mi strašná věc. Ztratil se zlatý dudlík.
1: Zase ten proslavený klenot mezi šedítky. Slyšela jsem už o něm.
2: Vůbec si neumím vysvětlit, jak se to mohlo stát. Zmizel ze zamčeného věžního pokoje a okýnka nahoře jsou mrňavá. Tudy se nikdo dovnitř nedostane.
1: A to se mýlíš, chluvičko. Lidi vlezou i do myší díry, když se jim zachce něco uzmout. Co na to, páni?
2: Naštěstí jsou pryč. Děkuju.
1: Prosím.
2: Musím dudlík najít, než se vrátí, jinak...
1: Jestli tomu dobře rozumím, jsi v pěkné brindě a chceš, abych ti ten oříšek pomohla rozlousknout.
2: Moc prosím. Vůbec si s tou záhadou nevím rady.
1: Se záhadami se musíme trochu potrápit, děvče. Jinak záhady potrápí nás. Dáš si med?
2: Dám.
1: Tak. Pokoj už si prohledala?
2: Ano.
1: A nevšimla jsi přitom něčeho neobvyklého?
2: Ne.
1: Nenašla jsi něco, co tam nepatřilo nebo dřív nebylo?
2: Vůbec ne. Vlastně akorát na podlaze leželo několik rybích šupů. Ale to nic neznamená, ty se mi asi přilepily v kuchyni na boty.
1: Nepřilepily. Ty šupiny tam někdo nechtěně setřepal z rukávu.
2: Co?
1: Ten, kdo vylezl k oknu a vylovil zlatý dudlík u dětí. Musel to být moc šikovný rybář.
2: Rybář? Tomu nemůžu uvěřit.
1: Moc bych se mýlila, kdyby to bylo jinak. Hele, znáš nějakého rybáře, co má na zámek přístup?
2: Rybáře? Frňous. Frňous, tak říkáme klukovi, co vypomáhá v kuchyni a zásobuje ji rybami. Pán má ryby rád. Ale... proč by kradl dudlík?
1: Nebuď hloupá, Beruško. Žádný dudlík, ale zlato. Až se vrátíš na zámek, vem si kluka na paškál. Nebo ať to radši udělá Valentína. Té to půjde líp.

0: Už vám to říkám po třetí, nevím nic o zlatém dudlíku.
1: Přestaň mě dopalovat, frňousi, mám v ruce rákosku. Koukni, někdo ho musel ukrást. A ten někdo si byl ty.
0: Jste vedle, paní Valentíno, já ne, ale po zámku se občas potuluje záprtek.
2: Kdo?
0: Zlodějský skřítek.
2: Co?
0: A párkrát už jsem ho zahlíd. Čmajzne všechno, o co zakopne. To byl určitě on.
1: Jo, tak on nám tu řádí skřítek. No to je mi novina. Poslechni, frňousi. A chodí ten záprtek taky na ryby? Že se třepal na podlahu rybí šupiny?
0: To nevím, ale umí lézt po římsách jako veverka.
1: Zrovna jako ty. No tak až příště toho skřítka potkáš, vyřiď mu, že dostane na frak!
0: Au! To je nespravedlnost! Proč mě trestáte?
1: Protože lžeš.
2: Hele, frňousi, dej mi ten dudlík. No, když ho vrátíš, slibuju, že se ti nic nestane.
1: A to zase ne.
0: Jau, jak ho můžu vrátit, když už ho nemám?
1: Takže si to přece jen byl ty. Jako bych si to nemyslela.
2: Proboha, co tě to napadlo lovit dudlík na háček? Mohl si vypíchnout Filipkovi očičko.
0: Ten dudlík se válel na podlaze. Mrňouz ho asi vyplivnul.
1: A je to venku. Já toho holomka snad
0: schazím.
2: Co jsi s ním udělal?
0: Já nic, ale jeden chlap říkal, že ho nutně potřebuje.
1: Leze to z něho jako z chlupatý deky. Frňou si!
0: No a slíbil mi peníze, když ho přinesu. No.
2: Snad už si mu ho neprodal.
0: No, ono se to trochu zamotalo.
2: Jak zamotalo?
0: No, než jsem se s tím chlapem sešel, odskočil jsem si na ryby a dudlík jsem měl zavěšený na krku. Chytil jsem velikánskýho sumce, ale nemohl jsem ho vytáhnout. Tak jsme spolu nějakou dobu zápasili a ten sumec mi přitom dudlíka zblajznul.
1: Co?
0: No fakt, možná si ho splet s žížalou.
1: A na to ti máme skočit.
0: No, na mou duši na psí uši zblajznul.
2: A co si s tím sumcem proved?
0: Odnesem ho mámě, aby ho klepla a upekla na česneku.
2: Mámě? Utíkám za jeho paní mámou. Ale počkej, jestli nám lžeš.

0: Kluk to není, slečinko.
1: Paní mámo.
0: Pořád někde lítá. Doma se ukáže jen, aby něco zbaštil. Ale jinak je to rybář k pohledání. Vylovil by i hastrmana, kdyby vystrčil z rybníka nos.
1: Frňou se nehledal. Přišla jsem si pro sumce.
0: Slečinko, taky jsem se divila, že ho neodnes rovnou do zámecké kuchyně. Ale je to hodný syn. Občas si vzpomene i na mámu. Byl to pěkný macek. Ani se nevešel tady do té štoudve.
1: Jak to byl? Už jste ho vykuchala?
0: Ne. Ten sumec se mi nelíbil. Pořád dokola si vyhrával nějakou písničku. No. Takovou ukolébavku. A to ryby nemají ve zvyku, nemám pravdu?
1: Co jste s ním udělala?
0: No co?
1: Tak kde je?
0: No, když jsem tu písničku poslouchala, nachomejt se k plotu nějaký chlap. Chvíli poslouchal se mnou. A pak mi nabídl, že toho sumce koupí za zlatý dukát. Prý se hodí komediantům.
1: Vy jste ho prodala?
0: No jo, co s takovou potvorou?
1: Ale to jste neměla dělat, paní mámo.
0: No nemusíte mi to říkat dvakrát, slečinko, taky už to vím. Ten dukát je totiž falešnej, je z kočičího zlata. Tady ho máte. A klidně si ho můžete hodit třeba do příkopu.
1: A jak ten člověk vypadal?
0: No jak?
1: Jak?
0: Jako pobuda. Kdo ví odkud? Takový Lamprdon. Každou chvilku si pohlíží.

0: Dobrý den, slečno Eriko. Přinesl jsem vám z lesa kytičku v řesu. Ještě pořád jste smutná, ale to neslouží ke kráse ani ke zdraví. Když jsem byl malý, maminka mi říkávala, nebreč, nebo nám sem vlítnou netopíři. Už jste se dneska zkusila usmát?
1: Nemám zrovna na koho. A netopíři tu naštěstí nelítají. Potřeboval jste něco, pane správce?
0: Kdykoliv vás potkám, vypadáte utrápeně. Nechcete vzít kočárek a jít se projít do parku se mnou? Vykvedli tam rudé gladioly.
1: Už jsem je viděla.
0: Můžeme se podívat i do zelinářské zahrady. Tam se zase krásně zelenají kapustičky.
1: Nesnáším kapustičky. A mám plno práce.
0: To je škoda. Myslel jsem...
1: Má úcta, pane správce. A příště přede mnou nemluvte o netopírech. Dostávám z toho mrazení a třesavku.

0: Terug, Erico. Meester Rudelik, nou de Filipka ti pohlídá. Víš, ale možná by ti pomohl pan správce. Měla bys mu všechno povědět.
1: Ne, tak to v žádném případě.
0: A proč ne? Je to hodný a slušný mládenec. A líbíš se mu?
1: Vždyť mu jsem jenom pro smích. Kouká na mě skrz ty svoje brejle, divně neprovrtá. A ze všeho si dělá jenom šprťou chlata. Ach jo.
0: Lepší, než kdyby koukal na svět přes slzavý údolí. Já to myslím vážně, holka. Sama proti zlodějským lotrasům nic nezmůžeš. Povídá se, že se teď po našem panství potuluje všelijaká sebranka a schovává se v lesích. Pojď se, no pojď. Něco ti ukážu.
1: Co to je? To je nějaká šipka?
0: Moc nebezpečná věcička.
1: Podivná střelka. Jau. Brní mi od ní ruka. A otáčí se, jako by mě chtěla někam odvést.
0: Správce Lukáš mě poprosil, abych mu to schoval. Někdo s tím po něm střílel. Na vřesovišti.
1: Jestli tam chodí trhat vřes, tak si to může odpustit.
0: Chodí tam, protože les patří k panství. A on má panství na starosti, jestli to náhodou nevíš.
1: Ale vím. Nic mu neříkejte, paní Valentino. Moc vás prosím. Byl by z toho poprask a všichni by honili zloděje. Před panstvem by se to neutajilo, já už bych se na zámku nemohla ukázat.
0: Jenom mi to pro boha zase nepreč. Tak dobře. Já nikomu nic neprozradím.
1: Jste hodná. Tak já bych zase zašla za slečnou Faustínou. Ano.
0: Ještě, že jsem upekla tu mramorovou bábovku.

0: Netvář se tak utrápeně, Dušinko, máš oči jako vyplašená srnka.
1: Protože už nedokážu myslet na nic jiného než na zlatý dudlík. Hmm. Až se mi z toho dělají mžitky před očima.
0: Ukaž mi ten falešný peníz.
1: Tady.
0: Zdá se, že slečna Hermína o něm něco ví. Dáme ji ho očichat. Jo. Ach, tak. Ona tvrdí, že zlatý dudlík uzmuli dva pobertové, Ferda Piskoř a jeho kumpán Žabožrout. Slečna Hermína s nimi má špatné zkušenosti. Jednou ji unesli a chtěli ji prodat pouťovým komediantům. Naštěstí jim utekla. Ona je mnohem důvtipnější než takový paskřivci, víte, Hermínko?
1: Ferda Piskoř? A nehvízdá si?
0: To se ví. Je protivně jako komáři. Hvízdnou a poštípou tě.
1: No to bude on. Ten šejdíř, co si odnesl sumce. A neví slečna Hermína, kde by ho našla?
0: Samozřejmě, že to ví. Dokonce se nabízí, že tě do té lotrovny dovede.
1: Slečna Hermína je poklad.
0: To by řekla, ale moc ráda to nevidím. Kdykoliv leze do lesa, vždycky má tlapičky plné pichláků. Budeš jí muset nést.
1: A můžeme jít hned?
0: Jenom žádné zbrklosti. Nejdřív si rozmysli, jak ty dva darebáky přinutíš, aby ti dudlík vrátili. Troufneš si na ně?
1: Já mám takový vztek, že si troufnu. Vezmu klacek a praštím je oba po hlavě.
0: Tak být tebou, radši bych si troufat přestala, andílku. Budu tak hodná a půjčím ti svou pistolku. Nemám zapotřebí moc používat, ale je dobře, když je po ruce.
1: Vždyť to vypadá jako samorost. Ono to střílí?
0: Nestřílí, ale čaruje. Hned ti vysvětlím, jak se s tou věcičkou zachází. Pozorně poslouchej, abys náhodou něco nepokazila.
2: Psí slečna Hermína se uvelebila v košíku a chůva Erika, plná nadějného odhodlání, se s ní vydala do lesa. Po vyšlapané pěšince se dostali k hustému porostu. Stezka tu končila. Ale poblíž se ozvalo pískání, neklamné znamení, že lumpové se ukrývají kdesi v mlází. Křoviny tu vytvořily zákoutí jako stvořené pro zlodějskou skrýž. Když Erika rozhrnula větve, nejdřív uviděla kramářskou krosnu a na pařezu ušmudlaný raneček s několika šperky.
3: Pěkný úlovek.
4: To bych řekl. 24-karátový náramek.
3: Hele. To. Přišla návštěva. A nese nám výslušku.
4: Stát!
3: Karkulko, ukaž, co nám to nese v košíčku. Co? No, takovej ňafánek, upečený na jelovci, by mohla být docela delikatesa. Co říkáš, Žabožroute?
4: Těžko. Nic na světě se nevyrovná žabým stehínkům. Jedeš? Moc maňavej.
1: Ano, slečno Hermíno, máte pravdu. Žádné ohavnosti poslouchat nebudu. Jste dva raubíři a ničemu. Jednou skončíte u satanášů.
5: A ty zas, Karkulka, která má smůlu. Objevila si naši skrýž. A za to budeš pikat.
1: Ani hnout. Interdictum mobilitatis.
4: Co to? Já se nemůžu ani hnout. Já tak, a koukám, že ty taky ne. Jako by nás někdo přilepil k zemi. Žabožrouter. Ty.
6: To ona. Přitloukla nám nohy do mechu tím dřevem, kterým na nás míří. Pěkná jezinka.
5: Hele, Karkule, koukej nás odlepit, nebo...
0: Nebo co?
6: Nebo tě nacume dem a přivážu k mraveništi.
0: Jen do toho, povrtové. No tak. Nijak vám to nejde, co? Ať sebou škubete, jak chcete.
7: No, my to tak nemysleli. Jenom jsme si trochu zašprýmovali. Víč, žabožroute. Jsme docela hodní mládenci. Když nás odčaruješ, dostaneš něco na památku.
6: Ten náramek ne, je 24-karátový.
5: Zavři klapačku. Holče na nás pustí.
7: Vždyť jsme jí vůbec nic neudělali, že?
1: Ale udělali. Ukradli jste zlatý dudlík. Tamhle se válí sumčí hlava a to je důkaz. Dudlík byl v té hrobě. A dokud mi ho nevrátíte, budete tu trčet.
7: A nechceš místo dudlíku radši náramek? Bude ti slušet?
1: Ne, chci zlatý dudlík. A hned. Jinak vás tu nechám a třeba vás sem přijdou navštívit i medvědi.
6: Smeděferny v brýně.

0: poslouchali tu dudlíkovskou písničku. Mm-hmm. A Vejr se tam najednou zjevil jako duch.
1: Pěkný divoch. Zobákem mě se do prstu popad dudlík a odfrčel. Ještě tu mám šrám, koukni.
0: Hele, buď od ty dobroty a pust nás. My se ti odvděčíme. Když se ti nelíbí náramek, máme v nůši i jiné cennosti. Třeba mouchu zapečenou v jantaru. A taky spavouše.
2: Co?
1: Spací čepec. Kdo se ho narazí na hlavu, tomu se budou zdát nádherný. Mámivý sny. Třeba o tom, kde svýho dudlíka najdeš.
0: A to si piš, že ho najdeš. Sen ti to prozradí. No tak, měj s námi slitování, žežulko.
2: Ukaž mi ten čepec. Nůži máš vedle. No, vytáhni ho a polož na pařez. A šperky taky.
1: A pustíš nás?
2: Když mi slíbíte, že vypadnete z našeho panství a že se tu už neukážete, tak pustím.
0: Slíbíme.
1: S radostí.
0: Stejně jsme měli namířeno někam jinam.
1: Hodně daleko.
0: Hodně. Budeme počestně prodávat spavouše.
2: Co myslíte, slečno Hermíno? Ale pamatujte si, že mám v ruce kouzelnou pistolku. Jestli lžete, snadno si vás najde a zase z vás budou přibedněnci.
1: Nelžeme.
0: Slibujeme.
2: Consensus mobilitatis.
0: Bavni krosno, šamožroute a nohy na ramena, frčíme.
2: A jsou pryč. Šperky odneseme slečně Faustíně. Ona už bude vědět, komu je má vrátit. No a ten čepec, ten se možná hodí.

0: Povídej dál, Dušinko.
1: Ti podfukáři nelhali, slečno Faustíno. Když jsme se vraceli, z čista jasna se na větvi před námi objevil obrovský vír. Vypadal jako přízrak. Měla jsem strach, že mi vyklove oči, ale slečna Hermína ho zahnala.
0: Co pak, Hermína? Vidět jí není, za to slyšet až na konci lesa.
1: Jo.
0: Takže teď už víme, Dudlík odnesl vír. No, hledejme tedy tajemného divouse mezi sovami.
1: No jo, jenomže jak?
0: Sova je pták, který mnohé slyší, ale nerad mluví. Ale my máme přece Kulíška. Vidíte, slečno Hermíno.
1: Kulíška?
0: No.
1: To je malinkatá sova, nebo ne?
0: Ano, ta úplně nejmenší. Jednou jsem jí vykurírovala zlomené křídlo a od té doby je to má přítelkyně. Mohla by mi houknout všechno, co potřebujeme vědět.
1: A kde ji najdeme?
0: To musíš nechat na mě. Sovy nejsou kozy, aby přikvačily na zavolání. Když jí pošlu vzkaz, objeví se tu s pozdním večerem. Přijď zítra, Beruško. Snad budeme moudřejší.
1: Nikdy mi čas tak rychle neubíhal. A pořád si připadám, jako bych chytala do sítí vítr.

0: vzbuď se. Tak neslyšíš? A co to máš na hlavě? Tak ten čepec ti sundám.
1: Paní Valentino.
0: No konečně. Já už měla strach, že si usnula na věky. Spala si jako zabitá celou noc a skoro celý den.
1: Zdál se mi překrásný sen. Zbavil mě všeho trápení. Jako bych se vznášela na růžovém obláčku.
0: Tak se koukej na to, tata, odrůžovět a vstát.
1: Nejde to. Musím ještě spát.
0: Jediné, co musíš, je vylézt z pelechu a postarat se, aby tu byl zlatý dudlík. Pánstvo se vrátí, co nevidět. Víš aspoň, kde je?
1: Zůstal v tom snu. Když jste mě probudila, jsem se přetrhl a všechno jsem dočista zapomněla.
0: Nepraštila ses náhodou někde do hlavy?
1: Ne, ale teď si na ní nasadím svůj nový čepec. Znovu usnu, sen se vrátí a já se dozvím, kde dudlík je.
0: Počkej. Ten čepec ti dala Faustína.
1: Ale kde pak? Dostala jsem ho od těch pobertů, co dudlík ukradli.
0: Fuj, tajbl! Tak to poletí rovnou do kamen. To mě nenapadlo, že jsi takový trdlo skočit na špek dvěma šmejdům. Konec řečí a vstávat!

0: Eriko, se Spavoušem ses mi nepochlubil.
1: Nehněvejte se, Faustino.
2: Chtěla jsem vyzkoušet ty sny.
0: Má milá, sny se buď vyplní, ale jen málo kdy, anebo se zapomenou a to platí mnohem častěji. Na chvíli tě zavedou do ráje a pak se i s tím rájem potněšile vytratí. Žádný spací čepec na tom nic nezmění. Je to dárek od švindlířů.
1: Vždyť já vím. Taky jsem jako mátoha.
0: No.
1: Nejradši bych si šla namočit hlavu do rybníku, aby mi nepraskla.
0: Nesmí prasknout. Budeš ji potřebovat. Uvařila jsem ti čaj, zlatíčko. A ten tě probudí. Jestli něco umí pohladit pošetilé duše, je to má konívka. Tak, a teď ti můžu povědět, co mi zahoukal kulíšek. Napíš se, ono to není nic povzbudivého.
1: Děkuju. Co vám řekla?
0: Někde pod Sovým pahorkem je jeskyně plná netopírů.
1: Netopíři.
0: Sídlí v ní smrduté stvoření. Říká si šedý mžour. Kdo se k jeho obydlí přiblíží, potom mrskne ostrou střelkou. A ta střelka se prý k němu vrací.
1: Střelka?
0: Poslouchej mě přece. To stvoření sice špatně vidí, mžourá jako sova, ale taky dovede kde koho v sovu proměnit. Nade všecko prý miluje zlato a velký vír je pro něho krade. Zkrátka, šedý mžour je nebezpečný zloduch.
1: Je. A zlatý dudlík je u něho?
0: Bohužel.
1: Musím za ním. Za mžourem. I když jsou tam netopíři.
0: Eriko, poslechni, stojí ti ten dudlík za to?
1: To je těžké, paní Faustino. Je to rodinná památka. Malvínce, tedy zámecké paní, na ní tuze záleží. A já jsem dudlík neuhlídala. Nechci pást kozy a proto se tam musím vypravit.
0: No, říká se, že odvážným štěstí přeje, ale že by se mi to líbilo, to tedy ne. A slečně Hermině už vůbec ne.
1: Faustino, půjčila byste mi ještě jednou svou pistolku?
0: S tou nic nezmůžeš, andílku. Mžour je čarodějný dědek, zná všelijaká kouzla.
1: A co kdybych ho zkusila pěkně poprosit? Třeba se nechá oblomit.
0: Těžko říct, ale můžeš to zkusit. Jenom nevím, jak najdeš do mžourova doupěte vchod. To mi kulíšek nezahoukal.
1: Možná, že to vím. Dovede mě tam ta podivná střelka.

0: Když se zámek ponořil do tmy, Erika tichonce vklouzla do pokoje paní Valentýny, zachumelné do peřin, a bez jediného vrznutí vytáhla tajemnou střelku z šuplíku. Pak se vydala do lesa. Šipka jí vedla vřesovištěm až k zarostlému pahorku. Zblízka se ozvalo výstražné zahoukání. Ale najednou se křoviny rozhrnuly a chůbička se ocitla v tmavé jeskyní kopce. Na stěnách odpočívali nehybní netopíři a na opěradle židle spatřila majestátního strašidelného víra. Erika se rozklepala, upustila střelku na stůl a zakryla si oči. Když se je odvážila otevřít, sedělo na židli podivné stvoření. Zarostlé, otrhané, ale na hlavě mu zlatě zářil vřesový věnec.
1: Mažouráme si tu, mažouráme, ale nedomažouráme se, vidíme jen to, co se třpití. Kdo jsi? Ženská?
2: Ano.
1: Nemáme rádi ženský, vlastně nemáme rádi nikoho. Jenom zlato. Přinesla jsi mi zlato?
2: Já? Ano. Prstýnek.
1: Co za něj chceš?
2: Doslechla jsem se, že tu máte zlatý dudlík. Nepatří mně, patří mým pánům. Ale ráda bych svůj prstýnek vyměnila za zlatý dudlík.
1: Jsi nějaká vykutálená. Mežouráme, ale osidit se nedáme. Blíž sem. Omežouráme si ten prstýnek. Černou.
2: Tady je.
1: Ale. Kde pak? Nechceme měnit. Na dudlíku je 3x tolik zlata. A k tomu vyluzuje libé zvuky.
2: Pane, ten prstýnek mi dala babička. Je mi moc drahý.
1: Nám je zase dražší dudlík. Ale hezky se nám na prstýnek mžourá. Koupíme si ho. Zagresli. Tady je.
2: Ne. Ne, ne, ctěný pane Mžoure. Já potřebuji dudlík, jinak prstínek nedám. Když ho se mnou vyměníte, budu na vás na dosmrti vzpomínat jako na svého dobrodince.
1: Co to je dobrodince? Nejsme dobrodince. Jsme šedý Mžour, pán v řesoviště. A nesnášíme fňukání, skuhrání a škemrání.
2: Ale já ten dudlík musím mít. Vezmu si ho.
1: Postíš ho?
2: Ne.
1: Ty tu ruku rozdrtím.
2: To malý, puste, nechte mě.
1: S pánem v řesoviště si není radno zahrávat. Vládneme mocným kouzlem a každou habaďvůru příkladně potrestáme. Stačí, abych tě poškrabal zlatou větvičkou v řesu. A je z tebe sova. A teď zmiz, co vyhnízdí nahoře. A neopovažuj si tam houkat. My, pán v řesoviště, rádím žouráme do ticha.

0: Vymyslel, že raní ptáče dál doskáče. Myslím, že to byl osel.
1: Přeju dobré ráno a prosím za prominutí, že tak časně obtěžuji. Mm. Jsem zámecký správce a posílá mě paní Valentína.
0: Mm. Nic jiného neposílá? Žádný sladký pozdrav z trouby?
1: Ne.
0: Mm. Škoda, chlapče, škoda. Koláč by se hodil k snídani. No tak pojďte dál.
1: Děkuji.
0: Tak co mi nesete?
1: Máme na zámku starost o chůvu Eriku. Ztratila se. Paní Valentína je z toho celá roztřesená a pověděla mi všechno o ztraceném Dudlíku.
0: Jo, Dudlíku.
1: Ano, ano. Myslí si, že byste o Erice mohla něco vědět?
0: Ovšem, že vím. Erika se nestratila. Objevila se tu včera v noci.
1: Zaplať pámbu. To mi spad kámen z krku.
0: Zatím si na krku ten kámen ponechte, pane správce.
1: Mohl bych s ním mluvit?
0: Těžko. Sovy buď mlčí, nebo tesklivě houkají. No, no tady, tady sedí na bydýlku.
1: No, nejsem snad problázný, že ne, slečno?
0: Je mi moc líto, ale tohle je na mou duši chůva Erika, jenže zakletá v sovu. No.
1: A tomu mám uvěřit.
0: A věříte aspoň, milý pane, že se po světě potulují neřádní zloduchové a čarodějnici? A že dokážou ublížit? Třeba svědomité chůvice, která se chudák pachtila za ztracenou hloupostí? No tak si prohlídněte prstýnek, co má sova na drápku.
1: Ano, ten patřil Erice. Pane bože, už vám věřím. Jak bych jí mohl pomoci?
0: Osvobodí jenom kouzlo, které jí zaklelo. A to má na neštěstí jeden potvorný dědek zvaný Šadým Žour.
1: A jaké to může být kouzlo?
0: Není mi známo. Obyčejně si se sovami rozumím, ale tahle je k smrti vystrašena.
1: Tak zkusím ji uklidnit pohlazením. Má zlatá Eriko.
0: Vida, no ne. Probudila se. Cože jste to řekl, pane správce?
1: Má zlatá Eriko.
0: Jo. Jo, něco mě osvítilo. Kapka štěstí v louži smůly. Erika je přece vřes.
1: Ano, ano.
0: No, to znamená, že někde v jeskyni musí být zlatý vřes. Kouzelný zlatý vřes. To bude ono, vidíte, slečno Hermíno. No a nám nezbývá, než podumat, jak to kouzlo dostat od Bžoura k nám.
1: A mohl bych dumat s vámi?
0: Na co můžu dělat? Bude nám potěšením, pane správce. Jdu uvařit čas.

0: Správce Lukáš bloumal po růžovém řezovišti, přemítal o své lásce a sem tam utrhl snídku v řezu. Netrpělivě očekával, že se co chvíli přižene tajemná střelka, která ho dovede do skalní sluje. Tentokrát si však dávala na čas. Pak přilétla. Nečekaně mu zasvištěla kolem hlavy a zabodla se do mechu. Lukáš ji zvedl a na stromě uviděl zlověstného víra, který varovně zahoukal. Vesele mu zamával a se střelkou v ruce se vydal do houštin.
1: Mežouráme si tu, mežouráme a zase nám sem vleze nějaký hňouda.
2: Nedovolil bych si vás vyrušovat, ale přivedla mě sem vaše střelka.
1: Každá se k nám vrátí a my ji zas můžeme mrsknout po někom jiném.
2: Jenže se nikdy netrefíte.
1: Jsme šedý mežour, pán Brzesoviště. I když se netrefíme, s drzouny si poradit umíme. Co si zač?
2: Prodávám různé potřebné věcičky a přišel jsem vám něco nabídnout.
1: Zlato?
2: Něco mnohem dražšího.
1: Zlato je ze všeho nejdražší.
2: Pane, mám pro vás brýle. Převzácnou věc, která vám pomůže k jasnozřivosti. Ano, když si je nasadíte na nos, trefíte se i do zaječího bobku.
1: Zajímavé.
2: Sám jedny používám, jinak bych mžoural taky. Pomůžu vám je nasadit. Když posuneme tu korunku, co máte na hlavě, padnou vám jako ulité. Tak.
1: Co to? Co to? My nemžouráme. My koukáme. Uvidíme tě tak dobře, že jsme dostali chuť mrsknout po tobě svoji střelku.
2: A to by byla chyba, vaše mžourstvo. Ještě musím vysvětlit, jak se s brýlemi zachází. Když dovolíte, zase je sundám z vašeho nosu. Oh, posunula se vám korunka.
1: Co to bylo?
2: Ale to nic, to jen ty brýle.
1: Kde jsou?
2: U mě v kapse. Dají se totiž složit, uložit a podle potřeby zase vytáhnout.
1: Dobrá, koupíme ty brýle. Dostaneš za ně 3 grfle.
2: To je málo.
1: To je dost.
2: Taky si můžeme každý nechat své.
1: No ale my tu věc potřebujeme. A nemysli si, že tě nepřemožouráme. Když budeme chtít, proměníme tě v sovu.
2: Radši bych zůstal tak, jak jsem. A dovoluji si připodotknout, jestli mě vaše mžourstvo začaruje, nikdy brýle nedostane. Mám je v kapse. A sovy? Kapsy nemají, to dá rozum.
1: Ty nemáš strach?
2: Ne, setřepal jsem ho na vřesovišti.
1: Tak dobře, dáme ti grešlí 5. Ale nejdřív brýle.
2: Tady jsou. Už letí. A děkuju na 100 000krát. Já už svou odměnu mám. Uloupnul jsem si větvičku zlatého vřesu z vaší korunky.
1: Já to tušil, že v tom je zrada. Kde mám svou střelku?
3: Stejně byste se netrefil. Přeju krásný

0: Tady je to kouzlo, slečno Faustino. Kousek zlaté vřesové korunky šedého mžoura.
1: Jo! Udělal jsi mi moc velkou radost, pane správce. Takovou jsem neměla od té doby, co jsem jednoho síčka naučila houkat malou noční hudbu.
0: Mžour za to dostal mé staré brýle, ale podařilo se mi s nimi pořádně prásknout o stůl, takže mžourat bude dál.
1: Není nadůvtipné mladé muže. Co říkáte, slečno Hermíno?
2: A teď si zkuste, milou Eriku, odčarovat sám.
0: Vážně?
2: No stačí, když se jí zlatým řesem dotknete. Už se nemůže dočkat.
0: Já taky ne.
2: Ať se tedy stane, co se má stát, když už se stalo, co se stát nemělo.
0: Ale už je pryč. Zůstala pod sovým pahorkem. Teď si v mém náručí a už se nemusíš ničeho bát.
1: Co tě znám, děvenko, tak si naplakala nejmín polívkovou mísu. Nechtěla by se konečně usmát. Aspoň na svého zachránce, sakra.
3: Ráda bych, slečno Faustino, ale nemám zlatý dudlík. Všechno trápení a pachtění bylo na nic.
1: Nebylo. Trápení a pachtění je vždycky k něčemu.
2: Otři si oči, dušinko, abys nám nakonec nezačala taky mžourat.
1: Slečna Hermína je totiž velmi odvážný a k tomu tvrdohlavý pes. Přes mou nevůli se za tebou vydala v noci do jeskyně, sebrala dudlík a odnesla ho domů.
0: Oh, slečně Hermíně skládám nejhlubší poklonu.
1: Ano, ano.
0: Zasloužila by si medaili za odvahu.
1: Ano, ano.
3: Drahá slečno Hermíno, dovolte mi, abych vás políbila na váš vznešený čumáček. A ani nevím, jak se odvděčím vám, slečno Faustino.
2: To bude těžké, holčičko. Za odměnu si nechám tenhle zlatý vřet.
1: Mít šikovné kouzlo po ruce se občas hodí.
4: Oba mladí lidé se rozloučili s Faustínou a ruku v ruce se vydali na cestu k zámku. Vřesoviště, se západem slunce nádherně purpurové, zůstalo daleko za nimi. Nepospíchali. Dychtili si povědět o všem, co se jim v celé téhle zamotané historii usadilo v srdcích. A možná, že by ta láskyplná procházka trvala až do noci, kdyby Erika nezaslechla vzdálené drkotání zámeckého kočáru.
3: Paní Valentino! Paní Valentino, jsme tady. Já i Dudlí.
5: Zaplať pámu. V noci mě z toho všeho přepadla třesavka a suchý loupání.
6: Víš, říkala jsem si, čert vem zlatý dudlík.
5: Jen aby se holka ve zdraví vrátila.
3: Ale jo. A co pan Filipek?
6: Před chvilkou jsem ho ukolíbal.
3: Co?
5: Upaluj nahoru. Myslím, že kočár s panstvem právě zastavil na nádvoří.
7: Pan manžel se u sestry ještě zdrží. Kočár mu pošlete až za 3 dny, pane správce.
0: Pošlu. A bavila se jemnost paní dobře?
7: Úžasně. Svatba byla velkolepá. 200 hostů, 15 družiček, jen ženich už trochu plešatí a nevěstě chyběly 3 zuby. Ale svatební dort byl 5patrový a na něm růže z marcipánu. Tak, jak pak se má můj andílek?
3: Ještě spinka.
7: Vida a ani nedudlá. No, nebudeme ho budit. Nejhorší je přetržený spánek. A zlatý dudlík si hned vyzkouším. A, dobře si oba ohlídala, Eriko. Musím tě pochválit.
3: Děkuju, milost paní.
7: Panu Filipkovi jsem taky něco přivezla. Z marcipánu.
0: Dudlík?
7: No ano. Ten starý už nebude potřebovat. Je to zdravé robátko. Žádná řípa nemůže být zdravější. Zlatý dudlík jsem slíbila poslat své sestřence, protože její synáček má pořád nudly u nosu. A na oplátku jsem od ní dostala velikou vzácnost. Z pavouše. To je čepec, který přináší mámy ve sni. Chtěl jste něco říct, pane správce?
0: Už ho jemnost paní vyzkoušela?
7: Ne, ale hned to udělám. Po té trkotavé cestě jsem celá rozlámaná. Spinkej sladce, bumbrlíčku. Maminka taky vleze do hajan. Ovšem, nejdřív tě musím odměnit, Eriko. Na, vezmi si můj klobouk.
1: Děkuji, milost paní.
7: Ve městě už vyšel z módy, ale tobě ještě bude slušet.
0: Přeju sladké a dlouhatanánské vyhajání. Zlatý dudlík.
7: S pavouš.
0: Spinkej sladce, bumbrlíčku.
7: Měl jsi pravdu, Lukáši. Nafoukané klobouky jsou leda tak prosmí.
0: Když ti zastrčím do vlasů vřesovou větívku, bude ti slušet líp. Vřes je něžný a plný světel a stínů, jako tvoje oči, Eriko, když nejsou ubrečené.
7: Už nebudou.
0: No, jen aby. Jinak nám sem vlítnou netopíři.
7: Ne. Slibuju. S tebou.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kdo chce zničit planetu Zemi a proč? To se dozvíme právě teď v pětidílné četbě Záškodníci z vesmíru. Seriál o mazaných mimozemšťanech, kteří se chtějí zmocnit planety Země, udělat z ní holou pustinu a vyhnat lidi, napsala Klára Vlasáková. Režie se v roce 2021 ujal Vít Malota. Účinkují Klára Oltová, Tomáš Pavelka, Šárka Vaculíková, Hinek Chmelař a další.
2: Dobrý den, vítejte u dnešních zpráv. Tanker Titán, putující Tichým oceánem, má podle nejnovějších informací potíže. Dosud nebylo potvrzeno, že by se z tohoto obřího plavidla začala skutečně uvolňovat ropa, ale odborníci na lodní dopravu upozorňují, že k úniku může dojít každou chvíli. Více nám o vývoji celé situace řekne náš reportér v terénu.
3: Zdravím do studia. Zde na břehu se od rána shromažďují lidé. Někteří se přišli podívat, jak celá věc dopadne. Jiní dorazili, aby rovnou nabídli pomoc.
2: O jak velkou škodu by se v případě úniku ropy jednalo?
3: Sakra.
2: Už se něco děje?
3: A ne, to mi jenom jeden z racků mi poškodil sako.
2: Nevadí. A teď zpátky k těm skutečným škodám.
3: Chápu. Vzhledem k tomu, že tanker převáží dohromady 100 000 tun ropy, mohly by být následky skutečně zničující. Zamoření vodní plochy, pobřeží a úmrtí velké části zvířat i rostlin v postižené oblasti.
2: Ví se, co mohlo případnou nehodu zavinit?
3: V téhle otázce zatím není jasno. Nicméně zpřesňující informace by měly brzy následovat.
2: Budeme tedy celý případ podrobně sledovat. A teď už se podívejme.
4: Deník záškodnické mise, závěrečná zpráva. Jmenuji se Norbert. Vzal jsem na sebe podobu lidského mláděte, chlapce asi tak devítiletého, a naplňuji plán udělat ze Země místo, které je pro náš druh obyvatelné. Tedy pustinu, sucho a minimum čerstvého vzduchu. Stručně zde popíšu, jak to s misí jde, a zároveň zhodnotím, jakých chyb jsem se zatím dopustil. Z toho se mohou mí případní následovníci poučit. Před týdnem jsem se tajně dostal na tanker převážející 100 000 tun ropy, tedy kapaliny, kterou lidský druh používá k celé řadě činností. Od přemisťování se z místa na místo po výrobu některých předmětů, jako třeba oblečení nebo nástroje pro lidská mláďata, jimž se říká hračky. Ropy si lidský druh cení a často s ní obchoduje. Díky svému výzkumu jsem však zjistil, že právě ropa může výrazně poškodit životní prostředí. Zde jsem vycítil šanci. Nepozorovaně jsem se vetřel na jeden z tankerů. První dva dny jsem nebyl odhalen, třetí mě však našel kapitán. Cituji ho přesně.
5: Jak se sem dostal, kluku jeden hloupá? Tady nemáš co dělat, tohle není místo pro děti.
4: Protože jsem si nebyl jistý, jak bych měl zdůvodnit svou přítomnost, rozhodl jsem se mlčet. To však posádku neuklidnilo. Někteří dokonce navrhovali, že by bylo vhodné otočit se a vyložit mě zpátky na souši. Kapitán tuto možnost k mé velké úlevě odmítl.
5: Musíme plnit zadaný úkol. Kluka se zbavíme, až doplujeme do cíle. Teď na něco takovýho vůbec není čas.
4: Jeho rozhodnutí mě těšilo. Doufal jsem, že mi zajistí volný pohyb po lodi. Kapitán se nicméně domníval, že by na mě měl někdo dohlížet.
5: Nemůže tady sám cardat, jak se mu zlíbí. To by prostě nešlo. Jeden z posádky na něj bude dávat pozor.
4: Tento dohled se ukázal jako problém, který mi výrazně narušil plány. Namísto toho, abych zkoumal, jak bych mohl poškodit nádrž s ropou, musel jsem věnovat čas aktivitám, které mají lidská mláďata nejspíš těšit.
5: patřily k nim i tak podivné činnosti, jako je nesmyslná hra zvaná kámen, nůžky, papír, při níž jsem hloupě střídal tři gesta stále dokola a můj strážce se radoval, když náhodou vyhrál. Dojem na mě neudělala ani takzvaná hra na babu, kdy jádrem bylo plácnout druhou živou bytost a říct: máš babu. Chápu, že lidská mláďata raději vyrostou, než aby se věnovala podobným připitomělým aktivitám. Nakonec jsem se přece jen rozhodl promluvit a požádal jsem o plánek konstrukce tankeru. K mému zklamání mi ho však nikdo z posádky nechtěl poskytnout. Musel jsem se tedy spolehnout jen sám na sebe. Když můj strážce spal, vydával jsem se na tajné obchůzky po tankeru. Díky nim jsem si brzy utvořil poměrně slušnou představu, kde se co nachází. Problém byl, že tyto pochůzky málo kdy trvaly déle než několik minut. Obvykle mě totiž někdo z posádky objevil a poslal mě svíčit kous spát.
6: Něco takovýho není pro malýho kluka. Musíš být rozumnej a nezlobit, nabádali mě.
5: Kvůli tomu jsem začal víc času trávit na palubě, kde jsem pozoroval mořské živočichy. Ti se do určité míry shodují s nákresy a popisy, které jsem si prostudoval před misí, nicméně řada věcí je přece jen výrazně jinak. Kosatky jsou obrovská a zjevně velmi inteligentní zvířata. Mořské vidry opravdu rychlé a radci, kteří nad námi občas krouží, zní někdy vážně legračně. Prostál jsem tak někdy na palubě celé hodiny a byl jsem vším tím životem uchvácen. Díky své vytrvalosti a obezřetnosti jsem se postupně naučil, jak se dostat k nádrži, aniž by si někdo z posádky všiml. Celé místo jsem důkladně prozkoumal a vypátral jeho slabiny. Zjistil jsem, že nádrž lze na několika místech poškodit tak, aby se z ní začala uvolňovat ropa. Naplánoval jsem si, že celou záležitost provedu těsně před večerkou. Věděl jsem, že právě tehdy se posádka ráda baví a popíjí. Jejich hovor a smích pak vytvoří příhodnou kulisu proto, abych mohl nepozorovaně provést svůj úkol. Měl jsem v tom jasno, a přesto se mi přihodila podivná věc, se kterou jsem nepočítal. V zápisu ze své mise chci být co nejupřímnější a tudíž se musím přihlásit i k těmto odsouzeníhodným pokleskům. Přistihl jsem se totiž při tom, že si představuju, co všechno se může zvířatům při úniku ropy stát. Zhlédl jsem fotodokumentace z jiných havárií a utvořil jsem si poměrně reálnou představu. Peří vodních ptáků ztratí svou ochrannou vrstvu a promokne. Potom stěžkne, začne se k sobě lepit a po důvodu nemohou vzlétnout. Část z nich se tak utopí. Podobně dopadá i srst mořských vider nebo tuleňů. Na vodní hladině ropa vytvoří tuhý film, kterým nepronikne kyslík. Řadě živočichů se zároveň zalepí dýchací orgány. Cítil jsem, že moje odhodlání slábne. Přesto jsem jednoho večera dokázal sejít k nádrži. Stál jsem u ní a přemýšlel, co bych řekl kapitánce a dalším členům a členkám naší mise, pokud bych selhal. Do hlavy se mi sice čím dál víc tlačily obrazy ptáků s peřím slepeným ropou, ale snažil jsem se je zaplašit. Musel jsem jednat. Provrtat první malou díru do nádrže bylo překvapivě snadné. Měl jsem ihned navrtat další a další, jenže já jsem se zarazil a nedokázal jsem pokračovat. V ten moment jsem navíc uslyšel kroky. Objevil mě samotný kapitán.
7: Co tu děláš, ty kluku, jeden hloupá prťavá? Okamžitě toho nech, slyšíš?
5: okamžitě.
8: Snažil se mě chytit, ale já byl hbitější. Ostatní se mezi tím snažili opravit poškozenou nádrž a tanker se zastavil. Posádka byla opilá, unavená a já bych tak dost možná zvládl poškodit nádrž na několika dalších místech. A přece jsem to neudělal. Udušené vidry, mrtvé kosatky a radci, nic z toho jsem nemohl dopustit. Nakonec jsem se nechal chytit a odvést a zamknout do kajuty. Nádrž se podařilo rychle opravit a ropa tak nenapáchala žádné škody. Můj úkol tedy skončil bohužel neúspěšně, nicméně doufám, že se z toho poučí ostatní. Moje doporučení zní, není vhodné rozhlížet se kolem sebe. Příliš mnoho hezkých vjemů totiž může nepříznivě ovlivnit úsudek. Mrzí mě to a věřím, že si ostatní z naší mise vedou lépe. Než tanker dopluje ke břehu, hodlám pozorovat další podivuhodná mořská zvířata. A potom bych se o ně začal rád starat. Nic jiného si nepřeju víc. Nemůžu si pomoct.

0: Rádio Junior.
1: Seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

na mne, nešahej na mne, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mne, nešahej na mne, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mne, teď ani za chvíli.

si skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: I mě kus viny snad, pa.
1: I mě kus viny snad,
0: šetřím a furt nemám za,
1: šetřím a furt nemám za,
0: a někdy zaslepen bouřkovým šerem,
1: dokonce chválím dne před večerem.

své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu. Mami, klít se

0: one, two, three.
1: Jo, bagr má lžít si, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
1: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.